0: horník, není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou.
1: Tak na náš poslední večer.
2: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
1: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
2: Bane, nic se nedá opakovat.
1: Odjíždím za měsíc do Al. Předtím budu pár dní v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
2: Jaké datum?
1: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb, já ti vystrojím svatbu.
2: No počkej, jak ho si budu brát?
1: No přece mě.
2: A ty se budeš rozvádět?
1: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
2: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
1: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
2: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
1: A já jsem prohrál.
2: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V obřím dole se ztratil nějaký člověk.
1: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
2: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
1: A proč ses nevdala?
2: A proč ty ses neoženil?
1: Hory mě vždycky nějak přitahovali víc.
2: A teď?
1: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
2: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
1: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
2: 9.
1: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
2: A co jsi dělal ty těch 8 let?
1: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
2: Vašek není tvůj syn.
1: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
2: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
1: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak prýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
2: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
1: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
2: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat, ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
1: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
3: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál, ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
4: Kam jsi tak letěl?
5: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
4: Jaký Luboš?
5: Můj tatínek, náhradní.
4: Tak si máma přece jen někoho našla?
5: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
4: No jaký je?
5: Velký, náčelník horské služby.

0: Mamina má dneska první generálku. Máme na ní počkat venku.
1: Tak jdem dovnitř.
0: Psst.

0: Budeme spát spolu v pokoji.
1: A kdo je ten chlapík?
0: Strejda Jindřich. Mně se nelíbí. Není družnej. A nemá rád psy.
1: Tak ho svážem do pytle a hodíme ho do řeky.

0: Saturna.
1: A nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Mám ji schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukáž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Teď bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj. Oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bychom psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: 3 by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodin.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít.
2: Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
2: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
2: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalají jsem se dočetla v novinách.
2: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
2: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
2: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já... Byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, se mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si... Myslela jsem, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
2: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
2: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl, musíš mi věřit.
3: On mě podved, už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat a vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila vračkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš u minuty jako ten tvůj malej zub.
2: 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět...

0: přines. Líbí se ti?
1: Cizí psi já domů vodit nesmím.
0: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
1: A co máma? Nedostanu vejprás?
0: Buď klidnej, bude mít radost.
1: Žeš! A učíš hlát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
2: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam na mě dokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
3: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
2: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
3: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
2: Nepozveš mě nahoru?
3: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
0: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
3: Tak to ať tě ani nenapadne.
0: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
3: Dejte mě pokoj. Oba dva.
4: Kde?
3: Kdo? Vašek nebo ten pes?
4: Jindřich přece.
3: Vy jste se zbláznili. Všichni.

0: Sticky hádanka.
1: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
2: Tak co, už víte?
0: Stojí buk uprostřed luk.
1: Jeden buk?
0: Na buku 12 suků.
1: 12 suků.
0: Já už vím. Je to něco.
1: Něco.
0: Něco.
1: Něco.
0: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
1: Je? 12 kousků?
0: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný. A když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně
1: to
0: veselý.
1: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků, to budou asi dny.
0: Dny v měsíci. No. A

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dával, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděla. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
3: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom. Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň. Uševnělá.
3: Děkuji.

0: Kristýn slíbila, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já si jich pojí.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Piggy vtip.
2: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd brtník?
3: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek koala?
3: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
4: Zapomněl jsi rukavice.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesů a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžeme začít od začátku zas. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl střežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval stařec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ní zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první starec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
4: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
4: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
1: Moje žena je a bude moje.
4: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
4: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
1: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
4: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
4: už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
4: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk! A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

0: Táťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasnila se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku?
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky, podle toho slavného filmového herce.
4: Skoč se podívat, co se to tam děje,
3: poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
3: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
1: Ten vořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
3: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co

0: odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky. Přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
1: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
2: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
1: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí sněd? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
1: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
1: To snad není pravda, druhá jitrnička je pryč.
2: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
2: Vyčistit zuby a do postele.
1: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u Heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
1: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
2: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
2: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl po druhé a popadl Mikyho za ocásek.
2: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
3: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
1: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
1: No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi.
2: To se za chvíli budou stěhovat znova,
0: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
4: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
4: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky.

0: Weiss, proč já to dělám?
1: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
0: Podlehl v prvním kole,
1: chechtal se Škubánek.
0: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
2: Proč? Ta kytka je docela hezká,
1: hájila ji Káťa.
2: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
0: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla.
1: Olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
3: Já mám pejsky, ale rád.
2: Já jak který?
3: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
2: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
3: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
2: Vážně?
4: Bylo nebylo, žil byl jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl. Co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
5: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města Brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
4: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem Tudy na Brémy sedět starého psa.
5: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
4: Jajho, musíme do města Brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já budu hrát na housličky a ty na čineli.
6: A já bych mohla zpívat solo.
5: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starosti jako ti dva.
6: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
4: Budete zpívat solo, slečno Mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na Brémy.
5: Jenže Brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
4: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
5: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
4: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé Brémy tě budou oslavovat.
5: A to by se mi líbilo. Zakokrál kohout. A jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl si světýlko a hned za prvním paloukem.
7: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
4: Jo, mají hostinu, jíkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslušku.
5: A spustili svůj první koncert.
4: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
8: Pomoc, strašidlo,
5: vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
4: Co pak muzikanti jsou strašidla? Jo, vy nevychovanci! Zahýkal za nimi oslík.
6: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslužku. Mňoukla kočka. A muzikanti s Brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: A jen usnuli, povídá vousáč Zrzek.
1: Nechali jsme v domečku pistolky a jitrnice. Někdo musí pro ně.
2: A že pro všechno a vždycky chodil vousáč Piha, vousáč nejmladší, šel právě on.
3: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil podruhé a zakopl o oslíka kapelníka. A oslíkovi zadní nohy ho tak nakoply, že proletěl dveřmi na zápraží a tam mu skočil na záda kohout. Poškrábaný, pokousaný, nakopnutý Piha přiběhl k vousáčům a křičel.
4: Vemte nohy na ramena, kamarádi. V domečku je čert a škrábe, kouše, kope a hlavně ví, co jsme zač. Křičel za mnou, kikiriki, chyťte loupežníky.
3: A jen tuhle větu dořekl. Vousáči loupežníci vyskočili a prokličkovali mezi buky a duby a za Modřínem si to namířili k Severnímu moři a odpluli do Anglie.
2: A brémští muzikanti našli v domečku loupežnické pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
0: A kohout psovi čineli.
2: A oslík kohoutovi trumpetu.
0: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
3: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Iky, pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
3: Ano, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
2: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
3: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
2: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
3: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
4: No tak schválně. Tak to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
3: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
4: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
3: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
4: No, kdy?
3: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
4: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
3: Jo, tak dobře. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
4: To už tady ví každý, Piky.
3: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
4: Aj.
3: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... Že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
4: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
3: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
4: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
3: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

Helgy básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválil v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, copak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval, mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ním dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl Šimlíka ke kočárku a už se Šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
1: Piggy vtip. Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
2: To nevím.
1: Krtek v noční košili.
2: Yeah.

0: to jsou jatka.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, ohánkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou ohánku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď. Vstal z křesla děda, otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.
2: Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene.
1: Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

veledílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne, zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kumšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

netopíří kouzlení. Šimšalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku nebo lehounký míček. No, naměřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. O tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancovala. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí se vítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že jí už nikdy neposlechne. Kozičky, neslyšíce veselého zpěvu za sebou, ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila
a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat v řetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona sednouc pod strom začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla. Ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svéhla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou. Když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala. Dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kos podojit a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase. Ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást.
Bětuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám po soustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Ach, moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Bětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co jsi dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Bětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláči, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký sto potáč přízemí včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Bětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Tí zlý duch to předl. Rozlobím se. A v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Bětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Bětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou, a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na to hleď. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.

0: vtipk. Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No jasně.

0: Kominík a černá kočka. Na střeše stál kominík. Proč ne? Dělá tam svou práci. Vymetá komíny. Na střeše byla taky černá kočka.
1: Ani to není nic neobvyklého.

0: Kočky obyčejně chodí po střechách. Ale tahle kočka se nemohla hnout z místa. Jedna nožička se jí totiž vklínila do škvíry za okapem. A tak tam seděla, třásla se strachy a zoufale mňoukala. Kominíkovi jí bylo líto. Proto začal opatrně sestupovat po červených střešních taškách, až se dostal k malé zajatkyni. Dával velký pozor, aby nožičku nepohmoždil. Okap jemně nadzvedl a kočku vyprostil z plechového sevření. Držel ji v náručí a zase opatrně, přeopatrně vyšplhal po příkré střeše nahoru na hřeben. Tam už bylo bezpečněji. Mezi komíny byla ukotvená kovová lávka, aby mistr kominík mohl snadno přecházet. Kočka mu blaženě a jakoby děkovně předla v náručí. Předla, až upředla ponožky. Samozřejmě černé a trefila i kominíkovu správnou velikost. Seskočila mu s rukou a krátce zamňoukala. A znělo to trochu jako:
1: děkuji moc, zachránil jsi mě, tak tady máš dárek na památku. Užij si ho!
0: A přeskočila na další střechu a za chvíli už zmizela mezi komíny. Kominík tam zůstal stát s černými ponožkami. Poněkud se divil, ale pak si řekl: proč ne? Ponožek není nikdy dost. Na střechách bývá zima a zrovna dneska to tu pěkně protahuje. A dárek je dárek. I když to jsou jenom ponožky od kočky. Je to od ní velice hezké. Ponožky si přímo na místě navlékl, dokončil svou práci a konečně měl volno. Těšil se, že až přijde domů, smije ze sebe černé saze, špínu a pro zahřátí si uvaří horký grog se spoustou citrónů. Zpáteční cesta vedla kolem dostihového závodiště. Kominík se zastavil, aby se alespoň na jeden závod podíval. Zrovna tam startovali dvouročci, dostih na 1500 metrů. Žokejové seděli v sedlech a trošičku nervózně poposedávali. Jeden z nich ještě na poslední chvíli vytáhl kapesník, aby si před jízdou pročistil horní cesty dýchací, když tu mu z kapsy vypadla malá peněženka. Nikdo si toho nevšiml, protože v ten okamžik startér mávl praporem a koně vyrazili. Ale kominík všechno zaznamenal. A jelikož dobrých skutků není nikdy dost, sebral peněženku, že ji tomu žokejovi vrátí. Poskočil si, rozběhl se, ale co to? Jakoby dostal křídla, tak lehké bylo najednou jeho tělo. Nohy sami udávaly rychlé tempo a kominík už doháněl posledního koně v dráze. Kůň i jezdec se zmateně dívali, kdo je tak snadno předbíhá, a oba, dvouroček i žokej, hlasitě zaržáli překvapením. To je přece kominík! I na tribunách zvali lidé překvapením a vstávali ze sedadel, aby lépe viděli. Z amplionu se linul komentátorův silný hlas.
2: Dámy a pánové, Dosud byl dosti vyrovnaný. V čele běží klisna Bobule, za ní o půl délky Peggy ze stáje Propad. No, ale co to? A kdo je ten černý, který tak lehce předbíhá ostatní? Ano, ano, podívejte na jeho styl, ten ukázkový cval a ta rychlost. Dámy a pánové, to je černý kůň celého závodu a již se dostává do vedení. Vydrží ještě 100 metrů do konce? Ano, vydržel, je v cíli a vítězí. Velké překvapení. Dámy a pánové, velké překvapení.
3: A Amplion znaveně zmlkl. Kominík si totiž řekl, jak tak běžel a za sebou nechával jednoho koně za druhým, že nebude rušit jezdce během dostihu. To by bylo, abych ho náhodou zdržel. Počkám si na něj v cíli a pak mu tu peněženku předám. Ale v cíli už na to nebyl čas. Překvapeného a zaskočeného vítěze obklopili novináři i pořadatelé. Chtěli po něm rozhovor a vědět, za jakou stáj běží a kdo ho trénuje. Kominík si vzpomněl na ponožky. To přece nebylo samo sebou. Nikdy takhle rychle neběžel. A s vděčností pomyslel na černou kočku. Ale neřekl nic. Byl by taky blázen, nikdo by mu nevěřil. Jen se tedy rozpačitě usmíval. A prý, jaký další dostih má v merku a kam poběží teď? Domů, konečně se umít a dát si horký grog, řekl skromně.
4: I am Mr. Grog z Great Britain a chtěl bych s váma business udělat.
3: Protlačil se k němu anglický gentleman s kostkovaným plédem přes rameno, v tweedových pumpkách a na hlavě s tweedovou placatou čepicí.
4: Já koupit vás, vy cválat pro mě a vy mít hodně money.
3: Lákal a nabízel v hrsti spoustu bankovek s obrázkem anglické královny. Kominík vytáhl taky peněženku. Tu nalezenou a se slovy moment, please, přistoupil k naštvanému žokejovi, který do cíle docválal až za ním.
5: Tohle je vaše, pane. Běžím za vámi jako blázen. Ztratil jste ji na startu.
3: Žokej ale nebyl vůbec rád. V peněžence měl jen lístek na autobus a 50 korun. Co je to proti penězům, které mohl dostat za vyhraný dostih? A proto si stěžoval hlavním pořadatelům. To přece nejde. Copak je ten sesazemi snad nějaký kůň? A kde má potom jezdce? Nebo je to žokej? Ale pak je nepřípustné, aby běžel bez koně. A tak dlouho žaloval, láteřil, šermoval rukama, až se nakonec vyhlášení vítěze pozměnilo. Protestující žokej dostal finanční odměnu za výhru a byl spokojený. Ale pořadatelům to přesto nešlo úplně po dvousi. Nelíbilo se jim, že by kominík měl přijít zkrátka. Vzali si tedy toho žokeje stranou a promluvili mu do duše. Ten nakonec mávl rukou a řekl.
4: Tak jo.
3: A pořadatelé předali kominíkovi druhou část první ceny, 10 kilo mrkve. Koňovi to bude přece jedno. Ať si z dostihu kominík taky něco odnese. Proč ne? A kominík řekl, že už půjde. Mrkev se pronese, už je zase chladno, tak hajde pryč. Prokličkoval mezi postávajícími diváky a po silnici zamířil směrem k domovu. Aby se trochu zahřál, povyskočil si. A nohy hned začaly poslušně běžet. Znovu rychlostí závodního koně. A jak vítr kolem něj vál, kominík cítil takovou radost z pohybu, až si hlasitě zařechtál. Ale to už míjel a pomalu předbíhal i stejným směrem jedoucí auto, Rover. Když byl kominík na úrovni okýnka, to se najednou stáhlo dolů, vykoukla z něj hlava anglického gentlemana a ten okamžitě začal vyvolávat. Hello, boy, stop, please, já hledat vás, mi domluvit ten business, OK? Kominík se zastavil, ještě poklusával na místě, aby nevychladl, trochu si odfrkl a Mr. Grok už stál u něho. Já koupit vaše nohy, koupit váš secret, tajemství, jak vy tady říkat, naléhal. Podívejte, mistře Grogu, možná, že umíte uvařit skutečně dobrý grog, ale já jsem mistr Komenický a dělám svou práci rád. A to, že si nesu domů mrkev, za to může černá kočka na střeše.
4: Černá koučka? Ta nosit smůla?
3: Zadumaně pravil Angličan. No vidíte, ale mě přinesla štěstí. Vlastně ponožky, protože jsem jí zachránil. A vůbec já jdu domů. Konečně se umiju a udělám si horký grog. Svůj grog, milý pane. Už mi dejte pokoj.
2: Rázně ukončil debatu kominík. Lehce zasalutoval, poskočil si a byl pryč.
3: No a mistr Grog byl kde?
2: Na cestě do rodné Anglie.
3: Časem se k nám doneslo, že tam leze po střechách a prosebně mňouká na černé kočky. Samozřejmě anglicky. Inu, to víte. Angličané jsou tak trochu podivíni. A kominík? Ten stále čistí komíny. Aby mu nebyla zima, nosí oblíbené černé ponožky. Ale domů už nechodí kolem koňského závodiště. Našel si jinou trasu. Za křižovatkou doleva, směrem tam, kde se konají závody terénních motocyklů.

0: holky se rády baví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
1: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
0: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
2: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
0: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
3: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit.
0: A odjel.
4: Stále!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Paře se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali paře z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to? Čukají?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Figy hádanka.
5: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
6: Co je to?
5: To já vím, to je budík.
7: Kokrhání, no? Kdo kokrháš,
5: ty kokrháš.
7: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kokrháj, kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
2: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
1: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
2: Odjela na nějakou misi do Afriky.
1: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
2: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babička...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
0: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
0: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
0: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naši kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
0: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Je, kdo udělal černé ťáputy na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Miau, když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
0: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte, ale nic jsem nenašla.
0: Už. Je, na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
0: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, Vzala to oknem do zahrady.
3: To zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
0: Hop a skok. A Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
0: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
0: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Je, co to tu voní? A lítá, a utíká, a šumí, a šplouchá. Je, a mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacucha, knoflíky zakutálejí. A když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli. Stejně jim uteču tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište. Domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau. Co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek? Jau, jau, jau, jau, jau. Pustíš mě? Nepr se se mnou, nebo.
0: Mourinka se zapletla do trnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
0: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
4: Kde je Mourinka, že nám utekla do lesa? Já se zblázním, co když někam spadne, nebo ji něco uloví.
2: Babičko, od takhle se zbála o mě.
0: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny, a v lese se udělala tma tmoucí.
2: Je, kde to jsem? Mám hlad. A je mi zima. Kde je moje mlíčko? O, babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
0: Poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
4: Podívej, Na Malině je cárek Mourinčiny mašle. Jdeme dobře.
5: Mourinko, kde jsi?
4: Mourinko.
5: Mourinko.
4: Dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
3: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
0: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau.
6: Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
1: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
3: Babičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
0: No, někdy ne.
1: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a dobré.

0: Básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou zasíjel forman Šejtroček přes les u kopidla. Bylo k večeru, slunce si na nebi ustlalo do červeného kanafasu a smráklo se docela. Valach Žemlička jde volně u oje, vůz povrzává. V tom lese je místo, kde vůz jede jako tunelem a může se stát všelicos. Najednou Šejtroček slyší divné nazíkání a zas jako huhlání a těžké vzdychání. Když někdo nazíká, má se mu pomoct, povídá Šejtroček, otočil bič těžším napřed a vkročil rovnou do houští. V houští leží ohnivý muž, leží na popelavém polštáři z ohořelých větví a sám už taky sotva doutná. Co pak je? Vždyť jsem tě onehdy viděl, jak sršíš přes průsek jako rachejtle, povídá mu Šejtroček. Ohnivý muž mávl vyhaslou rukou a pořád huhla jen jedno slovo. Sulfur, sulfur. Já se ohnivácky neučil, povídá Šejtroček a myslí si, že kdo druhému v nouzi nerozumí, ten mu taky nepomůže. Sulfur, sulfur, huhla ohniváč. Šejtroček nad ním chvíli bezradně postál. Potom si svlíkl kalmuk, natřásl na něj z větví rosu, aby kabát neprohořel, zabalil do něho nemocného ohniváče a vysadil ho na vůz. Hyje do Jičína k doktorovi, křikl na Žemličku. Valach zabral a jelo se. Čerstvé povětří dělalo ohnivému muži dobře. Jak vůz ujížděl a foukalo, zažehovaly se na něm drobné ohníčky. Šejtroček mu pro lepší náladu půjčil krabičku sirek, ohniváč si škrtl a bylo mu pořád líp. Na doktora toho už asi moc nezbude, smál se v duchu Šejtroček. Pak přišel kopec, co se srovná až ve chvilce, kdy silnice vběhne do Jičína. Žemlička se hrne z kopce a vůz za ním jen letí. Každou chvíli škobrtne Valachovi o zadní kopita. Brzdi, řekl Žemlička. Kola třískají o kameny, střílí to jako hromy, jenže Šejtroček na šlajf ani nesáhne. Volá, nevidíš, jak mu svědčí? Ohniváčovi opravdu svědčilo. Rozfoukal se a začaly na něm vyskakovat modré a zelené plamínky. Šejtroček ho vybalil z kalmuku. Letěli tmavou nocí, jako by se k Jičínu blížila sedmibarevná rachejtle. Rozdmíchává se to pořád víc a žene se to rovnou na město Jičín. To už si všiml i hlásný tichátko na věžové bráně. Skočil do věžní světničky, popadl požární lucernu, zapálil v ní na alarm a vyvěsil ji směrem ke kopidlnu. Ve chvilce tu lucernu zahlídl kramář Španihel, co velí jičínským hasičům při slávě i při ohni. Vyletěl z podloubí s bosaznou trubkou pod nosem. Trára, trára. Neslo se to nocí jako na křídlech a hasiči skákali z postelí rovnou do přichystaných bot. Za chvilku už lili konívku oleje do stříkačky, aby neskřípala a neprobudila město. Šejtroček s ohnivým mužem na voze se žene pořád blíž k Jičínu. Ohniváč vyskakuje do výšky a prská kolem sebe plameny. Šejtroček hodil opratě na šlajfek, nechal Valacha běžet po chuti a dloukl se rukama do kolen. Panečku, ty ses ale zmátořil, to já už tě k doktorovi nepovedu. A chce zarazit vůz a poslat ohnivého muže zpátky do lesního houští. Jenže v tu chvíli přejeli hranici, kde začíná Jičín. Vrchní hasič Španihel mávl sekýrkou a velí. Stříkačka, útokem direkcion na ten letící oheň, než nám to vypálí město. Stříkačka spustila a z hadice se začalo lít. Vletilo to šejtročkovi přes hlavu rovnou na ohníváče. Syčela a prskala pára. Chvíli se zdálo, že vodou to nebude k zdolání, ale stříkačka přidala a ohnivý muž zhasl a už po něm táhli jen tenké kouře.
1: Teď jste mu dali, křikl šejtroček.
0: Ohníváč leží, už je spíš do vlažna než do horka a zas nesvede víc než huhlat sulfur, sulfur. Nejradši bych tě španihelí někam vystřelil, zlobí se šejtroček. Španihel, aby se vytočil, řekl:
2: počkej, buď ticha, on něco povídá.
1: Sulfur, říká, a nic jiného už asi neřekne.
0: Uplivl si lítostivě šejtroček.
2: Sulfur, sulfur,
0: huhlal ohníváč, ale ucho už se muselo dát blizoučko, aby ho vůbec bylo slyšet. Tou dobou tam dorazil doktor, co se taky vypravil k požáru. Jmenoval se Maštalís a měl kufřík z kozí kůže. Kdo tu stůně? Ptá se doktor a hrne se k vozu. Šejtroček mu ukázal palcem.
1: Španihel k smrti ulil stříkačkou tuhle ohnivého muže.
0: Doktor Maštalíř na to vzal poslouchátko. Už v něm tiká jen jako v hodinkách, povídá tiše. Nevím, co by tu pomohlo.
2: Sulfur,
0: zahuhlal tichoučce ohníváč. Doktor se rozzářil, až ti u stříkačky málem znova zabrali.

0: ohňové kráse. Rozhlídl se kolem a povídá: je to tu na střechách samý došek a šindel. Nerad bych zapálil. Poklonil se, až to všem horce ožehlo hlasy, a prostředkem silnice se vrátil zpátky do vlhkého houští.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Houpačka. Aneb o tom, jak může vzniknout přátelství. V Emušákově bylo velké hřiště s mnoha prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Každý den, pokud bylo hezké počasí, scházeli se tam všichni malí plyšáci a hráli si. Jednoho dne, z ničeho nic, se na hřišti objevila úplně nová houpačka. Byla zavěšená na obrovském kaštanu, stojícím uprostřed hřiště. Ale nebyla to obyčejná houpačka. Byla kouzelná. Měla modré sedátko. Kromě toho, že se na ní dalo houpat nahoru a dolů, každému, kdo na ní seděl, vyčarovala lízátko. Jakmile se to malí plyšáci dozvěděli, utíkali k ní a prali se o místo. Vyhrávali nejsilnější z nich. Ferda se pral nerad. Lízátko byla sice jeho nejoblíbenější sladkost, maminka mu ho ale nekupovala moc často. Zpovzdálí přemýšlel, jestli se má jít přeci jen prát, nebo počkat, až se všichni vystřídají. Ale plyšáků bylo moc a všichni chtěli na houpačku. Bohužel se pořád dostávalo jen na ty nejsilnější. Někteří, hlavně velký plyšový dráček Eda, měli už dokonce 10 lízátek a přesto se stále handrkovali o místo. Ferda se rozhodl, že se prát nebude. Edu by stejně nepřepral. A nechtělo se mu ani čekat. Slíbil, že přijde na večeři včas a rozhodl se jít domů. Pohoupat se na kouzelné houpačce a ještě získat sladkost ho ale přece jen pořád moc lákalo. Ještě než odešel, zahlédl blízko houpačky malého ježička. Byl

opravdu malinký. Nikdo si ho nevšímal. Bylo vidět, že by si také moc rád houpačku vyzkoušel. Druhý den utíkal Ferda na hřiště. Doufal, že se konečně pohoupe. Zase tam ale byla spousta plyšáků. Nevypadalo to, že by na něj mohla přijít řada. Malý ježeček stál na stejném místě a vypadal ještě smutněji než včera. Zase se na něj nedostalo. A tak to šlo každý den. Až jedno odpoledne, když bylo opravdové vedro a většina rodičů i plyšáků z Emušákova byla u vody, to vypadalo, že by na Ferdu mohla přijít řada. Dráček byl sice pořád na hřišti a ve frontě předbíhal ostatní plyšáky, kteří i v tom parném dni čekali a doufali, že se tentokrát pohoupou. Ale zdálo se, že se na Ferdu přeci jen dostane. A opravdu, najednou stál před houpačkou. Posadil se na lesklé modré sedátko. Chytil se lan, na kterých bylo přivázáno, a už zvedal nožky, aby se odrazil, když tu zahlédl malého ježička, stojícího opodál. Bylo mu ho líto. Věděl, že tak malý plyšák si místo na houpačce nikdy nevybojuje. Vždycky ho ve frontě někdo předběhne nebo přehlédne. A taky mu připadalo, že se ježiček bojí. Měl sklopenou hlavu, svěšené bodlinky a smutné oči. Ozvalo se. Ferda se podíval směrem, odkud zaslechnul bzučení. Na větvičce kaštanu seděla malá moucha. Jmenovala se Radost. Dívala se střídavě na Ferdu a na ježečka. Po chvilce, úplně potichonku, tak aby to slyšel jen Ferda, zašeptala. Vidíš toho prcka? Je smutnej, viď? Pozoruju ho už pár dní. Třeba bys mu mohl pomoct, udělat mu radost. Co říkáš? Ferda se jí chtěl zeptat, jak, ale moucha zamávala křídly a byla pryč. Tak se vyhnula pavoukovi, který na ní právě spřádal síť. Ferda rychle přemýšlel. Nemůže přece za to, že je ježiček malinký a bojí se stát ve frontě. Není jeho povinností pomáhat mu, vždyť ho ani nezná. I on sám čekal na houpačku několikátý den. Ale zároveň si uvědomil, že je větší, že jeho by ve frontě ušlapat nemohli, kdežto ježečka ano. Položil nožky na zem, postavil se, podíval se na ježečka a zavolal. Pojď, nechám ti houpačku, mně se vlastně houpat nechce. Jiní plyšáci toho chtěli rychle využít, ale Ferda se narovnal a dráčkovi Edovi, který ho odstrkoval, řekl. Ne, myslel jsem támhle ježečka. Čeká tu už několikátý den. Ty ses pohoupal, lízátek máš plnou kapsu, nech taky zhoupnout ostatní. Když to dořekl, zarazil se. Uvědomil si najednou, jak je dráček veliký. Stál přímo před ním a vypadalo to, že by ho nejraději snědl. Uteču, řekl si Ferda v duchu. Co jsi to řek? Zeptal se zuřivě drak. Slyšel jsi mě, odpověděl Ferda. Už nechtěl utéct. Došlo mu, že kdyby teď utekl, vše, co udělal, by bylo zbytečné. Nepohoupal by se ani on, ani ježeček. Stál si tedy za svým. Ostatní plyšáci se zastyděli. Uvědomili si, že houpačka je pro všechny a měli by se vystřídat. I oni začali dráčkovi domlouvat a Eda ustoupil. Ježeček opatrně přicupital.
Ferda počkal, než si sedne. Chtěl ho chránit, ale viděl, že už to není potřeba. Když Ferda odcházel z hřiště, ještě se ohlédl. Mrzelo ho, že nemá lízátko. Moc si ho přál a moc se chtěl pohoupat. Chvíli možná i trošku litoval, ale když viděl, jak je ježeček šťastný, věděl, že udělal dobře. Za pár chvil uslyšel, že ho někdo dobíhá. Ježeček smál se na celé kolo a podával Ferdovi lízátko. Děkuju ti, že jsi mi pomohl. Strašně jsem se chtěl pohoupat. A tady máš, já lízátka nerad. Domů šli společně Ferda i Ježeček. Byli z nich noví kamarádi.

0: Kam šel Jirka, ptá se otec.
1: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
2: Ale to je hodně nebezpečné.
3: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.
4: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila. Slyšíme, slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on? A byl by vás všechny snědl.

šmoula a jenom si chtěl hrát. Vzpomínám, jak tačka nám vyprávěl, předtím, než s unavenou tváří po těžkém dní šel spát, že jednou přijdou Marťani.

0: ruky cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci!
1: Hanko, ahoj,
0: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
1: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
1: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
1: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
1: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma jako třeba je v kalhotách,
1: do kalhot. Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: jak
1: a na moje nohy.
0: Potřebuju.
1: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
0: Dobře.
1: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů. Dobré. Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
1: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
1: tak,
0: náma.
1: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
1: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo co? Dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
1: třeba
0: se
1: o dva
0: třeba
1: centimetry,
0: ke kolenům.
1: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
1: má hbité nohy a
0: jak
1: pružný.
0: Vyskočí.
1: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
1: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho.
0: Hanko.
1: Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
1: ano.
0: Že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
1: Víš, čím to je?
0: To je,
1: protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
1: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Jejej, Pytlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek kroužících ve vzduchu poznalo Pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán. Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál. Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
2: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
0: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pytlíka za nohu.
1: Co je? Kde je plán? Vyhrkl Pytlík a začal hmatat kolem sebe.
2: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza!
0: Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam!
2: Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na Pytlíka.
1: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pytlíka.
2: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník.
0: Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
2: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po Pytlíkovi. ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč.
0: Právě se procházel u růžového keře.

0: Dnes je 8. května?
1: A v kalendáři je napsáno Den osvobození.
0: Proč je v kalendáři napsáno Den osvobození?
1: Dnes si totiž připomínáme, že 8. května 1945 skončila druhá světová válka.
0: Aha, takže to se musí slavit, aby lidé nikdy nezapomněli, že válka je moc zlá věc, viď?
1: Správně.
2: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole Zavřivočka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole Zavřiočka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole Zavřiočka držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval. Uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole Zavřiočka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: Opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženích s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha.

0: tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží od slaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů. Ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole zavři očka. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Hrdinství je všude kolem nás a čeká na muže, který je uskuteční. Je úkolem muže konat velké činy a úkolem ženy vyhradit svou lásku jako odměnu tomuto hrdinovi. Tak bych to chtěla, aby mi ženy záviděly mého muže.
1: Edward Melony nespouštěl ze své milované Markéty oči.
2: A jestli něco dokážu?
0: Už ani slovo, pane Melone. Jednoho dne, až získáte místo ve světě, tak si o tom znovu promluvíme.
1: A Markétina dlaň spočinula jako teplý samet na jeho rtech. Sir Arthur Conan Doyle, Ztracený svět. Zpráva o úžasných dobrodružstvích, která podstoupili profesor Challenger, Lord Roxton, profesor Summerlee, reportér Edward Melony, zpravodaj deníku Daily Gazette.

0: Jsme v londýnské redakci listu Daily Gazette na začátku tohoto století.
1: Pane šéfredaktore, chtěl bych vás požádat o laskavost.
2: Slyším na vás, Melone, samou chválu. No prosím.
1: Myslíte, že byste mě mohl poslat na nějakou velkou reportážní cestu?
2: A jaký druh reportáže máte na mysli, pane Melone?
1: Něco, co je spojeno s dobrodružstvím a s nebezpečím. Čím obtížnější by to bylo, tím víc by mi to vyhovovalo.
2: Chcete zřejmě mermo mocí přijít o život?
1: Ne. Chci svůj život ospravedlnit, pane šéfredaktore.
2: No, to je nápad jaksi velmi romantický. Je mi líto, ale myslím si, že doba takových podniků už je ta tam. Velké bílé skvrny na mapě světa mizí a pro romantiku už není místa. Ale moment, počkat.
0: Šéfredaktor známé londýnské gazety se náhle usmál. Neměl by reportér Melany chuť odhalit podvodníka, moderního barona Prášila, a zesměšnit ho? Zdálo se, že šéfredaktora gazety tento nápad přímo přitahuje.
2: Ale nevím, zdali by se vám podařilo navázat s tím člověkem kontakt. I když se mi zdá, že máte zvláštní dar získávat lidi, Melone. Pociťuji to i na sobě.
1: Jste velmi laskav, pane šéfredaktore.
2: Tak proč byste neskusil štěstí s profesorem Challengerem?
1: S profesorem Challengerem? Není to ten slavný zoolog, co málem přizabil kolegu Blendla z Telegrafu?
2: Neřekl jste, že hledáte dobrodružství?
0: Profesor Challenger. Před 2 roky odjel do Jižní Ameriky a podnikl tu jakousi výpravu na vlastní pěst. A když se vrátil, odmítl říci, kde tam byl a co viděl. Jenom mlhavě líčil, co zažil, a když se v tom novináři začali vrtat, přestal mluvit a stáhl se jako šnek do své ulity.
2: Buď přišel na něco úžasného, nebo je to lhář, jakého svět neviděl. Ukazoval sice nějaké podivné snímky, ale jsou to prý, Melone, podvodné fotomontáže. No, a reportéry schazuje ze schodů.
1: A já mám zjistit, o co jde.
2: Přesně tak, Melone. Když se vám to povede, bude mít londýnská gazet senzační rozhovor.
0: Reportér Edward Melony se hned pustil do práce. Vyhledal jednoho ze svých přátel v časopise Nature a s jeho pomocí sestavil dopis adresovaný profesoru Challengerovi. Vydával se v něm za studenta přírodních věd a projevil zájem o problém plazmónu, jednotky zárodečné plazmy. Nepřístupný profesor nedávno na toto téma proslovil jednu ze svých přednášek ve Vídni. Po několika dnech Melony ke svému velkému překvapení dostal pozvání k návštěvě profesora Challengera.
3: Já nejsem víc než tak říkajíc zájemce o problematiku přírodních věd.
4: Zajisté.
3: Já, prosím, jak bych to řekl?
4: Jste si vědom, že kraniální index je konstantní veličina?
3: Zajisté, pane.
4: Za druhé, víte, že otázka telegonie je dosud nerozřešena?
3: Přirozeně je to, ano.
4: A konečně za třetí, víte, že zárodečný plazmon se liší od partenogenetického vejce?
3: Ovšem.
4: A co to všechno dohromady prokazuje?
3: Ano, to je ono. Co to prokazuje?
4: Co z toho vyplývá?
3: Ano, co z toho vyplývá?
4: Mám vám to povědět.
3: Prosím vás o to. Povězte mi, co z toho vyplývá?
4: Vyplývá z toho, že jste nejhanebnější podvodník z celého Londýna. Odporný vlezlý novinář.
3: Ale promiňte, prosím.
4: Myslel jste si, že mě přelstíte? Vy s tím mozkem velikosti vlašského ořechu.
3: Profesore.
4: Víte, co jsem vám to vykládal? Nesmysly. Vědecký galimatyáš. A vy jste přikyvoval. Zatracený pisálku.
0: Ano, teď měl Melony poznat, jak dopadli před ním kolegové. Challenger se rozmáchl, uchopil reportéra v pase a už ho vynášel před dům. Ale ani Melony se nedal a tak se rázem oba ocitli na ulici.
4: Tak co? Máte dost?
0: Před zmítajícím klubkem těl se objevil strážník. Jeho krátký výslech skončil otázkou, zda Melony podá na profesora trestní oznámení, když reportér zavrtěl hlavou a dodal, že je to jeho vina, neboť se vetřel k profesorovi do bytu. Vypadalo to, že novinář už jednou provždy tady skončil svou práci.
4: Počkejte, pojďte dovnitř. Ještě jsem s vámi neskončil.
0: Melony zůstal jako opařený. To myslí Challenger vážně? Potom všem?
4: Pane, po vašem velezaslouženém vyhazovu vás žádám, abyste se posadil. Pohodlně se opřete a pozorně naslouchejte tomu, co se mi zlíbí vám říci.
0: Melony nevěřil svým uším, ale přesto poslechl. Challenger je zřejmě nejpodivnější podivín, s jakým se kdy Melony setkal.
4: Asi se ptáte, proč jsem vás znovu pozval dovnitř. Důvodem je odpověď, kterou jste dal tomu přehorlivému čenichajícímu strážníkovi.
5: Řekl jsem pouze pravdu.
4: Ve vašich slovech jsem rozpoznal něco jako záblesk smyslu pro slušnost a spravedlnost. Přiznáním, že vina byla na vás, jste částečně osvědčil určitý stupeň duševního odstupu a šíři rozhledu. Zachtělo se mi proto blíže se s vámi seznámit.
0: Profesor se najednou ponořil do hromady papírů na svém psacím stole, aby z ní po chvíli hledání vytáhl cosi jako špinavý a velmi pomačkaný skicář.
4: Hodlám s vámi mluvit o Jižní Americe.
0: Jenže sotva to dořekl, už se nadechl znova. Nic z toho, co profesor řekne, se nesmí objevit v novinách. Melony neměl na vybranou. Buď tuto velmi tvrdou podmínku přijme, a nebo se nic nedoví.
4: Když jsem se vracel ze své poslední výpravy, nocoval jsem v malé indiánské vesnici. Tam, kde jistá řeka, jejíž jméno Tajím, se vlévala do řeky hlavní. Podle řeči indiánů jsem pochopil, že jeden z nich zřejmě potřebuje mé lékařské pomoci. Když jsem následoval náčelníka a vstoupil do jedné z chatrčí, zjistil jsem, že nemocný už skonal. K mému velkému překvapení to však nebyl indián, nýbrž běloch.
0: A u tohoto muže, jmenoval se Maple White a byl z Detroitu, nalezl Challenger malířskou skřínku, jakousi ohnutou kost, ležela teď na profesorově kalamáři, a pak náčrtník. Melony ho otevřel v očekávání něčeho mimořádného, ale první obrázky ho zklamaly.
4: Podívejte se na následující stránku.
0: Reportér poslechl, ale stále neviděl nic zvláštního. Bylo tu jakési bledě zelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací, terén se pomalu zvyšoval a končil u čáry skalní stěny, která měla temně rudou barvu. Na jednom místě byla osamělá skála v podobě pyramidy a na jejím vrcholku strom.
4: Nože, co tomu říkáte?
3: Je to zajisté zvláštní útvar, ale nejsem geolog.
4: Zvláštní. Je to jedinečné, je to neuvěřitelné. Nikdo na světě ani bez snu netušil takovou možnost. Obraťte další stránku.
0: Melony to učinil a vykřikl překvapením. Na celé stránce byl obrázek nejpodivuhodnějšího tvora, jakého kdy spatřil. Hlava toho tvora se podobala hlavě ptačí. Tělo bylo jako u nafouklé ještěrky. Vlekoucí se ohon byl opatřen hroty, které čněly vzhůru, a obloukovitá záda byla vybavena hřebenem pilovitých desek. Před tím tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava malého človíčka, která tu stála a zírala na zvíře.
3: To je příšerné.
4: Příšerné. Co asi pohnulo neznámého malíře k tomu, aby nakreslil takové zvíře?
3: Myslím, že obyčejný rum.
4: Lepší vysvětlení nemáte?
3: Ne. A jak si to vysvětlujete vy?
4: Ten tvor žije. A je nakreslen podle přírody.
0: A pak se profesor Challenger přiznal. nemohl opustit tato místa v Jižní Americe, aniž by se sám nepokusil něco objevit.
6: Po mnoha dobrodružstvích, která nehodlám popisovat, po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci zmiňovat, ve směru, který zatajuji, přijel jsem do jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla nikdy navštívena, kromě mého nešťastného předchůdce.
0: Profesor ukázal Melonymu fotografii, která se přesně shodovala s kresbou v náčrtníku amerického umělce.
1: Ale jak si vysvětlujete to podivné zvíře? Jak se dostalo na tu rovinu nahoře?
6: Musí tam existovat nějaká cesta. Je obtížné ji najít a je obtížné po ní vystoupit. Všude kolem je bahno, džungle, hadi a zimnice. To je přirozená ochrana tohoto zvláštního kraje. A proto podivní tvorové nemohou opustit toto místo a vpadnout do okolní krajiny.
0: Bylo toho trochu moc na jednoho člověka. První interview vyvrcholil tělesným šokem, druhý šokem duševním.
2: Je-li skutečně pravda, co vám Challenger pověděl, je to senzace a bude z toho ohromující článek pro gazetu.
1: Bohužel nebude, pane šéfredaktore. Nesmím z našeho rozhovoru zveřejnit ani řádek.
2: Chcete říct, že tedy tak docela to všechno zase pravda není, ano?
1: Pane, Challenger vůbec žádný podvodník není.
2: Cože? Vy věříte jeho báchorkám o mamutech a mastodontech a mořských hadích obludách? Nikdo v celém Londýně nedokázal na sebe soustředit tolik nenávisti jako on.
1: Počkejte, moment. Víte, že tu jedna možnost je, jak věci dostat do novin?
2: No, prosím, poslouchám vás.
1: Profesor Challenger mě pozval dnes večer na přednášku do zoologického ústavu. I když nebude přednášet on, jistě něco veřejnosti sdělí.
2: Ach, patrně tím chcete naznačit, Melone, že z této přednášky můžete přinést článek, protože jde o veřejnou záležitost, ano?
1: Ano.
2: No, to je výborný nápad. Rozhodně tam jděte.

0: Básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
4: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...

0: Kde je pohádkové louce konec? Zůstala někde daleko, daleko za velikou louží. Mravenečkovi Béďovi a jeho věrné kobylce se o ní zdálo noc co noc. A tak jednoho dne dali s Bohem paní Saranči stěhovavé, majitelce soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed, jen ať si klidně vede dál svůj nenasytný zahraniční zájezd.
1: Vrátíme se, slyšíš, kobylko?
2: Slyším, Béďo, pohádková louka nás volá zpátky.
1: Uháněj, kobylko, skákej, hopsej, ať už jsme zase doma.
2: Vždyť běžím, běžím, jak nejrychleji mohu.

0: že jak se dá někdo na světoběžnictví, cestička k domovu se mu náramně prodlouží a sklikatí. Kobylka s Béďou v sedle byly na cestě už kolikátý den a pohádková Louka byla pořád v nedohlednu.
1: Už nemůžu.
2: Chvíli si odpočiň.
1: V zádech mě loupe, nohy necítím.
2: Víš co, já ti je namasíruju.
1: Masíruj, Béďo. Ach, jejda, ještě, že tě mám.
0: Kobylka ležela na zádech a Béďa jí masíroval jednu nožičku za druhou. Když najednou to nad nimi zahromovalo.
3: Ohoho, mravenec a dělá masíra. No to se povedlo.
0: Kobylka se lekla, vyhodila masírovanou nožičku a Béďa se skulil do trávy.
2: Auva!
1: Co to tu bouří?
0: Nad jejich hlavami se skláněl fousatý obr, popadal se za břicho a slzy smíchu se mu koulely po tváři.
1: Nesmějte se, pane, nesmějte se.
2: Přestaňte nám tu slzet nebo odplavu.
1: Kdo vlastně jste?
3: Jsem Ferdinand Kaše, majitel velkého blešího cirkusu Hopsajda. A co vy tu?
2: Vracíme se domů na pohádkovou Louku, pane Ferdinande.
1: Jenže cesta je dlouhá a nohy bolavé, tak mě tuhle Béďa kapánek masíroval.
3: O, skvělé. Můžete mi říkat principále.
2: Proč principále?
3: Protože vás angažují ve velkém regulárním programu svého blešího cirkusu.
2: Nepůjdeme do žádného cirkusu.
1: Nebudeme se producírovat mezi hejnem blech.
3: Nic nechci slyšet, nic nechci vědět. Udělám z vás sólový pár. Prvotřídní výstup, vysoká škola jezdeckého umění. Pojedeme od města k městu, ode vsi ke vsi a jednou dojedeme i na tu vaši pohádkovou Louku. Tak co, plácneme si?
2: Co tomu říkáš, Kobylko? Možná, že s principálem bychom se domů dostali s nás než po vlastních.
1: Vždyť neznáme žádné cirkusové kousky, pane principále. Já, ku příkladu, umím jen rychle hopsat.
2: A já umím jen sedět kobylce na zádech a řídit jí, aby nezabloudila.
3: Ničeho se nebojte. Za pár dní z vás udělám hvězdy bleší manéže. Zlatý hřeb programu cirkusu Hopsajda. Publikum bude šílet, až spatří, co dokážete. Račte vstoupit, vážené dámy a pánové. Na pódiu právě skončilo vystoupení taneční skupiny Rytmický blech a nyní uvidíte, co jste ještě neviděli a zažijete, co jste nezažili. Mraveneček Véďa se svou kobylkou vám předvede vysokou školu jezdeckého umění. Neopakovatelný zážitek. Doprovází bleší hubky venk pod taktovkou pana kapelníka Boniface Blešolína.
2: Kobylko, ať neuděláme principálovi ostudu.
1: Neboj, Béďo, jdeme na to. Zvedám, zvedám, jak jen mohu, levou nohu, pravou nohu.
2: Po

0: Kobylko, jsme doma.
1: Moje stará známá ostřice je ještě vyšší, než byla, když jsem se houpávala na jejich stéblech.
0: Mraveniště u lesa stojí jako předtím, to jsem rád. Pojď, zaklepeme tam spolu.
1: Nejdřív se přece musíme rozloučit s naším principálem, Béďo.
0: Máš pravdu, Kobylko, musíme mu poděkovat, že se nás ujal.
2: A tak se Kobylka i Mraveneček rozloučili naposled s panem Ferdinandem, majitelem blešího cirkusu. Dali popuse všem blechám z rytmické taneční skupiny a potřásli si rukou i s panem kapelníkem Bonifácem Blešolínem.
3: Budete nám všem chybět. Kvůli vám, abych teď secvičil nový program.
0: Kdybych se tolik netěšil domů, hned bych u vás zůstal, pane principále.
1: Děkujeme za všecko, co jste pro nás udělal.
0: Udělal jste z nás umělce.
3: No, to je řečí. Seberte si ten svůj bobkový věnec a už ať vás nevidím, nebo se nakonec sám rozpláču.
2: Mraveneček Béďa si tedy pověsil věnec kolem krku, vyskočil na Kobylku a naposled zamával blešímu cirkusu, který pomalu mizel za cípem podvečerního lesa.
4: Kdo to bouří po západu slunce?
0: No přece my.
4: Kdo my?
0: Závodníci, turisti a umělci.
4: To je vás venku tolik?
1: Ne, my jsme jen dva.
0: Otevřete, strejčku, to budete mrkat na vavříny, které jsme si vydobili.
2: Vrchnímu vrátnému mravenci to nedalo a na škvírku pootevřel vrata.
4: A hele, to je ten tulák Béďa.
0: Nejsem tulák, jsem jezdec a zahraniční turista. Chci domů.
4: Už jsme tě u nás v mraveništi dávno vyškrtli ze seznamu. Nedal si o sobě ani vzkázáním vědět a teď se tu budeš holedbat. Tak to teda ne.
2: Vrchní vrátný mravenec po otevřená vrata zase zabouchl.
1: Já tušila, že nám to jen tak neprojde.
0: Co si počneme?
1: Nevím,
2: Stáli ve tmě před mraveništěm a vzdychali. Ale vrchní vrátný mravenec byl jako kámen. Za to mravenčí hlídací babička, která má spánek lehoučký jako pavoučí vlákno, otevřela oči. Co to slyším? Kdo to tak hrozně vzdychá u hlavní brány?
0: To jsem já, babi, mraveneček Béďa.
1: A já, Kobylka.
2: Mravenčí hlídací babička si vzala trepky a přicupitala k bráně.
0: Tady jsem, babi. Mám věnec a je ze mě slavný jezdec. Pust mě domů.
2: Mravenčí hlídací babička měla radost, že se Béďa vrátil, ale aby si nemyslel, že mu všechno jen tak odpustí, nechala ho za trest čekat před mraveništěm i s Kobylkou až do prvního červánku. Teprve potom se brána otevřela, vyběhli mravenčí kluci a holčičky a babička otevřela náruč.
0: Tak už, babi, nebreč a nezlob se, vidíš, že už se nezlobíš.
2: Jen takhle maličko, řekla mravenčí babička. Ale do louky už tě nepustím ani na krok.
0: Nikdy?
2: Nikdy.
1: Ani když slíbím, že vám Béďu ohlídám.
2: To ještě uvidíme, usmála se mravenčí hlídací babička. Sundej ten věnec, Béďo, ať si ho nezmačkáš. A ty, Kobylko, přestaň hrabat nožičkou. Budu teď povídat pohádku.
0: O kouzelných kusadlech.
1: Ne, radši o mravenčím království.
2: Ba ne, řekla babička. Poslechněte si o pohádkové louce. To budete koukat, co všechno se tam seběhlo, zatímco jste lajdali světem.

jak se nevyplácí neposlušnost. Ona neposlušnost také není pěkná vlastnost. Neposlušné

děti jsou něco zrovna tak nemilého, jako nepovedené jídlo, jako mýdlo, které nechce mydlit, jako mluvící panenka, která nechce mluvit, jako píšťalka, která nechce pískat a jako zlámaná koloběžka. Podle toho to s nimi pak dopadá. Nikdo o ně nestojí a užitek z nich není na světě žádný. Byl jednou jeden neposlušný kluk. Tak neposlušný, že naschvál neposlechl, když se na něm něco žádalo. Rodiče s ním měli veliké trápení. Představte si, jak byl neposlušný. Když jel ve vlaku a bylo na okně napsáno nenahýbati se ven, schválně se nahnul a ulítla mu čepice a div mu protijedoucí vlak hlavu neutrhl. Když bylo v parku na lavičce napsáno pozor, nesedejte, schválně si na lavičku sedl a co z toho bylo? Přilepil se a celý se umazal barvou, protože lavička byla čerstvě natřená. A když někde na vratech stálo pozor auto, schválně nedal pozor a jednou do něho narazilo auto a mnoho nescházelo a bylo by ho přejelo a zmrzačilo. Ještě měl dost štěstí při té své neposlušnosti, ten kluk. Ale jednou se mu ta jeho neposlušnost přece jen nevyplatila. Panečku, ten přitom prodělal, že pak celý život toho litoval. To bylo takhle. Šel jednou po ulici a teď slyší, že někdo za ním volá. Hej, chlapečku, počkej. Akorát nepočkám, řekl si ten kluk a běžel dál. A zase to za ním volalo. Hej, chlapečku, poslouchej. Naschvál nebudu poslouchat, řekl si ten kluk a běžel dál. Po třetí někdo za ním volal. Chlapečku, tak počkej. Nic nebudu čekat a poslouchat, řekl si ten kluk. Jen se tak ohlédl a vidí, že tak na něho volal nějaký starý pán s dlouhými bílými vousy. A pak zas ten neposlušný kluk běžel dál a ten starý pán se ho už nedovolal. No dobře. Ale on ten starý pán byl americký miliardář, který měl tolik peněz, že si toho dne umínil, že prvnímu chlapci, kterého potká, dá milion. Peněz měl dost a tak to mohl dělat. Proto na toho kluka tak volal. Ale neposlušný kluk nechtěl počkat a tak přišel o ten milion. Neměl nic. A představte si, co by si mohl za ten milion koupit. Po celý život toho litoval a říkal, když si na to vzpomene, že by se sám tloukl, jakou má za to na sebe zlost. Tak se někdy nevyplácí neposlušnost. Takový neposlušník se ani nenadá a už má někdy najednou ze své neposlušnosti velikánskou škodu. A těžko něco napravovat, když už je pozdě. To je stará zkušenost a veliká pravda. Každé rozumné dítě vám to potvrdí.

0: rybky.
1: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
2: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
3: Tomu patří.
4: Jednou byl Rumcajs s sypískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
5: Halíři, podaš mi rachejtli,
4: poručil si kníže pán.
5: Já ji vystřelím tady kněžne pro radost.
4: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
5: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
4: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s cipískem do lesa řáholce. Když mánka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
6: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
4: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcajs s Jirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
5: Sapristi,
4: povídá kníže pán, v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů. A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rýnku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
6: bravo, rachejtle, bravo.
4: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
5: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
4: Rumcajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
0: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já protože se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
0: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
0: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
0: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlednu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla tak lehce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
0: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
0: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
0: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
0: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
0: Já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
0: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli také.
0: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
0: Tak já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5,
2: 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak, milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
0: Už trochu vrátím.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
0: To jsem rád. Ahoj.

0: útrobách vraku. Stáli tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
1: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
2: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
1: Ale proč?
2: Abych nevypadal jako ty, amigo.
0: Zašklebil se Carlos.
2: Jiné podnebí, jiná strava.
3: Kde je můj syn?
0: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
1: Tam bude, že jo?
0: Dovtípl se Ramses.
2: Možná,
0: řekl Carlos zamyšleně.
2: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
1: S váma se nebojím,
0: vyhrkl Ramík.
2: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
3: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
0: Poskočil vztekle Tulamor senior.
2: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
0: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
2: Dolů půjdu radši sám,
0: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
2: A ty se schovej,
0: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palantě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
2: Pardon, nerad ruším,
0: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
2: My dva se možná známe. Od vidění
0: upřesnil.
4: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
4: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
2: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
4: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
2: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
1: Pane Vasile!
4: Ramsesy!
0: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
2: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
1: Šiof je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, proskoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
5: Tiki kalendář! Dnes je 8. května
6: a v kalendáři je napsáno den osvobození.
5: Proč je v kalendáři napsáno den osvobození?
6: Dnes si totiž připomínáme, že 8. května 1945 skončila druhá světová válka.
5: Aha, takže to se musí slavit, aby lidé nikdy nezapomněli, že válka je moc zlá věc, viď?
6: Správně.

0: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce to náručem. potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypaly se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Ohříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Celá horečně se chvíju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou. Vím, že tady jsi.

0: Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako upařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu. A budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprdělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotočku, sedla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedla, nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, co? Cože nehraješ? Proč to má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš i na letokruhy Heršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu mám si.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením.
1: Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert, protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
2: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš.
1: Tu nesla divoká kachna za ocásek.
2: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
2: Nádhera, co?
1: Podotkl Lišaj Oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
2: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj. Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
1: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami.
2: Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej.
1: V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku.
1: A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout z trap. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš Z toho však mohla ranit mrtvice. V tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli, hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako cvrček. Akorát, že na cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka, a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček.

0: velkého pralesního ducha, aby mě udělal hezčím.
1: Z posledních sil doplaval doprostřed jezera a začal volat.
0: Velký pralesní duchu, moc tě prosím, ať mám menší tlamu a delší krk a taky pořádný ocas a krásný hlas.
1: Vůbec nic se však nestalo. Hroch svou prosbu zopakoval ještě naléhavěji, ale zas nic. A nespokojený hroch začal roztrpčeně křičet.
0: Pralesní duchu si zlý, ty můžeš za to, že jsem ze všech nejošklivější. Jsem nejošklivější a ty mi nechceš pomoct.
1: V tom okamžiku slunce zčernalo, hladina jezera zmrtvěla a voda v potocích i řekách se zastavila. A pak strašlivě zahřmělo. Jakmile se slunce opět rozsvítilo a na jezeře se objevily vlnky a voda začala znovu téct, nebyl už hroch hrochem. Na dlouhém krku měl drobnou hlavu a jeho ocas byl delší než tělo.
2: Velký pralesní duchu,
1: Zana říkal vysokým hvízdavým hlasem.
2: Tohle jsem přeci nechtěl.
1: Ale už se nedalo nic dělat. Když se přiblížil k ostatním hrochům, rozprchli se před ním a začali křičet.
0: Mokelembembe! Mokelembembe!
1: Cože? Co začali křičet? Podívala se Moja. Mokelembembe, vysvětlila Kidživu. To znamená ten, který zastavuje tok řek. A stejně jako hroši před ním utíkala i ostatní zvířata. Takže Mokelembembe dodnes žije v skrytu u jezera docela sám. Tak doplatil na svou pýchu a nespokojenost. Když Kidživu celý ten dlouhý příběh dopověděla, tatu spal. Za to Moja jí do posledního slova pozorně poslouchala. Potom se zamyšleně poškrábala na nose, popřála mámě dobrou noc a spokojeně usnula.

O 12 zakletých princích. Byl jednou jeden král a ten král měl 12 synů a jednu dceru. Jednoho rána se mu ale všichni synové proměnili v koně. To krále velmi zarmoutilo. Ustájil je ve zvláštním stavení a nosil jim jen to nejlepší, ale koně nic nežrali. A tak nechal rozhlásit, že tomu, kdo zjistí, co koně žerou, dá svou jedinou dceru. Ve stejném království žili manželé, kteří měli 3 syny. Nejmladší se jmenoval Lasse a k ničemu se nehodil. Prvního dne se ke králi dostavila samá hrabata a baroni, aby zkusili štěstí, ale nikomu nepřálo. Druhého dne přišli všichni ostatní bohatí a vážení muži, ale zbytečně. Třetího dne přišel kdekdo. Své štěstí chtěli zkusit i Lasseho bratři, ale přesně ve 12 hodin jim všichni koně utekli a nikdo nevěděl kam. Když se koně vrátili, Lasse si řekl, že to zkusí taky. Přišel k nejmenšímu koni a zvíře promluvilo. Poslyš, tebe chci za švagra. To je lákavá nabídka, pomyslel si Lasse. Kůň ale mluvil dál. Až zase začneme být neklidní, nasedni mi na hřbet a pojedeme. Nesmíš se ale ohlížet. Lasse udělal, jak kůň řekl. Navzdory ohlušujícímu dunění a hřmotu se ani jednou neohlédl. Kůň se za tím tryskem řídil až na onen sebe.

0: kde stál kostel. Do něj vstoupilo všech 12 koní. Došli k oltáři a tam pojedli chleba a popili vína. Dostal i Lasse. Když se šťastně vrátili domů, král se radoval, že už ví, co koně žerou, a Lasse měl dostat princeznu. Ale na královském dvoře bylo mnoho závistivců a ti mu začali klást do cesty překážky. Řekli, že by Lasse nejdřív mohl přinést jejich vladaři meč, který měl král Šalamoun v den své korunovace. Králi se nápad zalíbil a řekl milému Lassemu, že dokud mu nepřinese drahocenný Šalamounův meč, princeznu nedostane. Lasse byl nešťastný.
1: Ale šel se poradit s koníkem a ten řekl: posaď se mi přesně ve 12 hodin na hřbet a neohlížej se, dokud nebudeme v kostele před oltářem.
0: Lasse udělal, jak kůň řekl. Dunění a hřmot za ním byly ještě hlasitější než poprvé, přesto se neohlédl. Meč visel napravo od oltáře. Byl náramně veliký a těžký. Lasse jej však sňal a s námahou odvlekl. Král měl z meče radost a už měla být svatba, ale dvořané Lasse mu vymysleli další úkol. Řekli panovníkovi, že by mu mohl přivést koně, na němž jel král Šalamoun v den své korunovace. Králi se ten nápad zalíbil a řekl Lasse mu, že princeznu dostane, až přivede korunovačního koně krále Šalamouna. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten pravil:
1: řekni si o 3 jablka a provaz, pak jablka rozkrájej na 9 dílů a pověz, že si mě chceš půjčit.
0: Když Lasse všechno dostal, nasedl na koníka a ten jel, až dojel do hlubokého lesa. Tam dal Lasse mu píšťalku a řekl:
1: dobře mě uvaž ke stromu, protože teď budu mít strach.
0: Lasse zapískal na píšťalku. V tom se lesem rozlehl strašlivý ryk a hřmot a země se začala otřásat. Když znovu nastalo ticho, koník řekl:
1: právě se probudil. Přivaž mě ještě pevněji, protože teď se budu bát ještě víc.
0: Lasse poslechl a zapískal na píšťalku podruhé.
1: V tu chvíli se v lese ozval děsivý hřmot a rachot a země se třásla tak, že Lasse sotva dokázal stát na nohou.
0: Když zase všechno stichlo, řekl koník:
1: už vstal. Teď mě přivaž úplně nejpevněji, jak dokážeš, protože teď se budu bát úplně nejvíc. A až k tobě bude přibíhat, hoď mu do tlamy všech 9 kousků jablka. Nesmíš ale přitom ztratit ani jeden z nich, protože jinak to s námi špatně skončí.
0: Lasse zapískal na píšťalku po třetí a tu se tryskem přiřítil kůň krále Šalamouna s otevřenou tlamou. Lasse mu do ní hodil všech 9 kousků jablka. V tu chvíli zvíře skrotlo a Lasse je mohl odvést ke svému králi. Král měl nevýslovnou radost, protože na světě nebylo krásnějšího koně. Tentokrát ale prohlásili dvořané, že by Lasse mohl proměnit 12 zakletých princů do jejich původní podoby. A král mu řekl, že když to neudělá, nedostane princeznu za ženu. Inu, Lasse šel znovu pro radu ke koníkovi a ten řekl:
1: Posaď se mi na hřbet a když se nebudeš ohlížet, dopadne všechno dobře. Pak jeli, až přijeli do kostela. Tu se ozval strašlivý lomos. Lasse měl pocit, že se za ním bortí zdi i kostelní klenba, ale přesto se neohlédl. Vpravo od oltáře visela láhev. Lasse ji vzal, napil se z ní a tomu dodalo tolik odvahy a síly, že když se šťastně vrátil na královský dvůr, dokázal zacházet s mečem krále Šalamouna docela lehce. Koník ho požádal, ať nyní jemu i jeho 11 bratrům usekne hlavu. Nejdřív se tomu Lasse bránil, ale když nakonec koníka poslechl, všech 12 princů znovu získalo svou lidskou podobu a byla radost na ně pohledět. Zavládlo všeobecné veselí a svatbě Lasseho s krásnou královskou princeznou už nestálo nic v cestě. Oba potom spolu šťastně žili a z Lasseho a nejmladšího prince se stali nejlepší přátelé.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?
4: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A durakos volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A durakos zase volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: si podrindal tričko.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
3: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
1: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
3: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
1: No právě.
3: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
1: poslouchej,
3: tě zeptat.
1: Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
3: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
1: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utážení a to jsou dobré boty.
3: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
1: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty a teď šlape a šlape a to je turista.
3: To je turista?
1: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese, to si pamatuju.
3: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
1: A cyklistika.
3: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
1: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
3: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
1: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole.
3: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
1: Květináč, nevím.
3: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
1: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
3: Přesně tak.
1: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to
3: ne,
1: asi
3: ne,
1: neberu to.
3: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla, přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
1: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
3: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
1: Takže třeba plavky a přilbu?
3: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
1: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
3: hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme starat.
1: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
3: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
1: Je, proto ty máš ty boty tady.
3: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
1: Hanko, a kde jste byli naposledy?
3: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žlutic, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
1: A moc jste toho nachodili, víte?
3: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
1: Vladař.
3: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
1: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
3: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
1: Prima, tak Hanka vážně, turista i cyklista, vejce říká cyklista.
3: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
1: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
3: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
1: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu, na turistiku dobré boty, do roboty. Ahoj, mějte se hezky!

0: Přes letnou louku. O škole. Maničko.
1: Ano?
0: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
1: To teda nevím.
0: Kost je pro psa a škola pro kočku.
1: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
0: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
1: Jaké?
0: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
1: A teď?
0: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
1: A někdy i vrčí, co?
0: No právě, právě, no.
1: Je, to já chodím do školy ráda.
0: Je, no jo, šprtka.
1: Jo, jo, náhodou bys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
0: Vážně?
1: Jistě. No, schválně, co jsi dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
0: Že mají všichni větší svačiny než já.
1: Je?
0: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
1: To je hrůza.
0: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
1: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo.
1: Jo.
0: Jsem rychle unavený.
1: To má být vtip?
0: Co?
1: Co? Máš nad problémy s ušima?
0: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
1: No?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: To je těžko.
0: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
1: Jak to?
0: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
2: Tiki kalendář. Dnes je 8. května.
3: A v kalendáři je napsáno Den osvobození.
2: Proč je v kalendáři napsáno Den osvobození?
3: Dnes si totiž připomínáme, že 8. května 1945 skončila druhá světová válka.
2: Aha, takže to se musí slavit, aby lidé nikdy nezapomněli, že válka je moc zlá věc, viď?
3: Správně.
4: Jak dobře víš, milá Minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenom, že to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho strejdovi Anušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat a že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co Eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo dva, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, dvakrát tak vyšší než Sněžka. Čtvrtý den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. Pátý den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomuto rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá čtyři stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná past na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim třikrát. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. Dvěma lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch, svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil se mu. Žuch a omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen dva pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě dva dny po mém probuzení zuřila velká bouře. Třetí den začalo počasí dostávat rozum. Čtvrtý den udělali strejdové z mých lyží saně. Udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl. Takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
5: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. Pátý den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé 2 dny. Ještě 2 strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezly z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček, měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal po té sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle té s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabčák.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk. Jeden hrací strojek jako druhý. Kdo by si s nima lámal hlavu?
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený. A podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát. Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček. Co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka. To není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček. Dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit, a jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer.
2: To je důležitější.
3: Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek, jako by jich nebylo i tak dost.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezi tím taky uklidit roztroušené kosti.

0: Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, panácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla dvě tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pitlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pitlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
3: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví, vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem jí vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Láry Fáry?

0: Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
1: Hubertova maminka se zaradovala.
2: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Lárifáry zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
1: A tak paní Preclíková zavolala paní Lárifáry.
2: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
1: Paní Lárifáry se zamyslela.
3: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
1: Paní Preclíková se podivila.
2: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
3: Jak pak bych ho neznala?
1: Zasmála se paní Lárifáry.
3: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
1: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma dvě šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou dva kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
2: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
3: To se rozumí.
1: Zasmála se paní Lárifáry.
3: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
1: Paní Lárifáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
3: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
1: Paní Lárifáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už dvě misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Lárifáry.
2: Dobrý den, paní Larifáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
1: Paní Larifáry se zamyslela.
3: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
2: V čem rychlejší?
1: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
3: V tom, že zůstal uvězněný,
1: řekla paní Larifáry.
3: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
2: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
1: Uvažovala Hubertova maminka.
2: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
1: Zamumlala paní Larifáry.
3: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
2: Ale co mám dělat?
1: Zabědovala Hubertova maminka.
2: Jak ho budu krmit?
3: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
1: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
2: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
1: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
4: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
2: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
1: Přerušila ho paní Preclíková.
2: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
1: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
4: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
2: To víš, že je, tatínku.
1: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a 3 kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
2: Huberte, co tam provádíš?
5: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
2: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
1: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
5: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
1: Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
3: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
1: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Láry Fáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Láry Fáry a ona na něj zavolala.
3: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
1: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
3: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Láry Fáry.
1: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel, a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Láry Fáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc.

0: Pouští Saharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně! Taková krásná široká pláž.
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou odpověď.
2: Jenom aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
2: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap. Klap, klap, klap, a minkla s sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde,
2: klap,
1: jde, jde,
2: a nebo
1: jde.
2: Pomalej. Klap, klap.
1: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
2: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
1: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
2: Vedle sebe.
1: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
2: Dlaněmi na zem.
1: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky. Kopítka.
2: Mě to vůbec nejde.
1: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
2: Aha.
1: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
2: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
1: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
2: Špičky kopítek taky.
1: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
2: Mě to hrozně baví.
1: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu. Tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně. A teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
1: je
2: stranu.
1: Je to tak, je to tak. A protože
2: stranu.
1: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
2: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
1: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
2: Ahoj, děti.
3: Jednou večer Křemílek povídá.
4: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
3: A Vochomůrka honem řekl.
4: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
3: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
4: Co je? O, co by bylo?
3: Dopálil se vochomůrka.
4: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
3: Zabručel Ježek a překulil se z vochomůrkovy postele rovnou do křemílkovy.
4: A kde teď budu spát já?
3: Staral se křemílek.
4: Třeba se mnou.
3: Řekl Ježek a udělal pro křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
4: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
3: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
4: Budu si to na vás dva pamatovat.
3: Druhý den ráno si křemílek našel v kůlně železný sochor, vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezy. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
4: I ty pustíš,
3: povídá vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až křemílek řekl.
4: Řeč mi ho nevyvrátíš.
3: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
4: To já křemílku myslel, že jsi chytřejší,
3: povídá vochomůrka.
4: Teď něco uvidíš.
3: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
4: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
3: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
4: Nestůj, křemílku, a zaber taky.
3: A tak se křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom křemílek s vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
4: Mám vás dost, vy dva.
3: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na křemílka s vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, vochomůrka špitl.
4: Já už nemůžu.
3: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal křemílek kličku.
4: Mě neošálíš,
3: křikl Ježek. A křemílek znovu kličku.
4: Už toho mám všeho dost,
3: zafunil Ježek.
4: A už tě držím.
3: Jenže v tom křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A křemílek a vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, prší, jen se leje. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo. Vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořalku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal druhý grož a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému, almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nacpávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert, skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic, hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí, lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe. Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnil jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
2: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by ses nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé. Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Daleko, daleko nad hlubokým jezerem stál malý zelený domek. Žila v něm velmi šťastná rodina. Stará babička se šedivými copy a malí sirotkové Filipek a Dorotka. V zahradě za domkem v červené boudě bydlela početná psí rodina a pod schody se usídlil starý šedivý kocour Baziliš. Děti si hrály se zvířátky, měli spoustu barevných hraček a celé dny trávili v bezstarostných hrách s kocourem. Babička si večer česala šedivé copy a vyprávěla dětem prapodivné zkazky. Děti měly babičku rády a byly velmi, velmi šťastné. Až se jednoho dne stalo něco hrozného. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Prostě jednoho dne děti najednou zůstaly doma úplně sami. Sousedé říkali, že babička odcestovala do nebe. Děti neměly co jíst a proto se vydali do světa hledat nový domov. Na světě tehdy panovala bílá ledová zima a jedna vánice střídala druhou. Nebýt pomoci hodných zajíců, kteří Filipkovi a Dorotce půjčili své staré kožíšky, kdo ví, jestli by děti nebyly cestou zmrzly.
1: Šli.
2: Šli.
1: Šli.
2: A šli.
0: Když na bílé pláni spatřili veliký černý mlýn, jako panáč rozhazoval dlouhýma rukama a sýpavě skřípěl. Bylo na něm vidět, že už je velmi starý, utrmácený a vysloužilý. Děti měli dobrá srdéčka a proto se rozhodli, že mu pomohou. Šli tedy až k němu. Když byli docela blízko, mlýn se náhle zastavil a až docela nahoře v podkroví se s rachotem otevřelo malé okénko. Opatrně z něho vykoukla hlava podivného staříka na dlouhém zarudlém krku. Hlava svým tvarem připomínala vejce, byla úplně lysá, za to však z ní čněl dlouhý šedivý plnovous, který byl na konci špičatý a ostrý jako rampouch. Spod šedivých brv na ně hleděla dvě malá pichlavá očka. Jedno bylo černé a druhé červené. Po chvíli hlava zmizela a okénko se s rachotem zavřelo. V zápětí se dole se skřípěním otevřela malá dvířka a vyschlá kostnatá ruka vtáhla Filipka a Dorotku dovnitř. Dýchavičný mlýn se stěžka znovu dal do lopotného pohybu. Mlýn byl černý nejen zvenčí, ale také zevnitř. V jeho útrobách byla spousta všelijakých kol a koleček, háků a háčků, kladiv a kladívek, spirál a spirálek, šroubků a šroubečků, závitů a závitků, kivadel a kivadélek, klik a kliček, zubatic, hřebíků a pružin. Takový složitý mechanismus byste mohli vidět snad jedině, kdybyste vlezli do útrob starého orloje. Všechno se tam kroutilo, kroužilo a otáčelo se, třáslo se, houpalo a poskakovalo, rachotilo a bzučelo, prostě vydávalo nepopsatelný rámus. Hluboko ve sklepě byl obrovský kámen a pod ním druhý, ještě větší. Bylo to srdce mlýna. Všechny stěny byly doslova obsypány různě velkými klíckami na ptáky, ve kterých seděly smutní holuby. Většina z nich měla vytrhaná péra. Mlynář bez dlouhých caviků dětem přikázal, aby se pustili do práce. Od té doby byl život Filipka a Dorotky tuze těžký a krušný. Děti spaly v temné komůrce společně s krávou Kunegundou, která, i když měla dobré srdce, byla tak zaneprázdná,

0: vytěsněna žvýkáním trávy, že jí na děti nezbylo ani trochu času.
1: Kromě toho musela každý den ze sebe vydat 3 litry mléka. A to přece není jen tak.
2: Dorotka každé ráno vodila Kunegundu na louku,
1: kde se kráva napěchovala bezpočtem snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří.
2: Celý den se prostě cpala trávou.
0: Čas od času Kunegunda truchlivým hlasem zpívala staré holandské balady. Vzpomínala na dávno zašlý čas mládí, na svého snoubence, fešáckého bíčka Fernanda a slzy jako hrachy.
1: Ale kdeže, jako švestky.
0: Se koulely do trávy jedna za druhou. Kunegunda si často takhle poplakala a louka byla stále vlhčí a nakonec se podobala močálu. Dorotčina bosá chodidla mrzla od chladivé rosy. Když se večer obě vrátili do mlýna, Kunegunda se uložila k spánku, zatímco Dorotka musela ještě uklidit celý mlýn a uvařit večeři pro zlého mlynáře. Filipek zase celý den pomáhal při výrobě mouky.
3: Byla to hrozná práce.
0: Mlynář nejdříve nachytal spoustu bílých holubů a zavřel je do klícek. Pak jim vytrhal bílá pírka, která naházel do stroje a uvedl mlýn do chodu. Všechno se začalo hýbat, kroutit a skřípět a z bílého ptačího peří vznikala nejprapodivnější mouka na světě. Když byla mouka hotová, mlynář ji sypal do pytlů a každý z nich opatřil nápisem nejlepší bílá mouka na pečení chleba. Tu pak prodával lidem. Jestliže někdo snědl třeba jen krajíček chleba upečeného z této mouky, jeho srdce se pokrylo smutkem a od té chvíle se už nedovedl smát. Mlynář to dělal proto, že byl zlý člověk a chtěl, aby všichni lidé byli zasmušilí, zarputilí a aby se nikdy nesmáli. Lidé nakupovali u mlynáře mouku, pekli z ní chléb, jedli jej a byli čím dál tím více smutní a mrzutí a pořád měli pláč na krajíčku. Zlý mlynář byl radostí celý bez sebe. Z gruntu poctivý starý mlýn, který před lety mlel jen z gruntu poctivou mouku ze zlatého obilí, nevýslovně trpěl, když viděl, co se děje.
3: Ale co si měl chudák počít? Mohl mlít jen to, co mu přikázal mlynář a ve skrytu duše litovat kakabusany i ubohé ptáčky. Malému Filipkovi bylo nesmírně líto holubů odsouzených ke smutnému šedivému životu v klíckách. Nosil jim vodu na pití, staral se o ně a pomáhal jim, kde se dalo.
0: Zlu však přesto zabránit nemohl. Byl to konec konců jen malý chlapec. A tak dál těžce pracoval a teprve pozdě večer, když už všichni spali, společně s Dorotkou spřádal sny o vysvobození holubů a o radostném, veselém životě. Kunegunda těžce vzdychala ze spánku, černé zdi mlýna praštily a děti unavené celodenní lopotou usínaly. Tou dobou se s mlýnem začaly dít prapodivné věci. Mlynář obcházel zdi kolem dokola, zabuchoval okna a na dveře pověsil veliký visací zámek. Čekal, až odbije půlnoc. Mračna zakrývala měsíc, nastala úplná tma. Mlynář vzal na sebe kožich z černých netopírů a uvedl mlýn do pohybu. Jeho ramena se točila stále rychleji a rychleji, stěny i střecha se roztřásly a všechno ve mlýně se začalo hýbat. Mlýn totiž stoupal do povětří. Nejdříve zvolna, jako by se nerad loučil se zemí, nadnášel se líně a těžkopádně, jenom jeho ramena vířila rychlostí blesku. Mlýn se vznesl nad vysoké stromy, byl pořád výš a výš a pohupoval se ve vzduchu jako loď na klidném jezeře. Kolem dokola se prostírala noc. Tma byla tak hluboká, že nikdo z městečka by nikdy nemohl odhalit tajemství mlýna a jeho nebeských výletů. Když se někdo tou dobou čirou náhodou dostal do blízkého okolí mlýna, říkal pak jenom, byla taková tma, že ani ten zatracený mlýn nebylo vidět. Nikomu ale ani na mysl nepřišlo, že mlýn nebylo vidět, protože odletěl. A mlýn letěl, letěl jako veliký černý pták. Jeho obyvatelé spali a ani nepozorovali, že se vznášejí. Jenom mlynář otevíral okénko v podkroví a vystrkoval ven svoji lysou hlavu na tenkém krku. Jeho šedivý plnovous se třepotal ve větru, když začínal svůj ďábelský zátah. Nejdříve vyhodil okénkem dlouhou udici, svábnou návnadou již bylo zrnko hrachu. Za chvíli se kolem mlýna slétlo hejno vrkajících bílých holubů. Ty právě mlynář lovil. Když se některý holoubek chytil na návnadu, zákeřný lovec vtáhl udici dovnitř a se zlověstným chechotem vsadil oběť do jedné z klícek. Mlýn vzlédl výš a potom zase níž, otáčel se a kroužil, vzdaloval se a zase se vracel, až se v dáli objevil růžový svit rozbřesku. V tom okamžiku mlynář blesku rychle svinul návnadu, zabouchl okénko a mlýn, jak jen mohl nejrychleji, pádil zpět ke kakabusům. Jako vrtulník se spustil rovnou dolů a přistál právě na místě, kde jej před 100 lety postavili. Když se na obzoru objevilo slunce, bylo všechno zase v nejlepším pořádku. Starý mlynář spokojeně chrápal pod kostkovanou peřinou a jeho tvář se šklebila zlým úsměvem. Děti by se asi nikdy nedověděli nic o tajemství mlýna, kdyby jim jedné noci rouška toho tajemství docela náhodou nebyla odhalena. Byl večer jako každý jiný a děti po úmorné práci ve své komůrce uléhali k spánku. Leželi k sobě přitulené a tiše si povídali, jak se mají na světě špatně a jaký je smutný život v kakabusech. Jak toužili po radosti a štěstí, jak by rádi změnili krušný úděl kakabusanů. Sněli o veselých ulicích, na kterých by nebyly plačící děti ani zarputilí, nerudní a ustaraní dospělí. Nevěděli ale, co mají dělat. Horečně se svých myšlenek ptali na radu, ale odpověď nepřicházela. Přesto však věřili, že jednoho dne se jejich osud změní a že všichni budou nakonec šťastní. Unavené leželi a spřádali své plány a sny, když tu náhle něco u jejich lůžka slabě zaharašilo. Na polštáři, hned u dorotčiny hlavy, se objevila malá myška.
4: Dobrý večer, milé děti, pravila a rozšafně přitom pokyvovala hlavičkou.
0: Děti si všimly, že myš je už v pokročilém věku. Její tváře byly šedivé a vůbec nevypadala zrovna nejlépe. Přední tlapky si hřála v malém rukávníčku, který měla pověšený na provázku kolem krku.
4: Bydlím v noře pod vaším pelíškem, pokračovala myš. Poslouchala jsem vás, jak se bavíte, a vím, jaké máte trampoty. Jsem stará a zkušená myš a snad bych vám mohla pomoci.
5: Ach, myško, zašeptal Filipek. Poraď nám, co máme dělat, aby lidé ve městě neplakali a aby všude vládla jenom radost.
2: A aby ve mlýně nám ani ptáčkům nikdo neubližoval, rychle dodala Dorotka.
0: Myš přicupitala ještě blíže k dětem, párkrát zakroutila kníry a začala vyprávět. Co vyprávěla myš?
3: Milé děti, určitě by vás ani ve snu nenapadlo, že mlýn, který všichni společně obýváme, je začarovaný. Může létat ve vzduchu jako pták. Ve sklepě jsou dva obrovské kameny. Jeden je černý a druhý bílý. Jestli někdo třikrát zaťuká na bílý kámen, mlýn vzlétne do povětří. Aby se mohl vrátit zpátky na zem, musí někdo třikrát zaťukat na černý kámen. Když jsem byla ještě docela malá myška, bába mi často vyprávěla, že daleko odtud jsou přenádherné kraje, kde jsou lidé pořád veselí. Tam určitě mají lék na nekonečný smutek, který trápí naše město. Musíte se s tímto začarovaným mlýnem rozletět do světa a ty šťastné kraje najít. Ale pozor, zlý mlynář dnem i nocí mlýn střeží. Přece však je jeden den v roce, kdy odchází do města na nákup. Nikdo nikdy předem neví, který den to bude. Dá se to vyčíst jenom z mlynářových očí. Jak víte, má levé oko černé a pravé oko červené. V den, kdy odchází nakupovat, červené oko na několik hodin zčerná. Dívejte se tedy bedlivě do mlynářových očí. Až uvidíte, že má obě oči černé, nesmíte promeškat okamžik, kdy budete ve mlýně úplně sami. Potom zaťukejte na bílý kámen, jak jsem vám poradila. Vzlétnete do světa a jestli budete vytrvalé a odvážné, určitě naleznete zemi, o které sníte, zemi štěstí a radosti. Dobrou noc, milé děti. Zapamatujte si má slova a klidně spěte. Řekla myš, zakroutila kníry, usmála se na děti a rychle zmizela ve skulině pod postelí.

0: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: Je, to udělá si kapsy.
3: On měl za ušima.
4: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kdepak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci, řval Roháč, až z dubu žaludy padaly. Nikam, tady budete, pokračoval Hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct. Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha! Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk, řekl Roháč a šla z něho hrůza.
1: Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
0: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda.
1: Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený, prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina. Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
0: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena. Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
0: Co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
0: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto by vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
0: Usinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
0: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růže a nadechneš se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem. Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
0: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíče, zkuste přitom nevysazovat ramena, takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
0: Jako kdybych tam měl balónek pod ručičkama
2: na pupíku. Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že učit dýchání ve stoje je těžké, proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
0: Já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce, Hanko, že máme pokrčená kolena.
0: Hanko, já vám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
0: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
0: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde.
2: Cože? Ale zpátky prosím tě od hadu k našemu cvičení.
0: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
0: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško. Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
0: Nádech. Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
0: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady. A tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
0: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
0: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
0: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
0: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru." "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?" "Samo." "A ty jsi nepřítel člověka?" "Samo." "A kdo je tvůj přítel?" "Nikdo." "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá." "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se. "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej." "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

všem kráží jít jen za lesní vůní, jen k nám, jen k nám. Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek k Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídani, že půjdou ke Kmotříčce. A šli. Však už na ně čekali. Dávali si po hubičce a brouček líbal ruku. Ale byl tam ještě někdo. Kmotříčka vzala broučka za ruku. Pojď, pojď, broučku. Políb také tadyhle Janince ruku. A brouček políbil, honem se však schoval za maminku. Sedli kolem kamen a začali si povídat. Ale Kmotříčka šla do síně k almaře a brouček za ní. Kmotříčko, co pak máte? I broučku, pekli jsme koláče s tvarohem a smákem. A už jich nesla Kmotříčka plný talíř a každý si jeden vzal a brouček, že zkusí také ještě jeden tvarohový. A vzal si také jeden tvarohový a seděli kolem kamen a povídali si. Ale broučkovi se jaksi nehezky sedělo. Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. A Beruška šla a brouček jí šeptal nahlas do ucha. Poslouchej, kdo pak to je, ta Janinka? I to je Janinka. Aha, či pak je? I ona není ničí, ona je sama živá. A co pak nemá žádného broučka a tatínka? Ne, ona je sama. A kde pak zůstává? Pane, tam u lesa ve vřesu. Takovou má krásnou chaloupku v mechu. Ale když se pořád tak moc na mne dívá. Jdi, hloupý, vždyť ona je hodná. Víš, ten med, ten jsme dostali od ní. Ale když ona, Beruško, tu volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčko, vy ještě něco máte? Mám. Vždyť jste zde letos naposledy, až zas v létě. A co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary. Tam dozadu na dvůr, kde měli ještě komoru. A v té komoře, tam měla stát Kmotříčka celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo. Takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo, do světnice a brouček jim pomáhal. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil Kmotříček. Kohoutek už měl pohotově, vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janinka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili. Takové to bylo sladké. Jenom se jim to zdálo být moc silné.
A tak kmotříčka. Beruško, honem skoč na palouk se čbánem pro rosu. A Beruška honem skočila na palouk se čbánem pro rosu. Kmotříček přitáhl stůl blíž ke kamnům, natočil do koflíčku vína jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si seděli a povídali, jak jednou bylo s kmotříčkem zle. Bylo to brzy potom, když se s kmotříčkou vzali. Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil a když už k ránu letěl zas domů, tu se najednou objevila taková velikánská žluna a už ho chtěla zaživa spolknout. Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval a frr nabuk. Ale žluna hrr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním. A že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem všecek třásl a vlasy mu vstávaly. Co by si kmotříčka doma počala, kdyby takhle? A zalízal do skuliny dál a dál. Ale žluna také zobákem dál a dál. Až už dál nemohla a kmotříčka nechala. A kmotříček chvíli ještě čekal a pak pomalonku vylézal. Ale opatrně a dobře se ohlížel, jestli tam žluna někde nesedí. Ale neseděla a tak letěl kmotříček honem domů. Slunce už bylo vysoko na nebi a kmotříčka byla všecka polekaná. Volala a plakala, lítala a běhala, dívala a ptala se, ale nikde nic. O kmotříčkovi nikdo nevěděl. Až zaběhla k Janinčinu tatínkovi a on také nic nevěděl, ale jen aby prý kmotříčka nic neplakala, kmotříček, že býval poslušný a poslušné broučky, že má pán Bůh na starosti, takže se jim nemůže nic stát. A i když se jim něco stane, že je to tak dobře, že to pán Bůh tak chtěl a že nesluší broučkům moc plakat a naříkat, jen aby šla kmotříčka domů a doma pěkně čekala. A kmotříčka šla domů. A když jde, tu jí přichází kmotříček naproti. Ach, to měla radost. A tak si to povídali a byli rádi, že už je to pryč. Ale Beruška se dala přitom do pláče. Co pak ti je? Ptá se jí brouček. Kdyby mě byla ta žluna, tatínka sežrala. Ale vždyť ji ho nesežrala. A kmotříček k tomu doložil. Milá Beruško, tenkrát jsme tě ještě ani neměli. Ale Beruška, že nechť. A vzlikala přece. No. A teď vypravoval tatínek. Když kmotříček a tatínek byli ještě hoši a měli poprvé letět, že je vzal Janinčin tatínek sebou, ukazoval jim cestu a povídal jim, co, kdy a jak. A oni se tomu pěkně od něho naučili. A jednou, když už sami lítali, přidal se k ním Janinčin tatínek a povídal. Pojďte, hoši, já vás někam zavedu, ale musíte být tiši a dávat pozor. A oni, že ano. A letěli a letěli, až přiletěli k takovému krásnému městu. Kolem byly krásné zahrady, a tam, už skoro za městem, v jedné té zahradě u cesty, stál velký, krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světel. A ty dveře byly dokořán otevřeny. A do těch dveří vcházeli pořád lidé. Staří i mladí, hoši i dívky. A Janinčin tatínek povídal.
pojďte, hoši, nepoletíme tam dveřmi. Támhle je kousek okna otevřeno. A vletěli tam oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl. Měl sebou pod paží dvě knihy a tu jednu si otevřel. Až tu jeden z nich vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat.

A když dospívali, vstali a ten na tom lešeníčku počal se modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh odpustil pro milého syna svého a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní o hrstce a o červíčkovi a že aby se nebál. A když si zas sedli, to jim pěkně vypravoval, když se někdo bojí Pána Boha, že se nemusí nikoho bát, ba že ani nesmí, protože to Pán Bůh nechce. A pak se zas modlili a zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Víte, hoši, toto bylo hezké, povídal Jančin tatínek. Ale teď musíme honem zase svítit, abychom to dohonili. A tak honem svítili. A od té doby tam tatínek s kmotříčkem často byli. A té modlitbičce, kterou se vždy před spaním modlí, se naučili tam. Oni ji tam zpívávali. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A tak si povídali a Broučkovi se to líbilo. Jenomže se Janinka tak moc na něj dívala, jak si se jí jakoby bál. A tu ona se k němu obrátí. No, Broučku, kdy pak ty poletíš? A že mu to tak pěkně řekla a hezky se na něho usmívala, tak on se už tak moc nebál. Brzy. Už budeš pomalu dost velký. Jen jestli umíš dost poslouchat. No, uvidíme. Ale snad mne pozveš, až ponejprv poletíš, abychom tě vyprovodili. A Brouček, že pozve, a maminka k tomu s radostí doložila, že už to snad bude o příštím svatém Janě. A přitom zůstalo. Už vstávali a strojili se k odchodu. Ach, zas ta zima, naříkala maminka. I dá Pán Bůh, bude zas léto a zas se uvidíme, těšila jí kmotřička. A počalo loučení. Pěkně se líbali a Pánu Bohu poroučeli. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janinka tam k lesu do vřesu, Brouček s tatínkem a s maminkou tam do stráně pod jalovec. Už byli uprostřed palouku, když se Brouček ještě jednou ohlédl. Janinka už byla pryč. Kmotříček a Beruška stáli před chaloupkou pod dubem a dívali se za nimi. S Pánem Bohem, kmotříčko, až zas v létě, vzkřikl Brouček. A už je nebylo vidět. Už cestou povídal tatínek. Ne, není co odkládat. Mohla by najednou udeřit zima a bylo by s námi zle. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všechno připraveno. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky. Hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trošku čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví, měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam vešlo, a k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žebříčku vikýřem na půdu.
tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo od zhora zima. Ostatek pak scházel dolů a dvířka od vikýře raději přibyl. V loni jim je vítr vyrazil a div, že celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, že nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulínka, dobře jí ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekáželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici, a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď, ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. A tak se ještě pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: tu.
1: Tak pojď honem, Higi. Pojď se posadit a poslouchej.
2: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
1: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
2: Co?
1: Kocourkov.
2: Je, no já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka mojity, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
1: Kdepak, vyhrál jsem bod.
2: No kdo?
1: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
2: To se jim tam asi nežilo dobře.
1: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá, a zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
2: Vas?
1: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
2: Vás!
1: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
2: Ti byli ale hloupí.
1: No to jo.
2: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
1: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
2: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
1: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
2: Jo.
1: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
2: Nosili ho dovnitř!
1: Jo. V pytlích.
2: Beďo, to jsi teď vymyslel.
1: Nevymyslel.
2: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!

0: Levínku,
1: no,
0: nesedneme si tady na tu lavičku.
2: Proč?
0: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
1: No, je barevné. A co tu budeme dělat?
0: A tak nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
1: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
0: S tebou? To ani nápad.
1: No počkej, počkej, jak to myslíš?
0: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
1: To je nuda. Tak co budeme dělat?
0: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
1: Jak se to hraje?
0: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
1: Platí.
0: Tak začínám.
1: Jo.
0: Listopad.
1: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
0: No, uhodl.
1: Já vím.
0: Teď hádám já.
1: Prosinec.
0: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
1: Že by voda mrzne na led?
0: Na led, ano, na správně. Led. No,
1: Takže máni, květen.
0: Jasná věc, všechno kvete, no.
1: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
0: No, no.
1: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
0: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
1: No, a co?
0: Jo, sedíme. Já přitom musím běžet.
1: Počkej, kam spěcháš?
0: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
1: Ty brďo, to by mě bavilo.
0: No, no.
1: Můžu taky.
0: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
1: Kde bych je vzal?
0: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
1: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.
3: Kde pak na hurvínka si nikdo nepřijde? Jsem kos. Však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát. Je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím.
4: Stejně tady v předsíni pořád překáží.
3: Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč.
5: Dobrý den.
6: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
5: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
6: Aha. No. Už je ti malý, co?
5: No to teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
6: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
5: Jo, jenom.
6: To je ti málo?
5: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč, jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát. Jo, a teď už nezdržuj. Zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký. Musím ještě něco přidat. A hele, matika. Zeměpis. Čítanka. A tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek. Honem do sběrných surovin.

0: kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110 plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš v bříšku. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď. Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Joby, mám, co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Je, pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jen nám nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A tobě? Hele.
3: Co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože? Tahle ta brejlatá brambora, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když, pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínko. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo. Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty?
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
2: Hurá! Hurá!
4: Nazdar, Hrvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
0: To ano.
4: Za to já jsem tady umíral strachy.
0: Proč?
4: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
0: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
4: No to je hezký.
0: Jenže mě to stálo 300 korun.
4: To není hezký.
0: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
4: To je hezký. A jak?
0: Musel jsem rozbít prasátko.
4: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
0: Prasátko.
4: Ukáž?
0: Hele.
4: Je, to je hezký.
0: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
5: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Nedělní výlet. Jednou v neděli po obědě se rozhodl parní vál, že pojede na výlet. Byl těžký 10 tun, funěl a motor mu dělal dlu, dlu, dlu. A jak tak jede po ulici, u kterého si domů zaslechl tichoučký pláč. I zastavil se parní vál udiveně a povídá dlu, dlu, dlu, kdo pak to tu pláče? A tu se ozval pisklavý hlásek.
1: To jsem já.
0: Mžourá parní vál udiveně oběma reflektory a co nevidí? Za domovními dveřmi pláče malý klíček. I povídá mu parní vál. Dlu, dlu, dlu, proč pak tu pláčeš? A klíček zakňoural.
1: Když já bych chtěl jít na výlet.
0: A parní vál povídá. No tak běž a neplač tu, dlu, dlu, dlu. Ale klíček se zase rozplakal.
1: No jo, ale když já se bojím, jsem tuze maličký. Ještě bych někam zapadl nebo se ztratil a už bych se víckrát domů nevrátil. Jenomže já jsem moc důležitý klíček. Patřím jednomu děvčátku a to mě nosí s sebou na krku do školy. Ale když jde v neděli s maminkou a s tatínkem na výlet, nechá mě vždycky doma.
0: I poškrabal se parní vál blatníkem na komínu a povídá. Víš ty co? Jestli chceš, můžeš jet na výlet se mnou. Dlu, dlu, dlu. Oba jsme ze železa a tak si budeme aspoň dobře rozumět. Co na tom, že jsi maličký a já velký, no ne? Dlu, dlu, dlu. I zapískal klíček radostně na dírku, vylezl si honem na parní vál a jeli spolu na výlet. Jedou tedy na výlet a rovnou do lesa. Pravda. V lese už bylo plno výletníků a každý si je prohlížel přes zelené brýle, cože je to za dva prapodivné výletníky. A cože tu vlastně chtějí? Ale parní vál všem moudře povídá. Dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Klíček pištěl radostí, protože byl maličký a rozpustilý a tuze se mu líbilo, že jede na parním válu na výlet. Tím by se opravdu nemohl každý pochlubit. Jeli také kolem výletní restaurace. A tu povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, to mám žízeň. Klíček hned zapištěl také.
1: Já mám velikananánskou žízeň.
0: Postavili se tedy do fronty na limonádu. Stojí a čekají. A když na ně konečně přišla řada, povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, dejte mi 1000, vlastně ne, 18 000 limonád, ale studených, dlu, dlu, dlu. A klíček zapištěl.
1: A mně dejte 1, vlastně 3 kapky studené limonády.
0: I spráskl prodavač limonády ruce a povídá. Tak se mi zdá, že na mě jdou z toho vedra mátohy. Kdo to kdy slyšel, takovéhle přání? A já tu mám všeho všudy 3 poslední limonády. I ohlédl se parní vál za sebe a vidí, že za ním stojí z rovínka 3 poslední žíznivé děti. Mávl tedy blatníkem a povídá dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Zajeli do borůvkového lesa, kterým teče bublavý potůček. Tam zastavili, klíček seskočil do borůvčí a snědl od žízně 1 celou borůvku. Hned měl uprostřed tělíčka maličkou bouličku. A to zrovna na tom místě, kde mají klíčky bříško. Jedna borůvka je pro takový klíček až. Za to parní vál vyjel do potůčku a pil. A věřte nebo nevěřte, dobrou půl hodinku netekla potůčkem voda. Konečně si utřel parní vál blatníkem pusu a povídá. Dlu, to jsem měl žízeň. To bylo studené. No, a když tedy oba konečně zahnali žízeň a osvěžili se, zdřímli si nějakou tu hodinku na sluneční pasece. Teprve k večeru, když už si sluníčko začínalo oblékat červené pyžamo a ptáčci si na sobě začali natřásat strakaté peřinky, že půjdou spát, protáhl se klíček i parní vál, trošku si ještě pozívali a jeli zase domů. Po cestě si libovali, jak se jim výlet pěkně vydařil. A hned se také domluvili, že jestli bude příští neděli hezky, pojedou spolu na výlet zase. Ba ano, stali se z nich dobří kamarádi.
2: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. Na pekáči smažená. Piggy vtip.
3: Já si při práci nikdy nespívám.
4: To jsi takový mrzout.
3: Ne, potápěč.
5: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
6: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
5: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
6: Já povídám písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
5: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapčův otec je majitel Zlatého dolu.
6: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
5: Můžu?
6: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
5: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
7: jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
8: Cipísku, přeláduj mi pistol.
7: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
9: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
7: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajs se rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
8: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
7: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
8: Stojím ti na 3 kroky za zády.
7: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
9: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
7: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
1: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
9: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
8: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
7: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
9: Za to já jsem si doložil. Je v ní 3x přesoušený prach a hlazená olověná koule.
1: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
7: Znova křikl za dubem Cipísek.
8: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu, odpověděl Rumcajs. Počítej nám, Cipísku, do 3 a my na sebe střelíme.
7: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do 2 a nakonec smutně řekl:
1: 3.
7: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
8: Krucíš!
7: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlehl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
8: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
7: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
9: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: básnička,
1: povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: táta pusu, mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: 3 a 2 je 5, 12 a...
4: Dobrý den.
3: 15. Dobrý den.
4: Vyhasla vám cigareta.
3: 30. Nemám čas si ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 501 622 731 500 000, čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi.
4: Čeho 5 milionů?
3: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
4: Milionů čeho?
3: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití, zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
4: Ach tak, hvězd.
3: Ano, ano, hvězd.
4: A co děláš s 500 miliony hvězd?
3: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
4: A co s těmi hvězdami děláš?
3: Co s nimi dělám?
4: Ano.
3: Nic. Patří mi?
4: Tobě patří hvězdy?
3: Ano.
4: Ale viděl jsem už krále, který...
3: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
4: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
3: Jsem bohatý.
4: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
3: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 000 000 22 000.
4: Jak ti mohou patřit hvězdy?
3: A komu patří?
4: To nevím. Nikomu.
3: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
4: A to stačí?
3: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
4: To je pravda. A co s nimi děláš?
3: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
4: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
3: Ne, ale mohu je dát do banky.
4: Co to znamená?
3: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
4: A nic víc?
3: To stačí.
4: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
3: 342 500 5 milionů 223.
5: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

chlapec Izrael a čarodějnice. Byl jeden chlapec jménem Izrael ben Eliziér a ten se rád toulal po lese. Všichni se divili, co z toho má. Někteří ho dokonce považovali za blázna. Pravda byla však taková, že Izrael objevil v lese kouzelný pramen a od té doby, co se z něj napil, rozuměl řeči ptáků. Naslouchal jejich štěbetání a mnohdy se dozvěděl velmi důležité zprávy. Nikomu své tajemství neprozradil. Věděl, že by se jistě našel někdo, kdo by toho zneužil. V té době zavládlo v zemi velké sucho. Již několik měsíců nespadla na zem jediná kapka deště. Lidé se modlili a prosili o déšť, aby zachránili sklizeň, ale déšť stále nepřicházel. Každý den chodíval chlapec Izrael do lesa a naslouchal ptákům, aby se od nich dozvěděl pravou příčinu sucha. Až jednou konečně usedl pod ten pravý strom. To je neštěstí, zaslechl nad sebou. Všechny rostliny, zvířata i lidé žízní, pokračoval ve svém štěbetání drobný ptáček. Druhý se k němu přidal. A to všechno je proto, že čarodějnice začarovala déšť. Máte pravdu, dodal třetí. Stála právě pod tímto stromem. Tajemné zaklínadlo vepsala do svitku papíru, uložila do malé skřínky a zakopala pod strom. Ty víš, jak by se takové kouzlo zrušilo? Zeptal se zvědavě první ptáček. Ano, vím, pokračoval ten nejstarší z nich. Někdo by musel skřínku vykopat, kouzlo spálit a popel rozptýlit v čirém lesním pramínku. Teprve potom by se mraky na nebi pohnuly z místa a způsobily déšť. Jak to chlapec Izrael uslyšel, utíkal pro motyku a za chvíli byl zpátky u stromu. Brzy vykopal skřínku, o které mluvili ptáci. Urazil zámek a výjmul kouzelný svitek. I hned ho zapálil a popel zanesl k lesnímu prameni. Dříve, než se stačil popel rozptýlit ve vodě, pokrylo se nebe černými mraky a zanedlouho se spustil dlouho očekávaný déšť. Zavlažil půdu, osvěžil zvířata i lidi. Zlá čarodějnice se velmi podivila, když spatřila mraky plné deště. Své kouzlo přece nezrušila. Počkala, až přestalo pršet, neboť voda byla pro ní největším nepřítelem, a vydala se ke stromu, kde kouzlo zakopala. Našla rozbitou skřínku a zlostně se ohlížela po tom, kdo se opovážil zmařit její plán. Nikoho nenašla a tak se vrátila domů. Vyčarovala si démona, aby jí našel toho opovážlivce, který jí zkazil náladu. Démoni dobře rozumí řeči ptáků a tak se za chvíli čarodějnice dozvěděla pravdu. Cože? Křičela čarodějnice. Nějaký usmrkanec mi bude kazit plány, to nedopustím. Vydala se k domu, ve kterém Izrael bydlel se svou matkou. Zabušila na dveře a křičela. Izraeli, vím dobře, co zprovedl. Jestli se ještě jednou pokusíš skřížit mi cestu, začaruji tě v kámen a hodím do nejhlubší studny. Pamatuj si to.
Chlapcova matka se celá roztřásla. Věděla, že čarodějnice je schopná všeho. Prosila svého syna, aby si raději s čarodějnicí nic nezačínal, sice vyplní svou hrozbu. Mně hrůzu nenažene, maminko, protože věřím v Boha, utěšoval jí chlapec. Nedlouho potom se stala podivná věc. Kdo si zamkl archu úmluvy, ve které byly uschovány svitky Tóry, knihy zákonů. A navzdory všem pokusům se nikomu nepodařilo ji otevřít. Židé se polekali, neboť to považovali za špatné znamení. Postili se a modlili, očistili své duše od hříchů, ale nic to nepomohlo. Dveře ke vzácné Tóře byly stále zavřené. Právě v té době se blížil největší židovský svátek, Nový rok, Roš Hašana. Jak ho oslavit, aniž by se četlo z Tóry? Všichni se obávali nejhoršího. Také chlapec Izrael byl nešťastný. Spěchal do lesa, napil se ze svého pramene a naslouchal pozorně ptačímu štěbetání. Za chvíli opravdu uslyšel to, co potřeboval. Židé jsou nešťastní, protože jejich schránka s Tórou je zamčená, zapípal jakýsi ptáček. Já vím, kdo za to může, přidal se druhý. Zlá čarodějnice. Chtěla se pomstit tomu chlapci, který přivolal déšť. On je také žid. Viděl jsem, jak namočila starý hadr do krve 7 nečistých zvířat a zakopala ho pod synagogu. Proto jsou dveře archy zamčené. Chrání Tóru před nečistotou a zneuctěním. Stačilo by, aby někdo vykopal ten ošklivý cár ze země, zapálil ho a popel nasypal do čirého pramene. Jen tak by se dveře archy znovu otevřely. Chlapec dlouho neotálel a spěchal zpátky do města. Vykopal hadr, zapálil ho a popel zanesl do lesa ke svému pramenu. Popel zabublal v čiré vodě a ztratil se kdesi v proudu. Izrael se spokojeně vydal zpátky do města. Ulice už byly plné lidí, všichni tancovali a zpívali. Jejich archa se znovu otevřela, nebezpečí je zažehnáno. Povedlo se, oddechl si Izrael. Brzy se čarodějnice dozvěděla od svého démona, kdo se opovážil zrušit její kouzlo. Rozhodla se, že se zbaví chlapce jednou provždy. Izrael dobře věděl, že tentokrát mu to tak snadno neprojde. Zašel do lesa, napil se z pramene a naslouchal ptákům. Doufaje, že se od nich dozví, co na něj zlá čarodějnice přichystala. A opravdu, za chvíli se dozvěděl to, co potřeboval. Zlá čarodějnice vyslala démona, aby jí našel toho chlapce, který zachránil Tóru. Uslyšel nad sebou ptačí hlas. Kdyby tak věděl, že ve chvíli, kdy se ho démon dotkne, promění se v kámen. Chlapec Izrael pozorně naslouchal a dozvěděl se i to, jak by se mohl zachránit. Musel by při sobě nosit hořící pochodeň, protože démoni se prý bojí ohně. Každý démon, který se dotkne ohně, je totiž odsouzen, aby 1000 let sloužil v Gehenně jako otrok. Gehenna je místo, kde se trestají a očišťují duše hříšníků. Ptáčci štěbetali jeden přes druhého, jako by tušili, že je Izrael poslouchá, a oni z celé své malé ptačí dušičky chtěli pomoci tomuto odvážnému chlapci.
Nezapomeňte na vodu z čirého pramene, zaštěbetal další ptáček. Když se démon smáčí touto vodou, promění se v malou rybku. Ta se stane brzy potravou větší ryby a tak démon zmizí ze světa. Ano, ano, volali všichni. Voda z čirého pramene by mohla zničit i samotnou čarodějnici. Kdyby se namočila v této vodě, byl by to její konec. Ptáčci domluvili a v mžiku byli pryč. Izrael pospíchal, aby si rychle zhotovil pochodeň. Sotva jí stačil zapálit, už zaslechl, jak se k němu kdosi blíží. Vzal pochodeň, ukryl se za vysokou skálu a čekal, až démon projde kolem něho. Potom vyskočil a začal před démonem mávat hořící pochodní. Uděláš krok vpřed a já po tobě hodím pochodeň, volal na něho Izrael. Můžeš si potom užívat 1000 let v Geheně. Uděláš-li krok vzad, spadneš do vody. Proměníš se v rybku a staneš se brzy potravou jiné ryby. Tak, co si vybereš? Nemám na vybranou, přiznal démon. Splním každé tvé přání. Izrael mu přikázal, aby vyčaroval pevný řetěz, který by ani démon nepřetrhl. Jeden konec přivázal k démonovi a druhý si nechal v ruce. Potom vykopal ze země kámen a řekl démonovi, aby ho donesl čarodějnici. Varoval ho, že pokud neuposlechne, zatáhne za řetěz a hodí ho do čirého pramene. Potom si nabral plné vědro vody a sám se potají vydal za démonem. Démon došel k čarodějnici a podal jí kámen. Nesu ti chlapce Izraela, řekl. Výborně, jásala čarodějnice. Teď se ho konečně zbavím. Náhle se rozrazily dveře a objevil se před ní skutečný Izrael. Já se konečně zbavím tebe, já i celé naše město, všechna zvířata i ptáci, zvolal Izrael a vylil na ní vědro plné vody. Ozval se hrozivý výkřik a čarodějnice se rozplynula v kaluži vody. Démon se zalekl a chtěl utéci. Uklouzl však, spadl do kaluže a tím se proměnil v malou rybku. Izrael vzal džbán, naplnil ho vodou a rybku do něj hodil. Potom džbán ukryl do dutiny stromu, pod kterým tak rád sedával. Po mnoha letech, když už byl velmi váženým a slavným mužem, projížděl Izrael se svými žáky kolem dutého stromu. Neodolal a podíval se do dutiny, aby se přesvědčil, zda v ní džbán ještě je. Byl tam. Uvnitř kroužila zmatená malá rybka. Izrael se smíchem na rtech vrátil za svými žáky. Ti se ho vyptávali, co ho tak rozesmálo. A tak jim vyprávěl celý svůj příběh.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, jak to znám.
0: No tak schválně. To znám, tak, to schválně. Janíčce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sledujem. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno.
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
0: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
0: Aj.
1: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
0: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
0: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro nedělá.
2: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje potká pastýře se stádem ovcí? Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartýrmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skyrisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu!

a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.

V rajské přírodě novozélandských ostrovů bydlí pták kiwi. Jeho kamarádi v žertu tvrdí, že vznikl skřížením ondatry, slepice a pletací jehlice. A opravdu to tak vypadá, protože kiwi je velký asi jako slepice a má i silné slepičí nohy, nikdy nelétá, dokonce ani nemá křídla a jeho hnědé peří vypadá spíše jako ondatří srst. Zobák má dlouhý a ostrý jako jehlice. Při chůzi se o něj opírá jako o hůlku, občas jej zavrtá do hlíny a vyšťárá chutného brouka či červíka. Kiwi má rád pohodu.

přes den většinou spí nebo zahálí a za soumraku si vyjde na malou procházku s občerstvovacími zastávkami. Nebudeme si nic nalhávat. Je to lenoch k pohledání. Takový loudavý strejda v teplákách. Ale přejme mu ten klid. Má za sebou zlé časy, kdy si ho moc neužil. Nový Zéland je jediné místo na světě, kde ptáci kiwi žijí. Avšak moc nezbývalo a byli by vyhubeni úplně. Za všechno mohla pohroma na dřevě. Chcete-li, poslouchejte, jak to tenkrát bylo. Stalo se to za časů kiwiho pradědečka. Ten se přistěhoval na novozélandské ostrovy ze země přeplněné všemožnými zvířaty, která se stále dohadovala nebo se dokonce vzájemně požírala. Takže tam bylo dost nebezpečno a kdo mohl, vzal do zaječích. Na Novém Zélandu se pradědečkovi ihned zalíbilo. Zvířata tam nebyla skoro žádná, jen nějaké divoké slepice a pár ještěrek, šelmy chyběly úplně a ani jedovaté hady nebylo nikde vidět. Pradědeček byl tenkrát vyhlášený švihák a sportovec, takový velký duhový kanár. Létal vysoko nad loukami, vynikal zvučným hlasem a krásným barevným peřím. Hnízdo si vystavěl v koruně nejvyššího buku a mouchy lovil přímo ze vzduchu. Brzo však poznal, že se zbytečně namáhá. Ostatní ptáci se batolili na zemi a potravu zobali přímo z hlíny. Nemuseli se bát, že je přitom přepadne nějaký tchoř nebo lasice. Nic takového na ostrově nebylo. Pradědeček kiwi slétl tedy na zem a viděl, že jídla je tu habaděj. Měl však jen malý, elegantní zobáček, kterým se brouci z hlíny špatně sbírali, a rozhodl se proto, že se vypraví za starým papouškem Kakapo a požádá jej o nový. Kakapo byl letitý mudrc. Nepsaný král ostrovní zvířeny. Pochrupával právě ve své díře na svahu hory, když před ním stanul pradědeček kiwi a promluvil. Vážený Kakapo, chtěl bych tě požádat o nový zobák. Tento je dobrý leda na chytání komárů. Já však chci sbírat brouky a červy z hlíny, neboť jsou masitější a víc mi chutnají. Děkuji předem za vyřízení. Kakapo ospale pokýval hlavou a odpověděl. Není dobré hrabat se v zemi, když ti příroda nadělila tak krásná, silná křídla. Povětří skýtá volnost a leckdy i záchranu. Není před čím se chránit, vzácný Kakapo, opáčil pradědeček. Ostrov je bezpečný a na zemi je to pohodlné. Tak mi prosím dej ten lepší zobák. Dobrá, dám ti zobák dobrý na dolování, když po něm tak toužíš. Ale nepřestávej být ostražitý a udržuj si rychlost a pružnost. Neboť se blíží pohroma na dřevě. Pradědeček poděkoval a dostal dlouhatánský tenký zobák se zahnutou špičkou. Hotová podzemní sonda. Byl nadmíru spokojený a cestou z hory se pochechtával papouškovu proroctví. Kakapo se svou pohromou na dřevě dávno proslul a všechna zvířata na ostrově si z něj proto tajně tropila posměch. Byla to taková drobná vada na jinak vynikající pověsti papouščího starce. Šaškovská bambule
na mudrcově plášti. Pradědeček Kivi si umínil, že i když teď na potravu snadno dosáhne, nezleniví a denně bude trénovat létání, aby zůstal v kondici. Trénoval první den, druhý den o trochu míň a třetí den si místo tréninku radši schrupl v keříčku. Své hnízdo v koruně buku už na dobro opustil a podle ostatních ptáků si začal hrabat pelech v zemi. Pro kopáčskou práci však nebyl dostatečně vybaven a tak se záhy znovu objevil u papouška Kakapo. Vznešený papoušku, začal pradědeček, buduji si díru v zemi. Práce je to náročná, mám pro ní dost slabé nožičky a nevhodný úbor. Od hlíny jsem celý umazaný, což na mém duhovém opeření nevypadá právě hezky. Prosím tě tedy, abys mi dal silné hrabavé nohy a nějaký praktický pracovní oděv, třeba teplákovou soupravu, jak my říkáme teplákovku. Děkuji předem. Kakapo řekl unaveně. Je škoda zahazovat výjimečnost a krásu kvůli díře v zemi. A už vůbec není rozumné stěhovat se z výšky dolů, když se blíží pohroma na dřevě. Aha, řekl pradědeček. Přesto tě prosím, Kakapo, abys mi nohy a teplákovku dal. S hloubením už jsem začal. A bylo by mi líto zbytečné práce. Tak dostal Kivi hrabavé nohy a hnědé peří podobné srsti, které skvěle plnilo funkci teplákové soupravy. Díru brzy dokončil a pěkně se v ní zabydlel. Začal mu sladký život plný spánku, klidných procházek a tučných dobrot. Však se ta každodenní pohoda začala zakrátko projevovat na jeho těle. Stloustl tak, že se do své díry nevešel. A proto do třetice navštívil starého papouška. Ctihodný Kakapo, začal. Vede se mi dobře. Mám dost jídla a teplé obydlí. Zdá se však, že mi překážejí má křídla. Při všem mi zavazí. A to je přitom vůbec na nic nepotřebuji. Rád bych se jich zbavil. Ještě chci dodat, pokračoval rychle pradědeček, protože viděl, že Kakapo není s jeho řečí spokojen, že se kvůli těm křídlům nevejdu do své díry. Tak, milý Kivi, odpověděl papoušek odevzdaně. Je čiré bláznovství zbavovat se křídel, když pohroma na dřevě je tady. Jsem však už hodně starý a nemám sílu bojovat ani s pohromou, ani s ptačí hloupostí. Beru ti tedy tvá křídla a ty si poraď, jak umíš. S Bohem, Kivi. Myslím, že už se neuvidíme. Když tenkrát pradědeček odcházel od mudrce, vypadal přesně tak, jako ptáci Kivi za našich časů. Cestou z hory se setkal s houfem ptáků, kteří pelášili od moře. Křičeli, že po vodě připlula obrovská dřeva a na nich velcí, dvounozí a s nimi i čtyřnozí tvorové, kteří všechna zvířata chytají a bez milosti zabíjejí. A to byla pohroma. K novozélandským ostrovům dorazili na dřevěných korábech bílí lidé. Přivezli sebou psy a kočky a později také lasice a tchoře. Pro nové šelmy se nelétaví ptáci stávali snadnou kořistí. Ptáků Kivi valem ubývalo a papoušci Kakapo byli téměř vyhubeni.
Trvalo skoro 200 let, než lidé začali tyto druhy chránit a pečovat o ně. Dnes je kiwi symbolem Nového Zélandu a je ptákem tak oblíbeným, že po něm ostrované pojmenovali chutné ovoce se zelenou dužinou. Až si na něm, milé děti, budete někdy chtít pochutnat, nezapomeňte mu napřed vysvléct teplákovku.

0: Piggy vtip.
1: Ze dvora vyběhne Tele a za ním farmář.
2: Kam běžíš, Franto? Volá za ním soused.
3: Vím já, to se zeptej toho Telete.
4: A na co se ho má zeptat?
0: Kam se běží, přece?
5: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
6: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
7: To by bylo úrazu v obci Doláky.
6: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
8: Tolik nemáme.
6: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
8: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
9: Je to 2-2.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne! Bim bam bim, Kryšpínku! Volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec, vsteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
3: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
3: Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
3: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník.
2: Tak koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
4: Co je?
3: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
4: No ne, ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
4: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
3: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
4: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
3: Bejval.
4: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo.
1: Hájil se zkroušeně Vasil.
3: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile, Teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
3: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení,

0: Barborka a cucavé bonbóny. Byla jedna holčička, jmenovala se Barborka, a ta měla v puse plno maličkých bílých zoubků, jeden hezčí než druhý. Ráno si je čistila červeným kartáčkem a říkala jim: počkejte, uvidíte, jaké dobroty vám dám dneska ke kousání.
1: Jenom žádné vánočky nebo rohlíky namáčené do kávy, říkali zoubky.
0: A Barborka se smála: co vás to napadá, to já přece nejím, to má ráda moje babička. A dávala zoubkům ke kousání chleba s máslem a telecí maso a maličké bílé zoubky kousaly a kousaly. A to je velice bavilo, protože zuby jsou opravdu ke kousání. A večer, než šla Barborka spát, zase je čistila červeným kartáčkem a ptala se, jak se jim to dnes líbilo.
1: To víš, že se nám to líbilo,
0: říkali zoubky Barborce.
1: Chléb měl tak pěkně vypečenou kůrku.
0: A to nás baví, protože můžeme pořádně kousat a vůbec se nenudíme.
2: Tak vidíte, říkala jim Barborka.
0: A pak se na ně do zrcadla usmála a zoubky se usmály na ní a všichni šli spát. Ale jednou přišla na návštěvu teta Cecílie a přinesla Barborce veliký sáček plný cucavých bonbonů. A Barborka řekla:
1: děkuji, tetičko Cecilko, udělala si mi velikánskou radost.
0: Ale zoubky neměly vůbec žádnou radost. Když se v puse objevil cucavý bonbon od tetičky Cecílie, zoubky si říkali:
1: co s tím? To není nic ke kousání. Co budeme dělat, abychom se nenudili?
0: A tak si řekli, že si budou na něco hrát. Třeba
1: na schovávanou. Nejdřív se ale musíme rozpočítat,
0: řekl jeden malý zoubek a ostatní přikývli.
1: Správně, nejdřív se rozpočítáme.
0: Tak se nejdřív rozpočítali a jak to při rozpočítávání bývá, jeden z nich vypadl.
3: Jeden z vás chybí, řekla večer Barborka, když si čistila zuby červeným kartáčkem.
2: Jeden z vás mi vypadl. Co to má znamenat?
1: Co by to mělo znamenat?
0: Řekly zoubky.
1: Cucala si celý den bonbóny, neměli jsme co dělat. Tak jsme si hráli na schovávanou. A protože se přitom musí rozpočítávat, tak jsme se rozpočítávali a jeden vypadl.
2: Příště nic takového nedělejte, řekla Barborka.
0: Ale zoubky nebyly jen tak potichu. A jeden, který byl až docela vzadu, Barborce řekl:
1: dobrá, Barborko, ale ty přestaň jíst cucavé bonbony, jinak se zase budeme nutit.
0: Co je tohle za hubatou řeč? Řekla Barborka a velice se zamračila.
2: Cucavé bonbony mi chutnají, přinesla mi je tetička Cecilka a mám jich plný sáček. Budu je jíst tak dlouho, dokud je nesním.
0: A opravdu. Jedla jeden za druhým a zoubky se nudily a tak si zase hráli na schovávanou a zase se rozpočítávali. A jak se rozpočítávali, vždycky některý vypadl a než Barborka snědla celý sáček cucavých bonbónů, všechny zuby byly pryč.
2: Jeden se stal zubem v klíči, jiný zubem v hřebenu,
0: jenom vpředu zbyl jeden malý bílý zoubek a ten se na Barborku
3: smutně díval. A Barborka se na něho také smutně dívala a řekla mu:
1: Ty mi už nevypadneš, viď?
4: Asi ne,
3: řekl Zoubek.
4: Nemám se s kým rozpočítávat.
1: To je dobře, řekla Barborka. Už nemám žádný cucavý bonbon.
3: Teď už budu jíst zase chléb s máslem a telecí maso a taky syrové kedlubny.
4: Ty jsi ale hloupá, Barborko,
3: řekl Zoubek.
4: Což pak si myslíš, že na to stačím? To by nás muselo být víc. Teď budeš muset jíst jenom vánočky a rohlíky namáčené v kávě.
1: A Barborka si myslela, to je tedy pěkná věc. To já přece nemám vůbec ráda.
3: Ale nedalo se nic dělat. A tak Barborka sedávala s babičkou a jedla vánočku a rohlíky namáčené v kávě. A když přišla jednou na návštěvu tetička Cecílie, zůstala stát ve dveřích jako sloup a řekla:
1: To jsem blázen, kde se tady vzaly dvě babičky?

0: Rautenberg pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země Krkonoše. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne Krkonoš rukou přísnou, ale spravedlivou, a pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprv nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák hajnej.
3: Himmel, Herr Gott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, větry umetaly zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé studené odpůlne přiběhne Heiný k Trautenbergovi, i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
5: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
3: Já ti dám, zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako do maštale?
5: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka. Takovejhle pašík. A není zdejší. Já vím v revíru o každý veverce. Určitě jsem od někud zabloudil.
3: Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
5: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Heiný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krkonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Heinýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
3: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Taky, že čekali. Viděli Heiného běžet přes dvůr, jako by ho hejka honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
3: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař. Kuba s Heiným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost pane, nemohlo počkat do rána?
1: Heiný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem, a taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásky a ráčí dát ze svýho.
0: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde, kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka a ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
1: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to nedej pánbu milost pán ze vsteku nerozmyslel, ale slyšíme dobře?
3: No, když o tom tak přemýšlím, ona má Anče pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej, tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
0: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
2: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
0: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jako by jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenberkovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
1: Také, že vězela. Když viděl, že se pro Hajného útlocitnost ke Kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. Až Kube provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
0: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
3: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
0: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
3: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
0: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
1: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lektvar do poslední kapičky.
3: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude Kančí pečinka.
0: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
6: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
1: Úctivý, dobrý trojemnost, pane Karakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zablouděnýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
6: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
2: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
6: Špatný spaní bývá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mailím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
2: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
6: Žádnej strach, o takovou zásluhu Trautenberka nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
1: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí. Ale nechval dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O náklad se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a skopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
3: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
0: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár.
3: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
0: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řekl by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc prase nevyroste.
3: Vždyť jsem taky neřekl, že budeme pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno připraveno.
1: Kuba vrazí strakařem do dvora, kde si Anče pořád nemůže srovnat milost pánovo poručení.
0: Kubičku, slyšel jsi to? Kde by vzal milost pán nějaké prase?
5: Divočák? Že on tím prasetem myslí divočáka?
2: Ale jak by ho sem dostal? To by na něj musel číhat u krmilce a slyšel, že si jde schrupnout. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani.
0: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
1: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
6: Že bych chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
1: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý, vezme druhý, jak by smet.
6: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
1: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
6: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
0: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
6: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
1: Necky čerstvě vydrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
3: Anče, napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
0: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
1: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce a Kuba hrůzou pustí trár. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
2: Milost, pane, to snad ani není prase. To je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
3: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekáč. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
1: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
3: To si hajnej, bačkora seš!
1: Vytrhne hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako ber a uhání s ním do lesa.
2: Pomoc!

0: To jsem nevěděl, Trautenbergu, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře mě poslouchej, Trautenbergu. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečinku.
1: Trautenberg se nezmůže ani na slovo. Zuby mu jektají, nohy má hrůzou slaměné, záda jako přeražená, na hlavě bouly jako pěst. Kuba s Hajným se pořádně nadřeli, než ho dostali na trakař. A Kuba naschvál vybírá cestou ty největší hrboly a výmoly, ať si milost pán užije.
2: Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili milost pána do postele. Anče mu přiložila vopichový obklad.
1: Milost pane, co kdybych vám ohřála ty makoviny z včerejška, abyste tu bolest zaspal?
3: Ven! Oj, mlher god, to nrvetrá.
1: Anče nechápala, proč se milost pán tak vsteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
2: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu, jako všechna mláďata.
1: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natluče.

0: Figy hádanka.
1: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
0: Už víte, co to je?

0: Vesnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl, jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
0: Piggy rybáři přišel po rybný.
4: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
0: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
4: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
0: Za co?
4: Ten červ má mít plavky. Ha ha ha!

0: Šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepepři svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého síra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
2: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
2: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
2: Ahoj. Raskupo.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spa.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

0: Kapitola 16. Ve městě. Šla jsem za svlačci cestou, která se dlouho vinula mezi ohromnými skálami. Kráčeli zvolna, jeden za druhým, a jak některá chrpa zaplakala, začali jí sborem zpívat u kolébavku, kterou jsem si šeptala s nimi.
1: Modrý je celý svět, jako tvých očí květ, jako tvých očí květ. Viděl jsem v dálavě vlaštovky let, kmitnout se modravě. Leč mnohem krásnější a mnohem modřejší, přece je však vlaštovky krásnější, oblohy modřejší, modrý tvůj zrak.
0: Skály, které svíraly cestu, se nížily a rozestupovaly. Pak se objevily domky a stále jich přibývalo. Z dálky by je byl mohl každý pokládat za porcelánové vázy. Jakmile se některý svlačec přiblížil k domkům, hned se ozývaly radostné výkřiky. Pochopila jsem, že každá malá chrpa našla svůj domov. Jak jsem kráčela dál, domy byly čím dál vyšší. Některé byly perleťové jako lastury a jiné zase svítily všemi barvami jako měňavé hedvábí. Květinka zvoneček, která pletla punčochu u jednoho otevřeného okna, mi roztomile přála dobrý den a já jsem jí zamávala rukou na pozdrav. Na ulicích začínalo být rušno. Chudobky jezdily na žlutých velocipédech s jedním kolem, které se míhaly jako šípy. Krtonožka vezla kolem mne ruční vozík plný hrnečků s medem. Tulipány se vraceli z nákupu s hezkými košíčky plnými zásob. Ale nejvíce jsem byla překvapena, když jsem zabočila do ulice Zlatého plátku, kde bylo nejvíce obchodů. Byly tam obchody bohatě zásobené a hojně navštívené. V řeznictví bylo vyloženo plno žebírek ze zlatých střevlíků, včelích kýt, hlav cvrčků, upravených jako želva. Byla tam svíčková z chroustů i klobásy svázané stříbrnými pentličkami. Vlčí máky tam sekaly maso a byly zakrvácené od hlavy k patě. V mlékárnách prodávali sněhové koule, mravenčí vajíčka, láhve nazelenalého mléka a všelijaké sýry. Ba viděla jsem i kadeřnictví, kde měli veliké nápisy.
2: Trvalé ondulace. Zvláštní oddělení pro karafiáty a chryzantémy.
0: Potom jsem viděla krámy s bižutérií, s voňavkami, s prádlem, cukrářství, pekařství a kdo ví co ještě. Hoříc zvědavostí pobíhala jsem z jedné strany ulice na druhou, div, že mě nepřejel autobus. Byl právě takový jako ten, v kterém jsem jela s šedozelenou. Nikdy bych si byla nepomyslela, že taková dlouhá housenka plně obsazená květinami by mohla ujíždět tak rychle. Ale ze všeho nejpodivnější byly automobily. Velcí umělí chrti, kteří se prudce rozjížděli, když v nich byl zapjat motor. Byla jsem zmámena tím ruchem a každou chvíli jsem vrazila do některé květiny, ale nemohla jsem zapomenout na svůj hlad. Na strašlivý hlad, který mi až svíral žaludek. Jsou jistě už 2 hodiny odpoledne, řekla jsem si, když mám tak veliký hlad. Představte si tedy, jakou jsem měla radost, když jsem na rohu jedné ulice spatřila domek, který vypadal jako vajíčko a kde byl nápis.
2: Pohostinství zdarma.
0: Vstoupila jsem dovnitř a posadila jsem se ke stolku. Seděli tam nejen vlčí máky, sedmi krásky, šípkové růžičky, pampelišky, slunečnice, šeříky, ale i květiny, které jsem v zahrádce u našeho domu nikdy neviděla. Všechny jedli s velikou chutí, ale já jsem se marně dívala po nějakém číšníkovi nebo vedoucím. Už jsem byla celá zoufalá, že nedostanu nic k jídlu, když se někde vedle mne ozval hlásek.
3: Co byste si přála, slečno?
0: Myslela jsem, že omdlím strachem, protože jsem nikoho neviděla. Ale hlásek opakoval svou otázku a tu jsem si všimla, že to promluvil stolek, který se přede mnou také uctivě ukláněl.
2: Nejdříve bych prosila nějakou polévku.
0: Zakoktala jsem.
3: Vyberte si, slečno.
0: Odpověděl stolek.
3: Je tam polévka ze sluníček, ze střevlíků a polévka s perličkami.
0: Neznala jsem přirozeně žádnou z těch polévek, a tak jsem váhala, až stolek znovu promluvil.
3: Dejte si polévku ze sluníček. Je to naše specialita.
2: Tak prosím,
0: souhlasila jsem. Okamžitě se otevřela deska stolu a objevil se kofrík horké vonné polévky. Byla výtečná. Plno sluníček plovalo na povrchu, ale ani jedno jsem nemohla nabrat na lžíci. Když jsem polévku dojedla, všechna sluníčka najednou rozevřela křídla, letěla pryč a volala:
4: Děkujeme vám, slečno, že jste nás poctila svou volbou.
0: Stolek se mě už zase ptal.
3: Co byste si přála dále, slečno? Jsou tam žebírka ze zlatých střevlíků, cvrčci v rosolu, muší křídla na kyselo a zadělávaní chrousti.
0: Rozhodla jsem se pro žebírka ze zlatých střevlíků a opravdu, nikdy bych byla nevěřila, že to může být tak dobré. Objednala jsem si je ještě třikrát a potom jsem ochutnala muší křídla na kyselo. Jako zákusek mi stolek nabídl květinovou pusinku. Představte si, spodek z růžových lupínků a na něm mraženou meruňku pokrytou báječným krémem s fialkovou vůní. Skutečná pusinka, která mi něžně zlíbala rty a jejíž sladkost mi pronikla až do srdce. Podivná věc. Když jsem se zvedla, stoleček mi ještě ke všemu poděkoval za to, že jsem se laskavě u něho zastavila a že mě směl obsloužit. Pak jsem se chvilku procházela, ale bylo mi nějak těžko, protože jsem se přejedla. Na křižovatce jsem zahlédla mravence s bílou helmou na hlavě, který řídil dopravu. Vzpomněla jsem si, jak strážníci vlídně poradí chodcům a zamířila jsem k němu. Mravenec mi jistě ochotně řekne, kudy budu muset jít, abych se dostala k domku, kde bydlí pšenice, k níž se chci utéci. Jak mě mravenec uviděl, otočil několikrát hlavou. Způsobilo to strašlivý hluk, jako kdyby najednou rachotilo tisíc kávových mlýnků. Uliční provoz se naráz zastavil, mravenec se na mne vrhl a zařval.
5: Holčička, holčička, to je ta holčička, kterou hledá královna.
0: Všechny květiny mě okamžitě začaly pronásledovat. Strach mi propůjčil křídla, takže jsem je brzy nechala daleko za sebou. Znovu se ozval strašlivý hřmot, jakoby meloucích mlýnků, a já jsem pochopila, že všichni policisté ve městě mi budou v patách. Květiny, které jsem potkávala, se nejdříve s údivem za mnou dívaly, ale pak se přidaly k pronásledovatelům a tak se za mnou brzy řítila úplná záplava květin. Teď jsem litovala, že jsem se tolik najedla. Bolelo mě na levé straně a cítila jsem, že už dlouho nevydržím utíkat tak rychle. Když jsem už byla hodně vpředu, zahnula jsem rychle do nějaké postranní uličky, abych se tam ukryla. Ale špatně jsem si to vypočítala. Ulička byla slepá. Za hrozného povyku mě dva mravenci chytili, naložili do vozu a rychle odváželi.
1: Ne, nechte mě, nechte

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných časů v malé chaloupce v hlubokém lese žil dědeček s babičkou. Dědeček chodil do lesa na dříví. To za dávných časů dědečkové dělávali. A z toho dřeva vyřezával měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky. Když měl zboží plný koš, odnesla je babička na trh do města. Totiž chodit na trh, to byla babiččina největší radost, protože doma jen předla len a starala se o slepice a kozičku. No a tak žili dědeček s babičkou spolu v lesní chaloupce a měli se rádi. Jednoho dne vám zadupal na pasece před chaloupkou kůň. Na koni seděl jezdec v nádherných šatech.
1: Dědečku, dědečku, podívej, přijel k nám nějaký vznešený pán,
0: povídá babička. A pán už stojí před dveřmi. Dobrý večer, dědečku a babičko. Zabloudil jsem v lese. Ukažte mi prosím cestu. Dobře vám zaplatím.
1: I kam pak bys teď na noc, pane, jezdil? Počkáme do rána. A ráno tě dědeček z lesa vyvede.
0: Dobře. Když ráno, tak ráno. Stejně už mě to bloudění po lese unavilo, řekl ten pán. Dědeček tedy obstaral pánova koně, babička uvařila večeři, ale ne panskou, jenom brambory a zapíjeli je mlékem, jak byli zvyklí. No a po večeři vzal dědeček housličky a zahrál veselou písničku. Dědeček hrál, babička zpívala, no a co měl pán dělat? Zaspíval si také.
2: Taková prostá chaloupka, říkal si, a jak je tu pěkně a mile.
0: A potom dědeček a babička vyprávěli o chaloupce, teda spíš babička, protože dědeček toho moc nenamluvil. A pán zase vyprávěl o zámku, na kterém prý ve městě slouží. A najednou se dědeček ozval.
3: Já se jmenuji Matěj. Po tatínkovi.
0: A pán se rozesmál.
3: I to se povedlo. Já se také jmenuju Matěj. I to se povedlo. Já Matěj, ty Matěj.
0: A povídali a povídali, že málem zapomněli jít spát. Nakonec babička ustlala pánovi na peci a ten si pochvaloval, jaké je tam teploučko. A tak dlouho si pochvaloval, až z toho pochvalování usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spí, když tu ho probudila divná záře. Nadzvedne se na peci, rozhlédne se a vidí. Světlo vychází z klícky mezi okny. Klícka má otevřená dvířka a uvnitř poskakuje ptáček. Ale není to obyčejný ptáček. Je krásně duhový a jen se třpití. Poskakuje na bydýlku a prospěvuje tenoukým ptačím hláskem.
4: Den co den, dávají mi mnoho jmen. Najít jméno, to je snadné, ale kde jsem, kdo uhádne?
1: Pán se dívá a poslouchá a nakonec se zeptá. Milý ptáčku, co pak tu děláš?
4: Já jsem tu, doma.
1: A jak pak ti říkají?
4: Mně říkají štěstí.
1: To je právě to, co hledám. Pomyslel si pán a byl by snad ještě něco pověděl, ale oči se mu zavřely a znovu usnul. A ráno, sotva se pán probudil, hned pospíchal k oknu, ale klícka byla prázdná.
3: Ani jsem nevěděl, babičko, povídá ten pán, jakého krásného duhového ptáčka zpěváčka chováte v chaloupce.
1: Pravda, povídá babička. Už si na nás zvykl. Přiletěl, ani nevíme odkud. A tady dědeček mu udělal klícku, ale dvířka nezavíráme. To, aby mu nebylo smutno, víte? A on se vždycky k nám zase vrátí.
3: A víte co?
1: Povídá ten pán.
3: Prodejte mi toho ptáčka zpěváčka. Dám vám za něj, co budete chtít.
5: No, já, Matěj, ty, Matěj.
1: Začal dědeček, ale babička mu hned skočila do řeči.
3: A víš ty co? My ti toho ptáčka zpěváčka dáme na památku. Až půjdu do města na trh, přinesu ti ho v kleci až na zámek.
1: Pán měl velikou radost a zval je oba na zámek, jen když mu toho ptáčka zpěváčka přinesou. A nakonec pán povídá.
3: V zámecké bráně se ptejte na Matěje. Každý mě tam zná.
1: Zasmál se, sebral si věci, osedlal koně a dědeček mu ukázal cestu z lesa ven. A zase bylo v chaloupce všechno při starém. Dědeček vyřezával ze dřeva misky a vařečky a panáčky a koníčky a když jich měl plný koš, dal ho babičce a ta se začala chystat do města. Dědeček ještě počkal, až ptáček zpěváček vletí do klícky, pak zavřel dvířka, klícku vzal a nedal jinak, než že půjde také. Vždyť je pán pozval přece oba. A tak šli. Na trhu prodali všechno, co měli, a pak rovnou na zámek. Když přišli k zámecké bráně, povídá babička prvnímu sloužícímu.
3: My jdeme za Matějem, tak nás k němu doveď.
1: Sloužící vykulil oči, ale když babička řekla,
3: bude to?
1: Zavolal jiného sloužícího a ten zase jiného a tak si dědečka a babičku začali sloužící předávat mezi sebou a oni museli po schodech stále výš a výš a pod nohama koberce jako mech a na stěnách zrcadla jako slunce. A v nejvyšším poschodí zámku jim běží naproti Matěj.
5: Pro pána Jána! Vždyť to není jen tak nějaký pán. Matěj je sám pan král.
3: Tak vás vítám, babičko a dědečku. A posaďte se u nás.
1: I to se ráda posadím. Ta cesta do schodů mě zmohla.
5: Tolik schodů už pro mě není,
1: řekla babička a hned se posadila do toho nejměkčího křesla.
3: Já Matěj, ty Matěj, ty se Matěji neposadíš,
1: povídá král dědečkovi a hned se dál vyptává.
3: Tak co, ptáčka zpěváčka jste donesli?
5: I jak pak by ne,
3: no tak... Dědečku,
1: a dědeček sundá z klícky šátek a ptáček sedí na bydýlku jako vymalovaný. Podívá se na dědečka, podívá se na pana krále, ale nevydá ani hlásek. Chvilku je ticho a pak pan král povídá.
5: I co pak to? Co pak to, že nespívá?

0: miláčka vyzkouší. Otevřel dvířka klece a čekal. Ale ptáček místo zpěvu frrr, vyletěl z klece a byl ten tam. Tak, a štěstí mi uletělo, pomyslel si pan král a zavolal sloužící a poručil jim, aby ptáčka hledali. A tak všichni hledali po zahradě, ve městě, po celé říši. Když se nemohl pan král dočkat, sedl na koně a jel za dědečkem a babičkou. No, pěkného ptáčka si mi dal. Hněvá se král hned ve dveřích chaloupky. Jen jsem otevřel dvířka klece, už byl pryč.
1: Jo, tak jen pojďte dál, pane králi, a hezky se tamhle podívejte.
0: A opravdu, ptáček zpěváček sedí na peci, čechrá si duhové peří a pokukuje tu po dědečkovi, tu po panu králi.
1: To nic, pane králi, ty Matěj, já Matěj.
0: A dědeček slíbil, že ptáčka chytí a v nové kleci ho panu králi zase přinese.
1: Abys nemusel pěšky, pošlu pro tebe, Matěji, kočár.
0: A jak řekl, tak se stalo. Pro dědečka přijel kočár, dědeček si sedl s novou klecí a ptáčkem zpěváčkem na měkké polštáře a už jedou. A v zámku čekala na duhového ptáčka zlatá klec. Ale nebyla to ledajaká klec. Byla to největší klec v celém království. To proto, aby měl ptáček v kleci hodně místa a aby se nemusela otevírat dvířka. Sotva dědeček odjel, šel si pan král poslechnout, co bude ptáček ve zlaté kleci zpívat. A ptáček začal zpívat, ale tak smutně, že se i sám pan král málem rozplakal.
2: Zlatá klec, zlatá klec, není žádná hezká věc, jen se pod ní schovej klíček, je to klíček pod písniček.
0: A ptáček nejedl, nepil, nehýbal se, zavřel očička a tu se král polekal.
1: Ptáček, zpěváček, umřel.
0: A honem otevřel dvířka zlaté klece, když v tom frrr. A ptáček byl zase ten tam. Co mohl pan král dělat? Teď už viděl, že se mu štěstí vyhýbá. Posadil se do kočáru a zase rychle za dědečkem a babičkou.
1: Dědečku! Babičko!
0: Volal pan král už z dálky.
1: Dědečku, babičko, vrátil se vám ptáček zpěváček? Vrátil?
3: Vrátil. Vrátil, královský Matěji. To víš, že vrátil. Dědeček už pro něj dělá novou klec.
1: Ne.
0: Král na to.
1: Tentokrát si ptáčka neodvezu jen tak. Tentokrát si na zámek odvezu i vás oba. On ten ptáček asi nemůže bez vás být.
0: Dědeček si začal mnout bradu a babička, protože už věděla, co asi chce dědeček říci, povídá místo něj.
3: Inu, královský Matěji, to je tak. My bychom v zámku bydlet ani neuměli. Kde pak by dědeček vyřezával ze dřeva měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky?
1: Ale já nepřerušuj mě, ty královský Matěji. Kde pak já bych mohla na zámku příst len a o slepice a kozičku se starat? No, teď mudruj, Matěji.
0: Král se zamyslil, posadil se, pak zase vstal, chodil a zase se posadil. No a pak vstal, usmál se a řekl.
1: Už vím,

0: žádám přenést vaši chaloupku do královské zahrady. Chaloupku postavíš. Postavím. A všechno bude jako tady?
1: Všecko. Všecičko.
0: A dědeček bude moct jít kdykoliv do lesa pro dříví?
1: Kdykoliv se mu zachce.
0: A já na trh.
1: Jistě, když budeš chtít.
0: A proč ty, královský Matěji, chceš naší obyčejnou chaloupku u sebe na zámku?
2: Král se podíval na babičku, na dědečka, na chaloupku i na duhového ptáčka a pravil: víte, já moc a moc potřebuju štěstí. A štěstí potřebuje i celá naše zem. Zmoudřel jsi, královský Matěji, zmoudřel, řekla babička a šla chystat věci na cestu. A tak se stalo, že pan král přestěhoval oba stařečky i chaloupku, i slepice a kozičku do královské zahrady. A od těch dob létal ptáček zpěváček nejen po královské zahradě, ale i po celé zemi. Nikdo ho nechtěl zavřít do klece a on se proto vracel noc co noc do své chaloupky.

to je konec pohádky. A víte, děti, proč se ten ptáček zpěváček vždycky vracel do té chaloupky? Ne, to proto, že štěstí ví, kde je doma. Jenom někteří lidé si myslí, že je štěstí doma ve zlaté klece.

0: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Chlapeček, vytesaný
3: Pinokio!
2: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
3: toho,
2: nikdo v lese.
3: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
2: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
3: To je pravda, ten jenom když lhal.
2: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
3: A kdo?
2: Veliký, veliký otesán.
3: Je.
2: Takže malý otesán.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: zvládavý. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, Kaškovi, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, no, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, no. Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
3: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
6: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. o tisíceré odpuštění vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
3: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
4: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

0: milí mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Piggym přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Piggy. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat. Aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali.

0: tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. On je hezký, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať tady.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé. Aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale
0: zamíchat. Míchám jako robot kuchyňák, míchák.
1: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, Marťan, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko,
1: co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

vypadá trochu jako mumie, ve dne spí, v noci se s ním užije, očima z nenadání zabliká, bum, bum, bum.

Pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam dva. A kromě toho mnoho jiných drobných mincí. Pokladnička byla jimi tak naplněna, že již ani nezvonili, když si jí zatřásl. A to bylo to nejvyšší, kam až to může pokladnička vůbec přivést. Tak tedy stála pokladnička na skříni a dívala se dolů na všechno ve světnici. Věděla dobře, že za to, co má v břiše, mohla by koupit všechno. A to už pak by mohla mít pořádné sebevědomí. Také ostatní věci v pokoji si to myslili. Třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch. Ba i obrazy se hýbaly na stěně, neboť chtěli ukázat, že mají také zadní stranu. A proti tomu se nedalo nic říci. Bylo to o půlnoci. Měsíc svítil oknem a hezky všechno osvětloval. Hra měla již začít a všechno bylo pozváno. Ba i dětský vozíček třeba patřil k hrubším hračkám. Každý má do sebe cosi dobrého, říkal. Nemůžeme být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslet, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl třípit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořili o politice. Tice. Věděli vždy, kolik uhodilo. Ale říkalo se o nich, že nejdou dobře. Hůl Španělka byla hrda na své kování a na svůj stříbrný knoflík. Byla totiž okována z hora i z dola. V lenožce ležely dvě vyšívané podušky. Byly tuze roztomilé a hloupé. A tak mohlo divadlo začít. Všichni seděli a dívali se. Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo star, mínilo plivátko.
Tak uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl ses na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo tříbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi a nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. Každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančily po podlaze, nejmenší se otáčely, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali. A střepy z pokladničky se dostaly do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.

Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu stokrát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřes se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla. Beránku, zatřes se. Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného, ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělal radost a křikl. Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil.
Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl. Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal. Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova. Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená a chtěl se přesvědčit, tak zavolal. Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl. Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala, obušku, hýbej se. Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si, bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě. Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc,
a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel. Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší, a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl. Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.

a zdobím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne?

0: Figy hádanka.
1: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Chlapeček, vytesaný
3: Pinokio!
0: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
3: toho,
0: nikdo v lese.
3: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
0: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
3: To je pravda, ten jenom když lhal.
0: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
3: A kdo?
0: Veliký, veliký otesán.
3: Je.
0: Takže malý otesán.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než

0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
1: Takže si to rozmyslete. No?
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
1: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
1: Aha, no tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
2: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblížky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
1: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, no dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblížky, že?
0: Ale Justino, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
1: No, já jsem naprosto klidná.
2: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
2: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justino, můžu ten chleba?
1: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
1: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
2: dietu?
1: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
2: No rozhodně bys o dietě mohla uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
1: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
1: No jo, nemá každý koblížky, že?
2: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
1: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
1: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: A hádat.
1: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
1: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
2: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
1: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
1: Aha. Tak řekni, co to znamená. když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justýno, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není

0: úplně, jak to říct, přesný. Piggy, mm-hmm. Přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kurky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justýna stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce... A proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justýno, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justýno, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justýno?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justýna a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá, viď, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska
0: nebylo.
1: Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce.
2: No, to je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
3: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum v komoře, muška pláče na dvoře, bzum, bzum na dvoře. Komár leží v komoře, komoře, muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je, bzum, bzum, co ti je, vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je, vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

dobře. Neploč, mužko, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neploč, mužko, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Ovida, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: byl ale mrsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezi součet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: To tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná. Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
2: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
3: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím,

0: tuhle sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurváj, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Pepičku, nakrmil jsi rybičky?
1: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
0: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
1: Jo, takhle.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
2: Ano,
1: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
0: "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
2: Nejsem, já jsem chroust.
0: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
2: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
1: "Na moutě kutě." Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonoškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je?
2: Bu.
1: Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: bu, budeme ho hledat podle stop.
0: "Já už něco vidím," zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?"
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů.
0: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
2: Kým? Ptala se nechápavě krtonoška. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
1: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
2: Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže, pod prohnutou střížkou, je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí po válečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamennou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy, proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí, takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most, a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valoa a před jinými světoznámými svědci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy. Řekli bychom služebné. Takové, které nadnášejí slavné podoby světců na svých bedrech, nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník. Po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, anděličku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místo držitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlíželi i na ty služebné sochy jako na součást slávy světců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých světců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdlé. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy, z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů. Malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet. Žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala. Ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali až skoro dopoledne. To už je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován. Kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a s kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívali, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochychtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Je ho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. A koncem kančíku tloukl do dveří. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat. A lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec. A já při sám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá. Ale Turek na prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hémžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu. Že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu. A prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytly jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla. Ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička. A oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat, když se to o nich rozneslo po celé Kampě a Malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zas a kam půjdou se svými hochy, aby pak kde kdo se šel zvědavě koukat do prádelny, co se tam bude dít. Raději tedy pilně pracovali, s hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kampský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, leco se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadly. Válečky! Ano, skromné, ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku, který s květinami a svítilnami vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

válku odšmoulova, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to že stroj už doletěl, uvízl i prosečníky na vzdálené planetě.

Jo, náš taťka ten by věděl, ale ten je šmoulově. Jediná teď šance zbývá, a tak choumá knelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stořád od rybáře prut. Kutil ten se tím výrady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý

0: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechna světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pána, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pilich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě z

0: Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. Je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vsteky.
1: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
0: Abrakadabra, vzuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
2: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl.
0: Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 30 rokem, měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, prskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti!
2: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
0: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
1: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
0: Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy.
2: Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem.
0: To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
1: Karle,
2: řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře.
1: Vážně by ses neměl smát.
2: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář.
0: Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
2: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
0: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
1: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku, zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
0: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
1: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
0: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
1: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
2: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
0: Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha.
2: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
0: No vážně, je to ona?
1: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
0: Psst, napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně. Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
2: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou.
0: Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého.
2: Sáhl si za ucho.
0: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Je! Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
2: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše raní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky.
0: A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co

0: kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo. Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně, nezapomeň, že máš čisté povlečení.
1: Ano,
0: zívil Paddington.
1: Napíšu jí ráno.
0: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.

0: Figy hádanka.
1: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
2: Mňau, už víte.
3: Já se bojím.
0: Neboj!
3: Bojím.
0: Neboj, víš, co je duchna?
3: No to
0: duchna
3: je peřina.
0: Duchna je hodně naducená.
3: Rád spinkám.
0: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
3: Ale blejskání.
0: Mráček!
3: No.
0: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno krup.
3: Budou asi kroupy k jídlu.
0: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
3: To je bouřka.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: Tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže... Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
3: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.
4: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
1: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
2: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
0: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
1: A ty?
0: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
1: Kdo jsi ty?
3: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
1: Jú!
0: Vykřikla holčička polekaně.
1: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
0: Zeptala se malá čarodějnice.
4: Počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
0: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
1: Je, ty to ale umíš,
0: radovali se děti.
1: Tě, to je teprve začátek,
0: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
1: Tak a teď dost, musíte už domů.
3: Už? Ano, je nejvyšší čas.
0: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
1: Tak moc krát děkujeme.
0: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
4: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Hromnice Bimbula se dívala asi komínem.
1: Ale mohl by to být,
0: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
1: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
0: Ale v duchu byla velice ustaraná.
1: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
0: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
1: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
5: Piggy vtip.
6: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
7: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
6: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kouz?
5: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady taky.
1: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

0: Řeka vypadala rovněž veseleji. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla.
1: Chcete slyšet něco o hoře chrlící oheň?
0: S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění.
1: Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva. Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje. Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene.
0: Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek.
1: Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil. A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela.
2: Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal?
1: Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, abych ho zachránil.
2: A udělal jsi to? Zeptal se čenich.
1: No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád. A tak mi před odletem věnoval dárek.
2: Co to bylo?
1: Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
2: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
1: Zeptal se čenich s očima na šťopkách. Ovšem, odpověděl Šňupálek.
2: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
1: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně láhve pouze pár kapek.
2: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
1: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale
2: Na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
3: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí.
4: A na kotě by to stačilo?
0: Šňupálek však neposlouchal. Seděl, jako by spolkl pravítko a neklidně větřil.
1: Co je s tou řekou? Nepozorujete nic?
0: Má úplně jiný zvuk, poznamenal Mumínek.
1: Skutečně. Řeka hučela a bublala.
0: Všude kolem nich se ve vodě tvořily víry a nebyly už malé.
2: Svinout plachtu, zavolal Šňupálek.
0: Pohyb vody se značně zrychlil. Řeka se řítila vpřed jako někdo, kdo po dlouhé cestě najednou zjistí, že už je skoro doma. Břehy se přiblížily a skály nad nimi se zvedaly stále výš a byly čím dál špičatější.
3: Radši bych cestoval po souši, řekl čenich.
1: Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní.
0: Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byly uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zesílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu.
2: Držte se, jak můžete, řítíme se dolů, vykřikl Šňupálek.
0: Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty.
3: Proč je tady tma?
0: Zakřičel čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
3: Jste pořád tady?
0: Zeptal se čenich celý rozechvělý.
2: Mám dojem, že ano, odpověděl Mumínek.
3: Tohle až budu vyprávět mamince.
0: V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách.
1: Mně připadá, že je to tady čím dál užší, poznamenal Mumínek neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
5: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek
0: a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu. Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně.
2: Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle.
0: Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
3: Moje uši! Zavadil jsem ušima o strop!
0: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se.
2: Seďte tiše, řekl Šňupálek. Nehýbejte se!
0: V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
1: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
0: Podívali se.
2: viděli černou, třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
4: Já už vás mám až pokrk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
2: vykřikl čenich a dal se do pláče.
4: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
5: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni. Mrkni se nahoru.
2: Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
4: No a?
2: Poznamenal čenich.
4: Copak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
2: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
5: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se. Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní. Rámus. Něco tady rámusí.
2: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě.
5: Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal
2: a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
5: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
2: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl mumínek.
4: Zachraň nás, zachraň nás,
2: zakřičel čenich.
5: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
2: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
5: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze sítky vytřepal čenicha, po druhé mumínka a nakonec Šňupálka, stan a dva batohy.
2: Strašně moc děkujeme, pravil mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
5: Já jsem vás zachránil, divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
2: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
4: Tohle jsou opuštěné hory?
2: Zeptal se čenich.
5: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
1: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl Šňupálek.
2: Kolem nich se tyčily řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
4: A kde je naše observatoř?
2: Pokračoval čenich.
5: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
4: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
5: jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
1: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu Šňupálek.
5: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit. Jak vypadají?
2: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu Mumínek.
0: Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
5: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
3: Bambuli, odpověděl čenich a zajehněl se.
5: Bambul zrudl a řekl, s vědou se nežertuje, s bohem, poroučím se.
0: Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
4: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak,
0: smál se čenich.
4: Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
0: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní.
2: Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
1: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek.
0: Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví co možná nejblíž hvězdám.

0: kapka.
1: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
2: No, nevím.
1: Žába na hanbě.
3: A hele, mese. Máně jablka nese. Cože tak málo? Jak se to stalo? Že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
4: Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily.
3: Má drahá mami, budem na jabka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: O odvážné Marušce, která k napřání pána šla pro zlatou korunu, aby si jeho syna mohla vzít za muže. Na smečně seděl vladyka Bořita a byl lakomý až hrůza povědět. Všechna pole, lesy a rybníky v celém okolí mu patřily, ale on pořád nebyl spokojen. Měl jediného syna a přál si, aby se bohatě oženil. Pak by byl majetek pánů na smečně ještě větší, ale jednoho dne se dověděl, že jeho syn chodí za chudou chalupnickou dcerkou do vsi a dal si ho proto zavolat.
1: Poslechni, Jene, už jsi dost starý, aby ses mohl oženit. Ale to děvče ze vsi nesmíš na smečno přivést. Chci ti najít bohatou nevěstu, která by se hodila k tvému stavu.
0: Jan se ale svého otce nezalekl a ke všemu se přiznal.
2: Já vím, že ze mne nemáš žádnou radost, ale Marušku jsem si zamiloval. Dal jí své šlechtické slovo a to musím dodržet.
0: Když to pan Bořita slyšel, myslel, že ho šlak trefí. Hrozil synovi, že ho vydědí nebo z hradu vyžene, ale mladý Bořita stál na svém.
1: Tak ať je tedy po tvé.

0: dělat, co mu otec přikázal. Děvče vyběhlo na práh chalupy, sotva uslyšelo dusot kopyt. Objala milého, ale on se ani neusmál a ona se ustrašeně ptala.
1: Co se stalo, Jene? Hned mi to pověz, ať se Bůh darma o tebe nebojím.
2: Moje milá, stalo se to nejhorší. Otec nám nepřeje a jenom tenkrát tě přijme za dceru, když mu přineseš zlatou korunu. Já nemám ale žádné peníze a taky nemohu koupit.
1: Netrap se, Jene. Půjdu do města, do služby. Až budu mít dost peněz, nechám korunu udělat pro tvého otce u zlatníka. Musíš ale na mne počkat, ať to bude trvat sebe déle.
0: Mládenec viděl, že jeho milá je odvážná a ničeho se nezalekne. Do města ji však nechtěl samotnou pustit. Dlouho se domlouvali, ale Maruška stála na svém. Potom si slíbili věrnost až do smrti a Jan jel zpátky na Smečno. Druhého dne se Maruška vypravila tajně z domu, jenom s uzlíčkem, protože věděla, že by ji táta s mámou nepustili. Ještě než se rozednilo, šla po cestě k městu a nedaleko za vesnicí potkala babičku.
3: Kam pak tak pospícháš, Maruško? Ptala se babička. Zastav se na chviličku. Možná, že ti nějak poradím.
1: Ach, milá babičko, jak pak byste mi chtěla poradit, když ani já nevím, co si počnu. Mám milého, ale jeho otec, vladyka ze Smečna, mne nechce za dceru, dokud mu nepřinesu věnem zlatou korunu.
0: Babička pokývala hlavou a přendala hůlčičku z jedné ruky do druhé.
3: To není jen tak, má panenko, provdat se za pána. Kdybys byla vybírala mezi svými, dvě zdravé a pracovité ruce by ti byly dobrým věnem. Nic si z toho ale nedělej, já vím, jak ti pomoci. Nedaleko bydlí v jedné jeskyni černý drak a ten má na hlavě zlatou korunu. V poledne létá k nedalekému potoku a tam se hodnou chvíli máchá ve vodě. Jestli se nebojíš, jdi k němu a prostři před ním bílý šátek. On jistě položí na něj svou korunu a ty jej potom musíš rychle vzít a utíkat, co ti budou nohy stačit, aby tě drak nechytil.
0: Maruška věděla, že v hlubokém lese sídlí drak, ale nikdy jí nenapadlo, že by měl zlatou korunu. Radostí zlíbala babičce obě ruce.
1: Jak pak si vám za tu radu odměním, babičko?
3: Jen nech být, Maruško. Až budeš smečenskou paní, nikdy neodežeň od svých vrat žádného žebráka a dobře se ti povede. Jednou si potom přejdu k tobě pro almužnu.
0: Když zavedla děvče k potoku, ukázala jí, kam černý drak přilétá, tam, aby na něho čekala. Než jí mohla Maruška poděkovat, babička zmizela v lese.
1: Musím být vděčná za každou radu. Jestli se tu drak dnes neukáže, přijdu sem zítra. Takhle mám štěstí na dosah a kdybych šla až do města, kdo ví, co by se mi mohlo přihodit.
0: Řekla si Maruška. Rozvázala uzlík a vyndala z něho bílý šátek, který nosila jenom v neděli. Potom si vyhlédla místo na břehu potoka, kde stála stará, dutá vrba. Před ní rozprostřela šátek do trávy a schovala se ve kmeni. Když v nedaleké vsi zvonili poledne, zvedl se najednou veliký vítr, jako když se žene bouře. Slunce se na chvíli zatmělo a v

0: už bylo vidět černého draka. Letěl nad lesy a mával velikými křídly. Jen přiletěl nad potok, snesl se dolů a na hlavě měl zlatou korunu. Maruška ve vrbě sotva dýchala a netrpělivě čekala, co bude. Drak dosedl do trávy a hned se ohlížel po bílém šátku. Pomalými kroky došel až k němu a sklonil hlavu. Zlatá koruna padla zrovna doprostřed a zazvonila. Potom drak došel k potoku a vklouzl do vody. Mával blanitými křídly, až voda kolem něho stříkala na všechny strany. Maruška všechno dobře viděla. Rychle vyběhla z vrby, sebrala šátek i s korunou a utíkala rovnou na smečno. Běžela, co jí nohy stačily, ani se neohlédla. Když drak poznal, že byl okraden, hrozně zařval a vznesl se do oblak. Létal sem a tam, až zahlédl Marušku, jak utíká po cestě, a pustil se za ní. Ona zatím doběhla až k hradní bráně. Když ale chtěla dovnitř, někdo jí zastoupil cestu.
1: Kam pak běžíš, holka? Zde nemáš co pohledávat.
0: Zahřměl nad ní hlas. Maruška zvedla hlavu a uviděla pana Bořitu. Než mohla ze sebe vypravit jediné slovo, z nenadání se objevila stará babička a zahrozila pánovi hůlčičkou. Okamžitě to děvče pusť dovnitř, nebo přijdeš svou vinou o veliký majetek. Žene se za ní černý drak, aby jí vzal zlatou korunu. Jak pan Bořita slyšel o zlatu, už se na nic nevyptával. Chytil Marušku za ruku a vtáhl ji do hradu. Potom poručil strážím, aby hned bránu zavřeli a nikoho dovnitř nepustili. Ale drak už byl nad smečnem. Zakroužil třikrát nad hradem a potom se spustil přímo do dvora. Když lidé slyšeli, co se na ně žene, každý se schoval, kam mohl. Pan Bořita držel Marušku pevně za ruku, aby mu neutekla. Vběhl s ní vedle brány do přístěnku a chtěl vidět tu korunu. Než Maruška rozvázala šátek, objevila se znovu babička. Tohle děvče vše podstoupilo pro lásku k tvému synovi, aby ti mohlo přinést bohaté věno. Važ si jí a nikdy Marušce nedej ublížit, jinak se tě štěstí držet nebude. Pan Bořita se na babičku ani neobořil. Jen hořel nedočkavostí, aby ten zlatý poklad uviděl, a řekl Marušce.
1: Ukaž mi, co jsi přinesla věnem. Jestli je to pravda, co ta stará tu povídala, nebudu vám stát v cestě a mohou se hned chystat svatby.
0: Maruška opatrně položila šátek na lavici a jak ho rozvázala, vyšlehla z něho taková záře, až oči přecházely. Zlatá koruna byla posázená samými perlami a drahokamy. Pan Bořita se na ní nemohl radostí vynadívat. Černý drak zatím dosedl uprostřed dvora a zařval hrozným hlasem, až se všechno kolem třáslo. Křídly už ale nezamával, protože skameněl. Dlouho trvalo, než se lidé k němu zběhli a uvěřili, že je neštěstí zažehnáno. Pan Bořita s Maruškou vyšel se také podívat, co se na dvoře děje. Když k ním přiběhl jeho syn Jan, vesele se na něho usmál.
1: Máš odvážnou a bohatou nevěstu, Jene. Teď je na tobě, abys pověděl jejím rodičům, že na smečně budete mít brzo svatbu.
0: Maruška potom vyprávěla Janovi, jak získala zlatou korunu a byla ráda, že to nejhorší má za sebou. Pan Bořita hned druhého dne jel s korunou do Prahy, kde ji dobře prodal. a za ty peníze postavil na místě hradu nový zámek. Do jeho věže pak dal zazdít černého draka na památku odvážné pany. Když se Maruška stala na smečně zámeckou paní, vždycky každého žebráka podarovala a nikoho nenechala odejít s prázdnou. Přesto se jim dařilo dobře a nikdy neměli nouzy. Ta dobrá babička, která jim pomohla ke štěstí, dosud prý chodí krajem, ale málo kdo z mladých ji dnes už pozná, protože si málo váží starých lidí.

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. Ja? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a
1: trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Kručeš, ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl.
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Nejdřív je bílá, potom zelená a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka. Kdo pak ví?
1: Pecka?
0: Pecka je ve švestce,
1: ovoce.
0: V meruňce, v broskvičce.
1: Ale co je bílý?
0: Červená.
1: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
1: Myslíš, že jo?
0: Třešnička!
1: A

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec si je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
2: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
1: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
2: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční,
1: pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
2: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašemu dítěti ústa,
1: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
3: Tak a je pomlaskání,
1: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den Chlapeček zjistil, že se slámkou dá sakat. Vyzkoušel všechny způsoby sakání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
2: Já bych rád řekl tohleto.

0: Je z něj kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát,
0: to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
0: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tamtudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dáli se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty. Najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jaké pak dlouhé scháňky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří. A zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej. Budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten ho nemleze. A když se ocítil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl A Švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín, no chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím. Včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý. Nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagát do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít Švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic na plat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co? Vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni. Jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vyjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven, beránek s ním přiskákal do pekla. a kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, Nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal Hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál, a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu, a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové, jak živ, nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

0: tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
1: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
2: Že se ozval až po čtvrt hodině.
3: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.

0: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
1: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
2: No to od něho nebylo hezké.
1: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
3: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
1: Omlouvala ho.
4: A kdy se vrátí?
1: Zajímal se Pupíno.
4: Už mám pořádný hlad.
1: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručel.
5: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
1: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
3: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko!
1: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
4: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou?

0: okna nevypadl. Adélka volala.
1: Něco vidím!
0: Ale v tom přišlo na pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
2: Adélku unesli ufoni.
0: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
1: Nebojte se,
0: pobízela je.
1: Buf vám nic neudělá.
0: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
3: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
0: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
4: To je dobrota.
0: Liboval si pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
3: Tady já byl, všude,
0: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
3: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
1: Ukáž,
0: spozornila Adélka.
1: To je naše planeta. Tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
0: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
3: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
0: řekl s úsměvem.
1: A co děláš tady?
0: Zeptala se Adélka.
3: A co děláš tady?
0: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
5: Tak jsem tady.
0: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
5: Tak jsem tam doletěl.
0: Vykládal s plnou pusou.
5: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka

0: pak namalovala obrázek. Ale není tak hezký jako ten váš.
1: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
0: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
1: Rozumoval krák.
0: No ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
1: Krák vytáhl papír s nějakými kliky háky a začal číst.
0: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se, vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
1: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
2: Musím domů,
1: oznámila Adélka.
3: Já zavezu,
1: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
2: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
1: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
0: Rozkaz, všechno zařídí.
1: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
3: Odlet 8.43,
1: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
3: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
1: navrhoval Buf.
3: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
1: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka, a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi, vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
4: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
1: zabručel Pupíno.
5: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
1: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
6: Třeba se sem zase někdy podíváme,
1: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovi přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním hmyzouni, bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
7: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
8: Jej, Danánky, to je skvělé.
1: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě
7: Milá Adélko,
1: pokračoval pan profesor.
7: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
1: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
2: My pro tebe máme pomněnkovou voňavku,
1: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
2: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
1: Adélka poděkovala.
5: Děkuju!
1: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
9: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
1: vysvětloval skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. Tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
10: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
1: Adélka se usmála a kulikvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
0: To, abys nám někdy napsala.
1: Buffy daroval krásný kamínek.
10: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
1: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
0: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně,
1: pronesl přísně zdviženým prstem.
5: Moc vám děkuju. Na Bimbuli je to opravdu prima.
1: Víc ani říct nestačila. Z Bufova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buf ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beberky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radimane.

0: Biggy hádanka.
1: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
0: Co je to? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad,
1: prosinec. Některé měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
0: Únor má 28 dnů, jenže...
1: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
0: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
1: Myslíš?
0: Mhm.
1: Aha, takže všechny.
0: Všechny.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No, ale já si stejně radši pískám.
2: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
3: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
2: Ani u holoubků krtek nepochodil.
3: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
2: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
1: Tak to teda ne, kocoure.
2: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
1: Neboj se, pejsku.
2: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
4: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
2: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
2: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

sem není snadné, což dítě nebo člověka dost často vůbec nenapadne a někdy ani zdaleka. Je k tomu nutná tlustá kůže a celá řada různých ploch a ani to nic nepomůže.

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Byla neděle. Už od rána se chystal den jako ze zlata a Pavouček Pája měl domácí vězení. Pro všechny bratránky a kamarády připravil strýček nedělní výlet, jen Pája musel za trest zůstat doma. Strýček svolal pavoučky a oznámil jim: mládenci, čeká vás poučný výlet. Ach jo, ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strýček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jo, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochle, vchod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám, tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. si můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla Zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka? Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtila se v síti Zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se pája. Jsem Zlatá muška, odpověděla Zlatuška klidně. Jsem vzácná. Ani strýček Sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě Zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat. Tak schválně, naštval se pája. Ty si, pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta muška opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná jsi opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se Zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala Zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl pája. Slibuju, odpověděla Zlatuška a zlehinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a opřekon vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.
2: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci. To víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, tak se zastaví a křičí, Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo, tady! No zkrátka Šebestová měla smůlu. Spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal, Šebestová, vylez! A Šebestová křičela, a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načiž řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl,
3: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší, promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
2: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy. Víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhně z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu? Třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Humlím řekl,
3: pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
2: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal Mach nápad a řekl. Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy? Třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl.
3: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
2: A Šebestová řekla, hned? A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla, to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl, no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl, nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal pepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny a pan Huml se omlouval.
3: To víte, doba ledová je doba ledová.
2: A pan Šebesta řekl, to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic, tak dobrou noc, a šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz a nakonec ho uložil do postele vedle sebe a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo a než usnul, řekl,
3: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
2: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandertalského všem žákům a učitelům a řekl. Uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.

0: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederónovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Dederóna.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederón stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederónovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederónovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederón. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederónovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederón.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederón.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederón, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
5: A teď ještě jednou.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
5: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
0: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala. Kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřídal jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů, a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskly až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid. A vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor.

0: to. Zasvítil na nožičku, uviděl trn. Vytáhl ho ven a pofoukal ránu stříbrným větříčkem. A ten je věru ještě lepší než penicilín. Hned to přestalo bolet. Růžové velbloudátko bylo rádo. A měsíc byl také rád, že se mu to povedlo. Ještě nikdy přece něco takového nedělal. Jej strýčku, vy jste hodný, povídá růžové velbloudátko. Vy jste doktor?
1: Ne, povídá měsíc. Co vlastně jsem? Jsem taková noční stráž. Dávám tady pozor, aby bylo všechno v pořádku. Aby všichni spokojeně spali a vůbec, A jak pak se jmenuješ?
2: Já nevím,
0: povídá velbloudátko.
2: Já ještě nechodím do školy.
0: Aha, povídá měsíc.
3: A strýčku, povídá růžové velbloudátko. Když tak chodíte po obloze,
2: svezete mě kousek sebou? Svezete aspoň kousilíneček.
1: Měsíc zakašlal. Povídá. Ono se to nesmí, ale že si to tedy ty. Zamhouřím jedno oko. Vlez si na rožek. Tak, drž se pěkně a jedeme.
0: Vyhoupli se na oblohu a jeli. To vám bylo pěkné. Všechno bylo dobře vidět, protože měsíc na všechno pěkně svítil. Tamhle chodil lev. Hledal si něco k snědku. Dostal hlad a od hladu nemohl spát. Tamhle zase spali ve větvích opičáci a usmívali se ze sna. Jistě se jim něco pěkného zdálo. Potom přijeli nad město. A měsíc povídá. Teď ti něco ukážu. Sestoupili do ulic. A to se růžové velbloudátko divilo. Ještě nikdy něco takového nevidělo. Dívali se do výkladů, do oken na spící děti. V jednom z pokojů spal jeden pán a ten chrápal, až se velbloudátko polekalo, že je to lev. Potom se zastavili před hračkářským obchodem a tam se to velbloudátku líbilo nejvíc. Měsíc už chtěl jít pryč, ale růžové velbloudátko vedlo stále svou.
4: Počkej, strýčku, ještě na tohle se podívám. Počkej ještě na tohle a tuhle to.
0: Měsíc už byl netrpělivý a říkal mu, tak už pojď. A tu vidělo růžové velbloudátko za výkladem takovou malinkou stříbrnou rolničku. Otevřelo pusu, dívá se na ní. Dívá a povídá.
4: Strýčku, já bych moc chtěla tuhle rolničku. Kupte mi ji.
1: Co tě to napadá? Brání se měsíc. Teď je zavřeno, pojď.
0: Pojedeme zase dál.
4: Já chci tu rolničku.
0: Plakalo velbloudátko, protože bylo malé a nemělo ještě rozum. Měsíc se díval ustrašeně na všechny strany. Nepréč. Zavezu tě na pěkný palouček. Travička je tam sladoučká, plná jahod, mňam, mňam, mňam, to si pochutnáš. Ale kde pak velbloudátko? Plakalo, že tu rolničku chce a chce. Co měl měsíc dělat? Podíval se, kolik rolnička stojí, vzal rolničku a položil na její

0: To se asi ráno prodavačka divila. Potom šňůrečkou přivázal růžovému velbloudátku rolničku na krk, utřel mu slzy a povídá. Teď máš, co si chtělo. Nasedat na rožek a Alou spát. Jedeme. Celou cestu brblal měsíc, co si pod fousy. Ale to jen tak. Víte, je už starý. Tak dlouho už chodí po obloze, ani sám neví, jak dlouho. A najednou takové malé velbloudátko chce rolničku. Tuhle zase trn vytáhnout. A nebo strýčku vosmě. Za chvíli ho možná budou zastavovat i myši. A žížaly. A kde jaká chamrať. Vykládej, strýčku, pohádku. A pojď se s námi koupat. A udělej, strýčku, kotrmelec. Tak si brblal a hudroval, ale potom složil růžové velbloudátko do travičky, kde bylo nejvíce jahod, dýchl na ně stříbrný větříček, co je ještě lepší než penicilín, a ono hned usnulo. Však také bylo unavené. Měsíc je ještě přikryl zeleným lupenem, aby mu nebylo zima. Pohladil je, usmál se a vyhoupl se na oblohu. Tam si nakroutil fousy a ujížděl vážně do remízy. Však už přicházelo ráno. Když se velbloudátko ráno probudilo, myslelo, že to všechno byl jen sen. Vyskočilo a tu rolnička mu zvoní na krku. To se zaradovalo. Všechna velbloudátka hned chtěla také takovou rolničku. Ale kde ji vzít? S měsícem už není žádná řeč. Už prý nikoho nevozí. Není žádný vozíček. A potom noc je na spaní. A ne na toulání.
1: To už docházel třetí rok Rumcajsova loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcaj s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívnul. To ty, Rumcaj, si, povídá Manka. Rumcaj se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu. Rumcaj se posadil, spustil nohy z postele, drbe si patu o patu a zamyšleně kroutí palci. No, kde já teď vezmu nový boty? Kdybys byl měšťan, koupil bys si je, řekla Manka. Ale jsi loupežník, chyť si ševce, až půjde přes les a boty mu pober. Rumcaj si to vyposlechl a zamračil se, až se mu vousy zavlnili jako černý mrak. Pak sáhl za kordofánskou kazajku pro knížku převázanou tkaničkou a přisedl si blíž k louči. Teď se dobře dívej, Manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se Manka. A taky, že budu, dupl si na boso Rumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v jíčíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudí vláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještě říce. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, Manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcajse líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla. To se radši vypravím na ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod dubem, kudy chodili ševcovští tovaryši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala Manka hrst borůvek a začernila si poloupežnicku tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen a v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovaryš Haďátko. Naholí přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovaryš Haďátko je hodlal prodat až někde v Esterajchu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k Mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom Manka zhouští cap a chmat, sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovaryš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Sakrament, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí. Chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Rumcajs křičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Rumcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Rumcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Rumcajsem. Boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmati zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Rumcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Rumcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem tovaryšem Haďátkem. Rumcajs počkal, až dojde taky Manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Rumcajs před třemi lety opustit pro urážku Humpálovi nohy. Rumcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Manka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak, Jarumcajsi? Řekla Manka. A Runcaj zpovídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

Jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly, ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračil jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje, má rozpětí aspoň metr, já jsem o něm náhodou četl v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo, tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš pětku, to už je sedma, já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavla je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě jistě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi, cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bysme rádi, jenomže se musíme učit o motýlech. Vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila a mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval a Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takovou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a tak, že chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla, když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla, jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si Běláska zelného a Žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku,
a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady. Teď budeme to dítě chytat Bůh ví kde a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hráli děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, ha, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl Indiánku. A jak ta četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala: tamhle je, jenže jak ho chytit. Ale Mach řekl: jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla: to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl cosi do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala: no ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl: vždyť já ho viděl taky. Je celý blázen do pistáciový zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině, neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dala synovi jedničku, protože toho víš přírodopisu se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha: člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou: to je jasný. A pak zvedla ruku a řekla: tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, od kdy mají děti křídla? A Mach řekl: a od kdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní: klid, děti, klid. A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi: když můžete mít křídlo vy,
proč je nemohl mít Petříček Vidra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek. A když se šlo poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi: Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.

0: obývacím pokoji stála stará dřevěná skříň s vyřezanými závity a listy, růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivhodnější ozdůbky a z nich vystupovaly jelínkové z mnoha parůžky. Uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný, měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý nos. Říkalo se mu seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla pozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Stál tam docela půvabně se svým žebříčkem a neustále se na pastýřku díval. Hned vedle nich stála ještě jedna loutka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Na neštěstí se spřátelil s tím pitvorným seržantem s kozlýma nohama a ten se o pastýřku ucházel.
1: Můj drahý seržante, zdá se, že jste dneska nějak zasmušili.
2: A měl byste, velevážený, vědět také proč?
1: Odpusťte, jak to mohu vědět?
2: Slíbil jste mi svoji vnučku za ženu.
1: Co slíbím, to splním.
2: Jenomže ona, zdá se, na vaše sliby nic nedá. Místo, aby se dívala na mě, dívá se na kominíčka. A kominíček zas na ní.
1: Jakože se Číňaný jmenuji, uvažte, seržante, že se jinam dívat nemohou. Lidé je postavili na stůl právě tak, aby se na sebe museli dívat.
2: Dívají se však na sebe přes příliš. A mně dochází trpělivost.
1: V tom případě zakročím. Pastýřko.
3: Volal jste mě, dědečku?
1: Jakože se Číňaný jmenuji.
3: A přál jste si něco, dědečku?
1: Přeji si, aby ses nejprve uklonil zde mému příteli, seržantu nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta.
3: Dobrý den, pane.
2: To nemuselo být. To nemuselo být.
1: A dále ti chci oznámit, že je to tvůj budoucí muž.
3: Och, to nemůže být.
2: Jakže? Vážený příteli, vaše vnučka mě nechce?
1: Jen strpení. Milá pastýřko, vybral jsem ti tohoto muže, neboť je se vší pravděpodobností vyřezán z mahagonového dřeva. Můžete učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta.
3: Má kozlí nohy.
2: Má drahá. To patří k mému postavení.
1: A nejen to, má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
3: Kdybych si ho vzala, Musela bych do temné skříně. A to právě nechci. Slyšela jsem, že v ní má 11 porcelánových žen.
1: Tak ty můžeš být 12.
3: Dědečku, když jinak nedáte, musím vám oznámit, že jsem zasnoubená.
1: Cože?
2: Jakže?
1: S kým?
2: Se mnou, vážení.
1: S Kominíkem.
2: Uvažte, že jsme oba ze stejného porcelánu. Oba stejně křehcí, oba se můžeme velmi snadno rozbít. A že se tedy k sobě hodíme.
4: Vážená pastýřko, jsem hluboce dotčen. Jsem skutečně z mahagonového dřeva. Mám velké bohatství, zatímco váš kominíček má jen žebřík. A navíc je černý.
3: Je sice černý, ale mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince.
1: Pastýřko, jsem tvým dědečkem nebo nejsem?
3: Říkáte to o sobě, dědečku.
1: Proto si pamatuji, dnes v noci, jakmile to ve skříni zapraská, budeš mít svatbu. A ne s nějakým kominíkem, ale se seržantem nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.

0: Na důkaz svých slov pokýval starý Číňan hlavou a usnul. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama se škodolibě ušklíbl a těšil se na svatbu. Vyřezávaní jelínkové vystrkovali parůžky a natahovali hlavy, zatímco vyřezávané růže své hlavy smutně skláněly. A malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Neplač, pastýřko. Srdce mi to může utrhnout.
2: Jak nemám plakat, když mám být ženou kozunohého seržanta?
1: Ale co mám proti tomu udělat?
2: Myslím, že tě budu muset poprosit, abys se mnou odešel do širého světa. Tady nemůžeme zůstat.
1: Udělám všechno, co budeš chtít.
2: Zachráníš mě.
1: Půjdeme hned. Však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
2: Je mi smutno. Musím se alespoň rozloučit. Růžičky. Růžičky. Naschledanou.
3: Kam odcházíš, pastýřko?
2: Do širého světa, drahé růžičky. Prchám před kozonohým seržantem. Naschledanou, jelínkové.
3: Neodcházej, pastýřko. Budeme tě před seržantem chránit. Máme přece parušky.
2: Tiše, tiše, miláčkové. Mohli byste ho probudit. A já nebudu šťastná, dokud odtud neodejdu.
3: Neodcházej, pastýřko.
2: Tiše, tiše, ať nevzbudíte seržanta.
4: Není třeba, drahá pastýřko. Jsem vzhůru. Buďte ujištěna, že vás dědeček přísně potrestá.
5: Utíkají!

0: tu se pastýřka s kominíčkem nesmírně polekali a skočili rychle do nejbližší zásuvky. Tam bylo postaveno loutkové divadélko a také tam byly hrací karty. Na divadélku se hrála komédie a všechny karty, dáma, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívali se svými tulipány. Za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u některých druhů hracích karet. Komédie, která se na divadle hrála, pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat. A pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to bylo jako její vlastní příběh. Nemohla to vydržet a proto ji kominíček vyvedl ze zásuvky na stůl. Tu však viděli v dálce rozhněvaného dědečka Číňana a malá pastýřka zarmoucena padla na svá porcelánová kolena.
1: Kominíčku, kam se podějeme? Co s námi bude? Dědeček nás dohoní.
2: Mám nápad. Což abychom vlezli do veliké láhve na voňavku. Mohli bychom v ní ležet na růži a levanduli a mohli bychom dědečkovi házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To, můj milý, by nebylo nic platné.
2: Pak už nevím, jak se zachránit.
1: Nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
2: Ale máš, pastýřko, v skutku tolik odvahy? Uvážela si, jak je svět velký a že už se nikdy nebudeme moci vrátit?
1: O ano, kominičku, uvážila.
2: Moje cesta vede komínem. Máš odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou?
1: Nevede-li cesta do světa jinudy, chci jít i komínem.
2: Až se dostaneme do komína, tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout.
1: Těším se, můj milý komíničku. Ale kam mě to vedeš?
2: Ke dvířkům do kachlových kamen, pastýřko. Podívej.
1: Jak je to tu čer?

0: a nic jiného nevidíš?
1: Bojím se, kominičku.
0: Vidíš? Tam nahoře svítí ta nejkrásnější hvězdička.

0: A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila komínem přímo dolů na pastýřku a kominíčka, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, vysoko, tak převysoko. Ale kominíček pastýřku zdvíhal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unavení. A jak by také ne.
1: Kominíčku, to je svět.
2: To všechno pod námi i nad námi je širý svět, pastýřko.
1: A co je to nad námi za ten modrý strop s tolika blikavými svítilnami?
2: To je přece nebe s hvězdami.
1: A ty šikmé stolky kolem nás a pod námi?
2: To jsou střechy domů. Právě takových domů, v jakém jsme bydlili i my.
1: A v každém domě je takový pokoj, jaký jsme opustili?
2: V každém, pastýřko.
1: Och, to je přes příliš. Nemohu to vydržet. Svět je, kominíčku, příliš velký.
2: Říkala jsi, že máš dosti odvahy jít se mnou do širého světa.
1: Ale teď bych zas chtěla být na našem stolku pod zrcadlem. Šla jsem s tebou do širého světa a teď tě pěkně prosím. Pojď zase ty se mnou zpátky domů.
2: Dědeček Číňan tě potrestá. Donutí tě, aby se stala ženou seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. A ty jsi přece zasnoubena se mnou.
1: Vymluvíme to dědečkovi. Uvidí, že nám dovolí, abychom se vzali. Ale teď... Máš-li mě aspoň trošičku rád? Vrať se se mnou domů.
0: A pastýřka tak přenáramně zavzlíkala a zaplakala, že nemohl kominíček než jí vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou vlezli do komína a plazili se bubínkem a rourou. A nebylo to docela nic příjemné. Pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji a jestli se mohou odvážit vstoupit. To, co slyšeli, nebylo však pranic příjemné.
3: Jsem, příteli Číňane, neobyčejně rozezlen.
4: Mohu snad já za svou vnučku? Uvažte, seržante.
3: Volal jsem na vás. Volal jsem, že utíkají. Měl jste je dohonit.
4: Zapomněl jste, že jsem ze spoda jen kusem dřeva. Oni jsou z porcelánu, ale mají nožky. To je lepší než dřevěný podstavec.
3: Ale vaše vnučka má být mojí ženou.
4: Jestli se vrátí, bude. Jakože se Číňan jmenuji.
5: Slyšela jsi, pastýřko? Seržantě chce stále za ženu a tvůj dědeček je velmi pohněván.
1: Ale já nemohu žít v širém světě. Jsem z porcelánu. Co bych si počala na střeše?
5: I já jsem z porcelánu.
1: A nemáš žebřík? A navíc si kominík. Ne, chci se vrátit na svůj stůl. Pojďme, kominík.

0: Co to vidím? Číňané, příteli. Oni se vracejí. Chyťte je.
1: Buďte ujištěn, že mi už neutečou.
2: Pozor, dědečku. To je strašné. Dědeček se rozbil na kusy.
0: A vy, pastýřko, jste tím vina.
2: Nikdy to nepřežijí. Co si počnu, kominíčku?
3: Nenaříkej, pastýřko. Dá se ještě zdrátovat. Docela dobře se dá zdrátovat.
0: K smíchu zdrátovat. Na to může přijít jenom kominík.
4: Neurážejte mě, pane.
0: Chtěl jste mi unést mou nevěstu.
3: Je to moje nevěsta.
2: Nehádejte se. Vždyť mi z toho pukne mé porcelánové srdce. Hádáte se nad rozbitým dědečkem. Radši poraďte, co s ním uděláme.
0: Podle mého soudu se nedá dělat vůbec nic.
3: Mýlíte se, seržante. Lidé mu slepí záda, dají mu do krku dobrou sponku a bude zase jako nový. Můžete mi věřit, že nám ještě poví lecjakou nepříjemnost.
0: Pro vás, kominíčku, to bude docela jistě nepříjemné. Pastýřku dostanu za ženu já.
3: To se, vážený seržante nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta, to se ještě uvidí. Pastýřko, koho si vezmeš za muže?
2: Jenom tebe, kominíčku.

Lidé opravdu spravili starého porcelánového Číňana. Slepili mu záda, dostal dobrou sponku do krku a byl jako nový. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama čekal na první příležitost, aby se Číňana zeptal, dostane-li jeho vnučku za ženu nebo ne. Zeptal se a tu kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana neobyčejně tklivě a čekali, zda přikývne. Ale on nepřikývl, neboť nemohl. A bylo mu nemilé vyprávět, že má navždycky sponku v krvi.

A tak ty dvě porcelánové figurky, pastýřka a kominíček, zůstali spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozvěděli.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak létají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech. To jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo. Vlastně vím. Vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodavačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech

0: co? Pecku. Ale krásnou pecku.
1: A tuhle pecku teď co?
0: Zasadíme.
1: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
0: Nevím.
1: Dužina je vrstva, kterou jsme co? No snědli.
0: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
1: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
0: Provedu.
1: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
0: Avokádová slepička snesla vajíčko.
1: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
0: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
1: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
0: Proč?
1: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka nespadne tak docela dovnitř.
0: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
1: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, No, dobré je to, dobré.
0: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
1: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
0: A mohl bych na to vzít i hrnek?
1: Hrnek? Misku, lednici. Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
0: Mám sklenici, mám.
1: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
0: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
1: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy, nebo ne.
0: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
1: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
0: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
1: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
0: Dírečky?
1: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
0: Až potom se zasadí.
1: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek,

0: teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justýna a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na to, tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna Pustýna a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Tati? Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tati?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tati?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tati?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Oldřich, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tati?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecky? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělá s Boženou, tati?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tati.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: Hernajc, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale. Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernajc, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tati?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Než mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tati? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tati. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu zb jako Dub.
0: Ale tati...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tati řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej. Já to naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozorná.

0: logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
1: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
2: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
1: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším? Soused odpoví.
2: Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
1: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu. Loučí se s Lídou a vydává se na cestu. Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě. Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou. Loupežníci povídají.
2: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
1: A spustí.
2: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody čbán.
1: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku.
3: Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody.
1: Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídina nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuji za posezení.
0: Večer dobrodruhů!
2: Detektivní kancelář Lasse a Maja. Záhada ukradených diamantů. Napsali Martin Windmark a Helena Vilisová.
3: Kapitola první. V kanceláři.
2: V ulicích městečka Valeby bylo prázdno. Bylo 3:30 odpoledne a venku už byla tma. Všude ležel mokrý a rozbředlý sníh. Byl únor. V suterénu domu, ve kterém bydlela Maja, se svítilo. Tam dole seděli dvě děti a hřáli se v teple. Byli to Lasse a Maja. Skoro stejně staří kamarádi, dokonce spolu chodili do stejné třídy.
3: Dnes měli volno, protože byly jarní prázdniny. Lasse mu ani Maje se ale nechtělo sáňkovat s ostatními. Měli jiné starosti. Cítím v kostech, že se brzy stane něco vzrušujícího, řekl Lasse.
2: Odtušila Maja, která si četla.
3: Lasse a Maja si ve sklepě u Maji zařídili malou kancelář. Teď seděli každý ve starém křesle u kulatého stolku. Všude kolem se válely tlusté knihy. Byly to detektivky Majina tatínka. Tady dole měli Maja a Lasse ve zvyku sedávat a číst si. A teď měli jarní prázdniny a hodlali se přiučit něco o tom, jak pracují zloději a policisté.
2: Maja a Lasse totiž nebyli jen spolužáci. Byli obchodní partneři. Založili spolu detektivní kancelář.
3: Detektivní kancelář Lasse a Maja. Že nevíte, kdo je detektiv?
2: Totiž detektiv je vlastně policista, jen nenosí uniformu. Detektiv pozoruje a sleduje podezřelé osoby, fotografuje a dívá se dalekohledem a nakonec dopadne zločince. Nějaký vzrušující případ, to by bylo, povzdechla si Maja.
3: Vypadá to, že i zloději mají prázdniny, posteskl si Lasse.
2: V kanceláři byla taky skříň. V ní měli Lasse a Maja všechno, co potřebovali ke své detektivní práci.
3: Fotoaparát s bleskem.
2: Aby se dalo fotografovat i ve tmě.
3: Dalekohled.
2: Aby viděli do dálky.
3: Lupu.
2: Na zkoumání otisků prstů.
3: Zrcátko.
2: Aby se mohli podívat za roh.
3: Falešné nosy a paruku.
2: Kvůli převlekům.
3: Kapesní svítilnu.
2: Aby si mohli svítit ve tmě.
3: Trezor.
2: Na peníze, které vydělají.
3: Trezor byl ale prázdný, protože už dlouho se nic vzrušujícího nestalo. Lasse a Maja rozvěsili po celém městě letáky. Na pouličních lampách a na domech visely letáky, na kterých stálo.
2: Detektivní kancelář Lasse a Maja přijme jakýkoliv vzrušující a nebezpečný úkol. Najdeme ztracené peněženky i zatoulané kočky. Nízké ceny plus DPH.
3: Čekání na vzrušující případ si Lasse a Maja krátili čtením detektivek.
2: Maja se zrovna chystala povědět Lassemu, o čem je kniha, kterou právě četla. Vyprávěla o zloději psů, který kradl psy před obchody. Ten zloděj potom zavolal majiteli toho psa a za navrácení nebohého zvířete požadoval peníze. Maja byla z té zlodějovy drzosti rozčílením bez sebe.
3: V tom zaklepal někdo na dveře. Lasse a Maja se na sebe podívali.
4: Kdo to mohl být?
2: Kapitola 2. Zoufalý muž prosí o pomoc.
3: Lasse šel otevřít. Za dveřmi stál muž. Na hlavě měl pruhovanou čepici, pod nosem velký černý knír a na nohou mokré boty. Byl to Muhammad Karat, nejbohatší muž ve Valebi.
2: Muhammad Karat byl majitelem zlatnictví v ulici u kostela. Diamanty, prsteny, náušnice a jiné šperky z jeho zlatnictví byly známé v celé zemi.
3: Co mohl Lasse mu a Maje chtít? Lasse zavedl pana Karata do kanceláře.
0: Vítejte, pane Karate, posaďte se, prosím.
2: Vybídla muže Maja a ukázala na Lasseho křeslo.
3: Muhammad Karat dosedl těžce do křesla a z kapsy kabátu vytáhl kapesník. Potil se. Bylo vidět, že je nervózní. Co pro vás můžeme udělat, pane Karate? Zeptal se Lasse.
0: Jsem v koncích a na sloupu před zlatnictvím jsem si přečetl váš inzerát, spustil Muhammad Karat. Potřebuju vaši pomoc.
3: Maja a Lasse vytáhli propisky a poznámkové bloky.
0: Už po mnoho let mám v ulici u kostela zlatnictví a obchody šly vždycky skvěle, začal Muhammad Karat. Do mého malého zlatnictví u nás ve Valebi si nacházejí cestu lidé zblízka i zdaleka. Ale teď zhasla moje šťastná hvězda, řekl a smutně zatroubil do kapesníku.
3: Co se stalo, zajímal se Lasse.
0: Den ode dne jsem chudší a chudší, povzdechl si Muhammad Karat a potom dodal, podle všeho
2: někdo ze zaměstnanců zlatnictví krade moje diamanty. Během krátké doby zmizelo beze stopy 5 velice cenných drahokamů. A já nechápu, jak je to možné. Každý zaměstnanec zlatnictví musí před odchodem domů ukázat obsah tašek a kapes. Nikdy ale nic nenajdu. Ze zlatnictví nikdo nic nevynáší. Tím jsem si naprosto jist. Co na to policie? Zeptala se Maja. Policie pátrá a vyšetřuje od té doby, co zmizel první diamant, ale dosud nemá žádného podezřelého. Prý nic nezmůžou, dokud zloděj neudělá chybu a neprozradí se.
3: Muhammed Karat si povolil kravatu.
2: Zanedlouho přijdu na mizinu a budu muset zlatnictví zavřít, zakvílel. Bez mých proslulých diamantů ztratí zákazníci o můj obchod brzy zájem.
3: Bylo na něm vidět, že je opravdu zoufalý. Zapeklitá situace, řekl Lasse a podrbal se koncem propisky na nose. Policie nemůže víc dělat a vy sám nevíte, koho máte podezřívat. Říkám to správně.
2: Naprosto, odvětil Muhammed Karat. Řekněte, byli byste ochotní u mě ve zlatnictví na oko pracovat? Přitom byste mohli pozorovat ostatní a dát mi tip. Pomozte mi přijít na kloub tomu, kdo krade moje diamanty. Dobře zaplatím. Máte zájem? Moc vás prosím, řekněte, že ano.
0: Zítra začínáme, řekla Maja.
3: Kapitola 3. Vyšetřování začíná.
2: Další den svítilo sluníčko. Maja a Lasse jeli autobusem do ulice u kostela. Každý měl tašku s detektivním vybavením. U starého kostela vystoupili. Zlatnictví Muhammeda Karata bylo v domě na protější straně ulice, mezi kavárnou a poštou. Lasse a Maja stáli a dívali se přes ulici. V přízemí domu byla prodejna a nad ní ještě 2 poschodí.
3: Někde tam uvnitř je zloděj diamantů, poznamenala Lasse. To zní trochu strašidelně.
0: Pojď, dáme se do práce, vybídla ho Maja a kývla směrem ke zlatnictví.
3: Přešli ulici a vstoupili do obchodu. Nad hlavami jim zacinkal zvonek. Maja se pozorně rozhlédla. Prodavačka, starší dáma, se zeptala, s čím může pomoci.
0: Maja řekla, že si přejí mluvit s majitelem.
3: Prodavačka je zavedla ke kanceláři za prodejnou. Tam zaklepala na dveře.
2: Dále, ozval se hlas Muhammeda Karata.
3: Maja otevřela dveře a Muhammed Karat se zvedl od stolu, rozpřáhl ruce a přistoupil k ním.
2: Buďte srdečně vítáni, zvolal. Potom stišil hlas a zašeptal. Včera zmizel další diamant, už 6. Vůbec tomu nerozumím. Musíte mi pomoct.
3: Lasse si všiml, že prodavačka zůstala stát ve dveřích. Zdálo se, že se zájmem poslouchá.
2: Už se můžete vrátit do prodejny, Sif. Děkuji, řekl prodavačce Muhammed Karat a zavřel dveře.
3: Můžete nám říct, kdo tu pracuje a jak u vás vypadá běžný den, požádal ho Lasse, když se usadil na velké hnědé pohovce. Muhammed Karat vytáhl kapesník a hlasitě do něho zatroubil. Potom přišel k psacímu stolu, otevřel zásuvku a vytáhl z ní několik fotografií.
2: Otevíráme v 10 hodin dopoledne a zavíráme v 6 hodin večer. Někdy mezi tím mizí diamanty. Celé je to nevysvětlitelné, já z toho zešílím, vykřikl. Přerušila ho Maja. Pane Karate, zkuste se prosím uklidnit. Omlouvám se. Kromě mě tady pracují 3 osoby.
3: Muhammed Karat vytáhl fotografii starší paní a ukázal ji Lassemu a Maje.
2: Sif Leanderová, prodavačka. To už jste vlastně viděli, to ona vás zavedla ke mně do kanceláře. Sif bývá v prodejně a přijímá zákazníky. Je ve firmě už dlouhé roky a vždycky pracovala na výbornou. Jenže minulý rok zničil její dům požár. A jak už to chodí, pojišťovna odmítá zaplatit škodu, pokračoval Muhammed Karat. Tvrdí, že Sif neplatila pojistku. A tak je na tom teď špatně s penězi. Naposledy jsem ji měl v kanceláři minulý týden. Žádala o zvýšení platu. Rád bych jí pomohl, jenže jak víte, právě teď to není v mých možnostech.
3: Lasse si zapsal do poznámkového bloku. Možný motiv. Sif Leanderová potřebuje peníze.
2: Muhammed Karat vytáhl další fotografii. O poschodí výš, pokračoval, nad prodejnou, pracuje Ture Modik. Leští šperky a připravuje je k prodeji. Ture je, popravdě řečeno, velice nudný člověk, ale je vždy přesný a důkladný, co se mu řekne, to udělá. Jeho otec býval majitelem tohoto zlatnictví, pokračoval Muhammed Karat, ale dostal se do finančních potíží a musel podnik prodat. To já jsem tehdy zlatnictví koupil, jinak by tady dnes rozhodoval Ture.
3: Lasse si napsal do poznámkového bloku. Možný motiv. Ture Modik chce obchod pro sebe.
2: Muhammed Karat vytáhl třetí a poslední fotografii. V nejvyšším poschodí tohoto domu pracuje Lolo Smith. Brousí diamanty a vsazuje je do prstenů a do náhrdelníků. Lolo u nás nepracuje dlouho, ale je pečlivý a schopný. V oboru klenotnictví pracuje už mnoho let a jeho předchozí zaměstnavatelé s ním byli nadmíru spokojeni. Lolo se rád pěkně obléká a zbožňuje rychlá sportovní auta. Ostatně minulý týden si koupil nový vůz. Muhammed Karat se zasmál. Měli jste vidět obličej Ture Modiga, když se Lolo se svým novým autem objevil. Ture se s odporem podíval na automobil a potom spražil pohledem Lola. 380 koní, pochlubil se Lolo a pohladil rukou kapotu. Ture na to tenkrát řekl, jeden kůň úplně stačí, jen vybrat toho správného. Pak se otočil na podpatku a odešel. Já, Sif ani Lolo jsme nepochopili, co tím myslel. Pokračoval Muhammed Karat. Ten vám byl namíchnutý. Ale jak říkám, Lolo Smith je příjemný chlapík. Sportuje a jí hodně ovoce. Udržuje se tím ve formě.
3: Lasse si napsal do poznámkového bloku. Lolo Smith má podle všeho hodně peněz. Jak k ním přišel?
2: Tak, myslím, že to je všechno, co potřebujete vědět, řekl Muhammed Karat a zvedl se z pohovky. Teď vás představím ostatním.
3: Kapitola 4. Podezřelý.
2: Na chodbě mezi kanceláří a prodejnou se náhle zastavil a šeptem řekl, moc vás prosím, pomozte mi dopadnout zloděje, jsem na pokraji bankrotu.
3: Než Lasse a Maja stačili něco odpovědět, Muhammed Karat pokračoval v chůzi. A tak šli za ním seznámit se Sif Leanderovou, Ture Modigem a Lolo Smithem.
2: Muhammed Karat si stoupil do prostřed místnosti a řekl, tohle je Lasse a Maja. Několik dní budou u nás ve zlatnictví vypomáhat. Budou umývat okna a výlohu, vynášet odpadky a pomáhat se vším, co bude potřeba.
3: Sif a Lolo podali Lassemu a Maje ruce a přivítali je. Sif se zatřpitil na krku zlatý náhrdelník. Zvláštní, pomyslel si Lasse. Vždyť má málo peněz.
2: Sif Leanderová se na Lasseho a Maju usmála. Bylo ale vidět, že je myšlenkami jinde.
3: Proč předtím zůstala ve dveřích majitelovy kanceláře a potajmu naslouchala? Jak si mohla dovolit tak drahý náhrdelník? Co ví o ukradených diamantech?
2: Lolo měl v ruce zelené jablko a smál se, až byly vidět jeho bílé zuby. Má rád ovoce, vzpomněli si Maja a Lasse.
5: Jablko každý den, zdravý a silný jsem, zarecitoval Lolo a poklepal si na vytrénované břicho. Pak vyhodil jablko do vzduchu a chtěl ho chytit za zády. Jenže ho nechytil. Jablko spadlo na podlahu
3: a zakutálelo se pod prosklený pult, za kterým stála Sif Leanderová.
2: Sif obrátila oči vzhůru. Lolo se zastyděl, padl na kolena a šmátral pod pultem.
5: Ture Modik se škodolibě usmíval. Ten je trapný, ten Lolo Smith, myslel si určitě. Jak se tu válí a leze po podlaze. Ture nepřivítala Laseho a Maju jako ostatní. Zůstal stát v rohu a nasupeně na Maju a na Laseho zíral. Na první pohled nebyl nadšený z toho, že do zlatnictví přibude někdo nový.
2: Tak, a teď se můžeme vrátit ke své práci, řekl pan Karat a zatleskal. Čas jsou peníze, jak všichni víme. Maja šla rovnou do komory a vzala si tam kbelík, hadr a gumovou stěrku. Pak se pustila do mytí skla ve výloze. Sif Leanderová si dělala za pultem svoje a broukala si přitom nějakou písni.
3: V tom vyšel první zákazník. Byl to starší pán v klobouku a s bílým knírem. V prodejně se vyznal. Pohyboval se jistě a zkušeně. Zastavil se u pultu s velmi drahými diamantovými náhrdelníky.
2: Určitě se chce podívat po nějakém hezkém šperku pro svou milovanou, pomyslela si Maja. Sif Leanderová při pohledu na příchozího zčervenala.
3: Zatímco Maja mila sklo ve výloze, šel Lase ven. Na krk si pověsil dalekohled, přeběhl ulici a vešel do kostela. Uvnitř narazil na kostelníka. Lase mu řekl, že je ornitolog.
2: Kdož je to? Kostelník si Laseho udiveně prohlížel.
3: Ornitolog, to znamená pozorovatel ptáků, vysvětlil mu Lase. Ten, kdo se zabývá studiem ptáků. Rád bych chvíli pozoroval ptáky z věže kostela, mohl bych? Zeptal se Lase a ukázal na dalekohled. Máme zprávy, že ve městě hnízdí jeřáb betonový. Velmi vzácný pták, víte? Jestli ho spatřím, musím to hned nahlásit do novin. To by totiž byla senzace. Ten si ale vymýšlel.
2: Ano, to by snad šlo, koktal udivený kostelník a zavedl Laseho ke dveřím, které vedly do věže kostela. Nahoře ve věži otevřel kostelník okénko do ulice. Pak popřál Lasemu hodně štěstí a odešel po schodech zase dolů.
3: Lase si lehl na břicho a zaměřil dalekohled na zlatnictví Muhameda Karata na druhé straně ulice.
2: Kapitola 5. Pátrání zvenku a zevnitř.
3: Lase viděl, jak dole v prodejně ukazuje Sif Leanderová šperky staršímu pánovi.
2: Vystavovala před něj podložky vyložené rudým sametem, na kterém se třpitily náhrdelníky a prsteny.
3: Zákazník si šperky prohlížel. Zdálo se však, že mnohem víc ho zajímala sama prodavačka. Lase viděl, jak Miami je sklo výlohy a po očku pozoruje Sif Leanderovou. Určitě se pokoušela zachytit něco z rozhovoru mezi Sif a zákazníkem. Když se zákazník chystal k odchodu, políbila ho Sif na nos. Vydá, to jsou služby. Jestli pak se takhle chová ke každému zákazníkovi, zauvažoval Lase.
2: Dole ve zlatnictví sebrala Maja svoje náčiní a vyšla do prvního poschodí. Tam zaklepala na dveře dílny Ture Modiga a otevřela. Jdu na ta okna, řekla.
3: Ture Modig strčil něco rychle do zásuvky svého stolu.
2: Něco, co Maja zjevně neměla vidět. Maja se pokusila zachytit, co to bylo, ale Ture Modig vztekle zasyčel.
5: Co okouníš? Nejsi do těch oken, když to musí být.
2: Nepříjemný člověk, řekla si Maja. Ten určitě něco tají.
3: Lase všechno sledoval z věže kostela. A teď viděl Maju stát u okna.
2: Nenápadně mu zamávala.
3: A on zamával v odpověď. Lase ale zároveň viděl, co se děje za jejími zády. A úplně ho to vyděsilo. Ture Modik otevřel zásuvku a vytáhl z ní dlouhý nůž. Palcem vyzkoušel ostří nože a spokojeně pokývala hlavou. Maja je vydána na pospas šílenému vrahovi a já nemůžu nic dělat, lekl se Lasse a horečně přemýšlel. Mával na Maju a snažil se jí naznačit, aby se otočila.
6: Ale Maja mu jen s úsměvem mávala spát. Maja se polekaně otočila.
5: Ture Modhik seděl za svým stolem a dlouhým nožem otevíral dopisy.
6: Tak, hotovo, řekla Maja.
5: Ture Modhik neodpověděl.
6: Když za sebou Maja zavřela dveře, zaslechla, jak Ture Modhik znovu otevřel zásuvku psacího stolu. Nejspíš zase vytáhl to, co přede mnou prve schoval, pomyslela si Maja.
3: Lasse odložil dalekohled a zhluboka si oddechl. Práce detektiva má svoje rizika, pomyslel si. V tom uslyšel kroky. Někdo šel po schodech nahoru do věže.
5: Byl to kostelník.
6: Tak už jste zahlédl nějakého jeřába betonového? Ptal se zvědavě.
3: Ještě ne, odpověděla Lasse. Ornitolog musí být velmi trpělivý, víte? Jeřáby betonový jsou v tomto ročním období velmi vzácní.
6: Pokud se o tom bude psát v novinách, řeknete jim, že jsem to byl já, kdo vás pustil do věže. Víte, staral se kostelník.
3: To se rozumí, přikývl Lasse.
6: Jmenuji se Ronald Svensson. Svensson se třemi S ve jméně, upřesnil kostelník.
3: Ale Lasse zase přiložil dalekohled k očím.
6: Kostelník ho nechal být a odešel.
3: Kapitola 6. Kde je zelené jablko?
6: Maja vystoupala do nejvyššího poschodí domu. Před dílnou Lola Smita se zastavila. Nadechla se a zvedla ruku. Než ale stačila zaklepat, dveře se otevřely.
3: V nich stál Lolo Smit ve sportovním oblečení.
5: Nediv se tak, Beruško, řekl s úsměvem. Před obědem si chodím vždycky trochu zaběhat.
6: Lolo Smit prošel kolem Maji.
3: Lasse viděl v dalekohledu její překvapený obličej. Potom viděl, jak Lolo Smit vyšel na ulici dveřmi vedle prodejny. Lolo Smit uběhl několik metrů a zastavil se u okapu. Sehnul se a zavázal si tkaničky. Přitom sebral něco ze země. Lolo Smit se zvedl a pokračoval v běhu. Vypadal spokojeně, ale doběhl jen k poště a vešel dovnitř. Zvláštní trénink, pomyslel si Lasse.
6: Maja si mezi tím prohlížela Lolovu dílnu. Podobala se hodně dílně Ture Modhika. Pracovní stůl a dvě okna do ulice. Jedno okno bylo otevřené. Na stole ležely Lolovy pracovní nástroje a u zdi stál věšák na kabáty. Maja přistoupila k otevřenému oknu a zamávala Lassemu ve věži kostela.
3: Lasse zamával zpátky.
6: Maja začala prohledávat dílnu, jenže nevěděla, co přesně má hledat. Namátkou zvedla a obrátila několik nástrojů na stole. Vyzkoušela i zásuvky, ale všechny byly zamčené. Něco tady chybí, přemýšlela. V tom jí to došlo. Jablko. Něco jí říkalo, že zelené jablko Lola Smita bylo velmi důležité. Nevěděla proč. Byl to takový pocit, jen co pomyslela na Lola, viděla před sebou okamžitě jeho zelené jablko. Hledala ho úplně všude. Ale jablko nikde nenašla. Pak jí napadlo, že ho určitě snědl. Maja se vrhla k odpadkovému koši. Čekala, že v něm bude ohryzek. Jenže odpadkový koš byl prázdný.
3: Lasse mezi tím viděl, že Lolo Smit vyšel z pošty a strčil si do kapsy nějaký klíč. Potom běžel zpátky do zlatnictví. Pro pána, Maja byla přece v jeho dílně a hledala stopy. Lasse s hrůzou sledoval, jak Lolo otvírá dveře a vchází do domu. Teď byla každá rada drahá. Lasse musel Maju nějak varovat. Otevřel tašku a vytáhl zrcátko. Vzal ho do ruky a ruku protáhl okénkem ve věži kostela. Potom natočil zrcátko proti slunci, chytil prasátko a nasměroval ho do dílny Lola Smitha. Povedlo se mu trefit prasátkem Maju přímo do tváře.
6: Maja se nejprve zašklebila a přikryla si rukou oči, ale hned na to pochopila, co jí chtěla Lasse naznačit. Rychle utíkala ke kbelíku s hadrem. Sotva k němu doběhla, otevřely se dveře.
5: Lolo Smith vstoupil s úsměvem na rtech. Zdravíčko, pozdravil veselé.
6: Právě končím, řekla Maja a pozbírala věci.
3: Tak to bylo ofous, pomyslel si Lasse ve věži kostela. Kapitola 7. Punčové rolky a pucle.
6: Cestou dolů z dílny Lola Smitha se Maja srazila s Turem Odigem. Něco mu přitom vypadlo z rukou. Po schodech se rozletěly sázkové kupóny a programy.
3: Ture hrabal všechno rychle nahromadu a přitom s obavami pokukoval se schodů.
6: Aha, pomyslela si Maja. Tak tohle dělal, když jsem předtím vešla do jeho dílny. Seděl za stolem a sázel na dostihy, místo aby leštil náhrdelníky a šperky, jak v pracovní době měl. A teď měl strach, že na to Muhammad Karat přijde.
5: Příště dávej pozor, kam šlapeš, ty jedna slídilko, vyštěkl Ture Modik a zapadl do své dílny.
6: Maja se mu spěšně omluvila a pokračovala dolů ze schodů.
3: Lasse se stoupil z věže kostela. V kostele narazil na Ronalda Svenssona. Toho se třemi S ve jméně.
6: Tak už jste ho zahledl? Vyzvídal kostelník.
3: Kdepak, dneska jsem neměl štěstí, zavrtil hlavou Lasse. Potom vyšel z kostela a přeběhl ulici.
6: Lasse a Maja si předem domluvili schůzku v kavárně vedle zlatnictví Muhammada Karata.
3: Tam si oba objednali limonádu a punčové rolky.
6: Sedli si do kouta, aby si mohli nerušeně povídat.
3: Dnešní den byl v mnoha ohledech náročný a ještě neskončil.
6: Teď to museli spolu probrat a přebrat si, co během dne viděli a slyšeli. V kavárně strávili jednu hodinu a porovnávali svoje pozorování.
3: Lasse viděl z věže věci, o kterých neměla Maja tušení.
6: A Maja zase vyprávěla, co všechno během práce v domě zaslechla.
3: Společně poskládali dohromady všechny indicie, které získali. Indicie jsou totiž něco jako kousky pucle.
6: Servírka nevycházela z údivu. Ty dvě děti si objednali limonádu a rolky a ničeho se ani nedotkli.
3: Nakonec se Lasse a Maja na sebe spokojeně podívali a zvedli se od stolu.
6: Všechno do sebe zapadalo.
5: Teď už věděli bezpečně,
6: kdo je pachatel.
3: Lasse a Maja se vrátili do zlatnictví a namířili si to rovnou do kanceláře Muhammada Karata.
6: Zaklepali, ale nikdo se neozval.
5: Divné, kde by mohl být?
6: Maja vzala opatrně za kliku. Bylo odemčeno. Maja strčila do dveří. Muhammad Karat tam byl. Ležel na zádech, na pohovce a nehýbal se. Byl snad mrtvý?
3: Lasse a Maja se k němu rozběhli.
6: Ne, nebyl mrtvý, dýchal. Ležel ale bez hnutí a hleděl nepřítomně před sebe.
3: Po tváři mu stékaly slzy a padaly na podlahu, kde se z nich mezi tím udělala malá louže.
6: Sedmý diamant. Ukradli sedmý diamant. Vzlikl. Je konec. Budu muset zlatnictví prodat. My myslíme, že víme, kdo krade vaše diamanty, řekla Maja. Muhammad Karat se v mžiku posadil.
3: Kapitola 8. Kdo, proč a jak?
6: Nechte mě hádat, vyhrkl Muhammad Karat a utřel si navlhlý knír. Určitě je to Sif. Vyčítá mi, že jsem jí nezvýšil plat. Krade diamanty, aby si za ně mohla postavit nový dům, ale místo toho si za ty peníze kupuje drahé náhrdelníky a šaty. O, jak mohla, zaupěl Muhammad Karat. Sif je nevinná, řekla Maja. Sif má nápadníka, bohatého pána, a ten jí zahrnuje dárky. Sif vaše diamanty nekrade. Jediným jejím proviněním je, že v pracovní době pusinkuje zákazníky. Už je mi to jasné, vykřikl Muhammed Karat a postavil se. Je to Ture Modik, liška jedna podšitá, podvodník jeden.
3: Muhammed Karat zahrozil pěstí k prvnímu poschodí, kde pracoval Ture Modik.
6: Krade diamanty, aby mě přivedl na mizinu, burácel Muhammed Karat. Jen co bude mít dost peněz, zlatnictví, které kdysi vlastnil jeho otec, koupí pro sebe.
3: Je pravda, že Ture Modik by rád zbohatl, připustil Lase. Ale ne tím, že by kradl vaše diamanty. Sází na dostihy. Ture Modik není dvakrát příjemný člověk, ale zloděj diamantů není.
6: Muhammed Karat padl na kolena, brečel vsteky a bušil pěstmi do podlahy. Lolo Smith, křičel. Ten chlubil a blázen do sportovních aut. Proč? Jak to mohl udělat?

0: pracovala.
1: Každé ráno přijde Lolo Smith do kanceláře s jablkem. Ale nesní ho a ani si ho neodnese s sebou domů. Co se s tím jablkem tedy stane?
0: Je to takhle, navázalo Lasse. Dopoledne pracuje Lolo Smith ve své dílně. Přitom vmáčkne jeden z vašich diamantů do jablka. Pak otevře okno. Pustí jablko na střechu, jablko se skutálí do žlabu a okapem dolů na chodník. Následně se Lolo obleče do sportovního a jde si tak jako každý den zaběhat.
2: Muhammad Karat zíral na Lasseho a Maju s otevřenou pusou. Maja pokračovala.
1: U okapu se zastaví a předstírá, že si potřebuje zavázat tkaničky. Přitom se bere ze země jablko s diamantem. Pak s ním běží na poštu a uloží ho do bezpečnostní schránky. Dá se předpokládat, že ve schránce bude 7 zelených jablek. Klíč najdete v teplákách Lola Smitha, uzavřela Maja.
2: Uala! Vy jste ten případ vyřešili! Zajásal Muhammad Karat a skákal radostí ke stropu.
0: Když se trochu uklidnil, šel k pokladně a vytáhl z ní balík bankovek.
2: Tu máte, řekl. Detektivní kancelář Lasse a Maja odvedla prvotřídní práci. Ale teď mě prosím omluvte. Já a Lolo Smith se půjdeme projít na poštu.
0: Lasse a Maja vyšli z kanceláře. Na chodbě stáhla si Fleanderová, jako obvykle poslouchala za dveřmi.
1: Jejda, já totiž... Vykoktala a začervenala se.
0: Lasse a Maja se na sebe podívali a usmáli se.
1: V autobuse cestou domů Maja navrhla, že za peníze, které obdrželi od Muhammada Karata, by mohli koupit do detektivní kanceláře počítač.
0: Lasse ale neposlouchal. Díval se z okna. Už to mám, řekl nakonec a zasmál se. Turem Modik měl přirozeně na mysli koně, který vyhraje dostihový závod, když řekl, jeden kůň úplně stačí jen vybrat toho správného.
1: No ovšem, zvolala Maja, pochopitelně myslel na ty svoje koně. Dobrý detektiv nenechá bez odpovědi žádný otazník, řekla a uznale se na Lasseho usmála. O den později si kostelník Roland Svensson a ostatní obyvatelé Valeby přečetli v novinách.
0: Mladí detektivové vyřešili záhadu ukradených diamantů.
1: Detektivové Maja a Lasse to dokázali. Podařilo se jim vyřešit velmi složitý případ. Za pomoci moderních vyšetřovacích metod usvědčili ze zločinu jednoho ze zaměstnanců Muhammada Karata.
0: Lolo Smith, 29 let, se ke krádeži diamantů v hodnotě 100 tisíců švédských korun přiznal. Lasse řekl našemu deníku poněkud tajemně, že on a Maja vděčí za pomoc s rozluštěním záhady 3S.
1: Lola Smitha nyní čekají dlouhá léta za mřížemi, zatímco novou, ale už nyní úspěšnou detektivní kancelář Lasse a Maja
3: čekají zajisté další úkoly.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří

Podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi. Jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul.

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještí kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zehladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát. Jsem tuze hladová. Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj. Potom běžela napřed a hunatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku. Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš. Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece, pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloději?
1: že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohníváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
1: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
0: Proč si mne neposlechl a bral zlatou klec? Hněvala se Liška.
1: Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, výšli o koni zlatohříváku.
0: Vím, jeď za mnou.
1: Pak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
0: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
1: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koni zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl?
0: Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
1: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
1: Nehněvej se, Liško Ryško, věru chybil jsem, naposledy mi ještě pomoz.
0: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu. Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
2: V tomto zámku panuje mořská královna. Má 3 dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna v Lídně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její 3 dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem.
1: Vyber sobě, kterou chceš.
0: Tuhle mi dej.
1: Aha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka.
0: Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela.
1: Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje. Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu. Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň.
2: Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj.
1: Kůň letěl po připravené cestě a liška, ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka.
2: Vidíš, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka,
1: promluvila k němu liška, ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky, ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
2: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
1: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
3: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
1: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
2: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohniváka?
1: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
2: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
1: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
2: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
1: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
3: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
1: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
2: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
1: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři.
0: Tu viděli, že jejich proutky jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
4: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
2: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát.
1: Dejte semku za rachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád.
2: Takové chamradí ani naši koňové nežerou.
1: Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohla se poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královic ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavolanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času,
0: povzdechla si Alenka. A po tom povzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička. Horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli? Vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá.
2: Maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka Beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít. A vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, Horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc Beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena. Ale neptala se.
1: jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4 a kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě 2 kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jou, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4. Ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
1: Já jsem ten slavný bratranec z 2. kolena.
3: A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kraslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká: pozdrav z Moravy, viďte, majstro. A zajíc žongluje dál a dál a křičí: pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí. Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího a Lenka vám dá 13 korun 30 a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík síra, Alenka jí dala 13 korun 30 a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
3: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
3: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu.
0: A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: Děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá: Každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete. A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za tři neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

Želva, dárkyně života. Stalo se to dávno, hned v době, kdy byl objeven ostrov Choraj. Tehdy ten ostrov ještě nebyl tak šťastný, jak je nyní, a ničím se od jiných ostrovů nelišil. Jednou se přiblížil den, kdy vládce toho ostrova měl narozeniny. Všichni obyvatelé ostrova, od ministrů až po prosté rybáře, chtěli svému vládci blahopřát. Ve stínu skalnatých hor u moře žil mladík Taro. Rodiče už mu dávno umřeli, přestože byl chudý sirotek, chtěl i on přinést svému vládci k narozeninám dárek a popřát mu dlouhého života. Dlouho rozmýšlel, co by vládci věnoval. Protože na dárek neměl peněz, rozhodl se, že přinese vládci rybu ulovenou v moři. Vzal udici a šel k moři na ryby. Nejcennějším úlovkem je ryba zvaná taj. Řekl si, že vládce bude jistě spokojen, přinesli mu jako dárek živou rybu taj. Taro hodil udici do moře a skutečně za chvíli rybu taj ulovil. Hoch se zaradoval a uložil ji do košíku. Teď teprve viděl, že ryba je malá. Řekl si, že v moři bude ještě nějaká lepší ryba, a proto znovu hodil udici. Za chvíli se mu zdálo, že opět něco bere. Počal vytahovat udici, ale kořist byla příliš těžká. To je jistě velká ryba, řekl si. Kdybych spěchal, udice by se mi přetrhla a ryba by mi utekla. Opatrně vytahoval udici a když ji konečně vytáhl, viděl, že nechytil velkou rybu, ale želvu. Cože? Takovou ohavu jsem chytil? Teď chápu, proč se mi zdál úlovek tak těžký. Nemám jí polámat kosti? Už se chystal, že ji hodí zpátky do moře, když tu zaslechl hlas. Počkej, Taro, abys nelitoval. Taro se rozhlížel, kdo to mluví, ale na blízku nikdo nebyl. Klame mě sluch? Snad se mi to jen zdálo, řekl si. Když se však zase chystal hodit želvu do moře, ozval se týž hlas znovu. Počkej, Taro, abys nelitoval. Zdálo se mu, že to mluví želva. To ty mluvíš, želvo? Zeptal se. Ano, já, odvětila želva stejným hlasem. Co chceš? Zeptal se jí a želva mu odpověděla. Ty prý chceš, Taro, donést vládci k narozeninám dárek. Ano, odvětil Taro, proto jsem chtěl chytit rybu taj, ale ty jsi mě zdržela. Nechtěla jsem tě zdržet, řekla želva. Schválně jsem se chytila na tvou udici. Dones mě vládci místo ryby taj. Když to Taro uslyšel, zamyslel se, že ses schválně chytila na mou udici a bude mít vládce z tebe radost, když tě donesu místo ryby taj? Buď klidný, pravila želva. Vždyť víš, že se říká kurusen nen, kamemman nen. To znamená volavka tisíc let života, želva 10 000 let života. Proto nenajdeš k vládcovým narozeninám vhodnějšího dárku. Opravdu? Zaradoval se Taro. Pak bych jistě nenašel dárek vhodnější. Chycenou rybu taj mohu hodit do moře. Jen to dopověděl, už se chystal hodit do moře svou mrskající se kořist. Ale želva znovu promluvila. Počkej, Taro, abys nelitoval. Vždyť ty jsi schválně ulovil rybu taj. Nechceš-li ji přinést darem, můžeš ji sníst, nebo ji můžeš prodat v krámku. Ne, řekl Taro, proto si ji nenechám. Dnes jsem přišel ulovit jen dárek. To řekl Taro a pustil rybu do vody. Ryba radostně mrskla ocasem i ploutvemi a zmizela v moři. Nastal den panovníkových narozenin. Hned od rána plnili palác lidé, kteří přišli vládci blahopřát. Dárků se sešly celé hory. K vládci přistoupil i Taro a v rukou nesl obyčejnou želvu. I já, vládče, se osmělují tobě blahopřát k dnešním narozeninám. A jako dárek jsem ti přinesl starou želvu, řekl. Prosím, aby si ode mě vlídně přijal. S těmito slovy podával želvu vládci. Ty jsi mi donesl nejmilejší dárek. Větší radost mi nikdo nezpůsobil, odvětil panovník.
Vzal želvu do svých rukou a hladil ji po krunýři. Tu však želva jakoby se polekala, stáhla se celá do krunýře a padla na zem. Když ji zvedli, byla mrtvá. Taro i celý vládcův dvůr strnuli. Panovník rázem změnil výraz tváře. Taro, ty jsi mi přinesl mrtvou želvu. To měl být tvůj dárek pro štěstí? Co s tím mínil, opovážlivče? Když panovník zahrnul Tara výčitkami, schopili se také jeho ministři. Sáhli po rukojetích mečů a chystali se, že smělce na místě strestají. Taro se celý chvěl. Tu však z pozadí paláce vystoupila krásná princezna. Počkejte, počkejte, volala. Počkej, otče, abys nelitoval. Proč chceš strestat Tara, když vám přinesl tak milý dárek? Milý dárek, odvětil vládce. Vždyť mi přinesl mrtvou želvu a to je špatné znamení. Ten ničema usiluje o můj život a proto musí být potrestán. Ale ne, zvolala princezna. Vždyť želva zemřela na tvé ruce. A to je dobré znamení. Proč by byla smrt dobrým znamením, tázal se vládce. Jen považ, odvětila princezna. Vždyť se říká kame man nen, a to znamená želva 10 000 let života. A že ti umřela v ruce, to znamená, že ti odevzdala svůj dlouhý život. Vždyť proto sama zemřela. Nemám pravdu, Taro, že je to tak? Taro hned cítil, že se mu vracejí síly a odvětil, ano, tak je to. A utřel si pot z čela. Teprve nyní pochopil vládce smysl všeho, co se událo, a jeho nálada se hned zlepšila. Pak je to vskutku šťastné znamení. Takové štěstí tak hned nenajdeš. Všichni se veselte. A ty, Taro, mi odpusti, že jsem tě zahrnul výčitkami. Tak všechno šťastně skončilo a Taro s poctami opouštěl palác. Sotva však byl za branou paláce, objevila se zase princezna. Taro, řekla, dnes je opravdu šťastný den. Princezno, odvětil Taro, ty jsi mě zachránila před jistou smrtí, jsem ti velmi zavázán. Ba ne, odmítala princezna, já jsem vděčna tobě. Vždyť ty jsi mi zachránil život, proto jsem ti přišla poděkovat. Od té doby dlouhý věk želvy přešel na všechny obyvatele ostrova. Od vládce až po posledního rybáře. A proto se stal ostrov Choraj nejšťastnějším místem na světě.

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence.
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužíček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždyť ji pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Ne, však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždibku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: Neviděl. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle? Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkavou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Vidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš? Je jako kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malonko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Je. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano. Ale ne! Takhle se nepíše J. Tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne. To není je, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne je, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
3: Ne.
1: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
1: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Podívej se, jak je Makový mužíček celý vyjevený.
1: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout v plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
1: No, ale protože se zlobím. Ať Makový mužiček nemaluje hůl, ale j. Pěkné j. Tak. A teď to zkusíš.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak. No, to je ono. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se podívat, jak napsal náš Makový mužiček j.
0: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout.

0: Bob a Bobek na moři. Jaké to bylo překvapení, když se Bob a Bobek druhého dne neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na voru uprostřed moře. Kam se podívali, všude byla jenom voda.
1: Foj, ta je ale slaná,
0: posteskl si Bob.
2: Sláva, Bobe, my jsme vlastně trosečníci,
0: zaradoval se Bobek.
2: A to jsme ještě nebyli.
1: Určitě to budou žraloci,
0: dodal Bob. A sotva to dořekl, oba dva se tolik lekli, že uskočili doprostřed dvoru, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli nehybně ležet.
2: Je tu málo místa pro oba,
0: řekl Bobek.
1: Když ti překážím, Bobku, tak si buď na voru sám. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj,
0: řekl uražený Bob. Šipkou skočil do moře a krauloval k ostrovu.
2: Bobe, Bobe, co mi to děláš? Já se bojím žraloků. Bobe, já tam neskočím. Bobe, přece mě tu nenecháš samotného.
0: Ale volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malinká špendlíková hlavička, která se přibližovala k několika palmám na obzoru. Bobek zůstal na voru sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. Samozřejmě, že strachy, protože v tropech jsou i noci teplé. Ráno ho probudilo velikánské houpání. Bál se chudinka otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali vor nahoru a dolů, jako by bylo moře neskrotným mustem. Ale když Bobek v sobě našel odvahu a otevřel oči, zaradoval se. Byly to totiž vlny přílivu a dělali se proto, že velikému obrovskému oceánu se postavil do cesty právě ten ostrůvek zarostlý palmami. Jako by chtělo moře ten malinkatý kousek pevniny smést z povrchu zemského. Jedna vlna, ještě druhá, ještě třetí, pak přišla největší a na jejím hřbetu se vor i s Bobkem dostali na ostrov. Vlna vztekle očuměla a Bobek cítil pod nohama zase pevnou zemi. A pak se mezi palmami objevilo podivné stvoření. Byl to divošský náčelník pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouščími pery a v ruce držel mohutný kyj. Bobek se zase třásl strachy a padl před ním na kolena. Vznešený náčelník přišel k němu a promluvil.
1: Milý Bobku, vítám tě na mém ostrově.
2: Je, Bobe, to jsi ty, Bobe. Ahoj,
0: zaradoval se Bobek, když poznal kamaráda.
1: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde totiž vládnu já, Bob první.
0: Bobek se nestačil divit.

0: A co budu dělat já?
1: Bob pokračoval. Jsi můj poddaný Bobek a budeš-li mi dobře sloužiti, nechám tě naživu. Výhružně zvedl kyj a dodal. Ostatně mám hlad, chci kokos. A hned. Už letím, vykřikl podaný Bobek a ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobovi kokos a od té chvíle mu začal sloužit. Vařil mu a když bylo vedro, tak jej ovíval palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mouchy. No, moc se mu tahle hra nelíbila, ovšem, co se dalo dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lian uplést houpací síť, dostal nápad a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v zavěšené síti lebedil, jak se mu hezky leží, a spánek mu pomaloučku zavřel oči. Bobek do něho opatrně žduchnul a když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal. Co blázníš? Prosím tě, okamžitě mě rozváž! Rozlobil se král Bob první.
0: Nerozvážu, umínil si Bobek. Zatímco jsi spal, tak já jsem se zbouřil a převzal moc na tomhle ostrově do svých rukou.
1: A Bob měl pokralování. Teď zase on musel schánět kokosy pro Bobka a odhánět mouchy a zase on slyšel jen samé.
0: Bobe, sem. Bobe, tam, přiskoč, podrž, udělej. Prosím tě, hni sebou, Bobe, co to je za sluhu?
1: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal rozkaz.
0: Vylez na palmu, Bobe, a mávej. Třeba nás osvobodí.
1: Bob vylezl na nejvyšší palmu a mával a mával.
0: Vidíte?
1: Zeptal se netrpělivě Bobek.
0: Vidí,
1: jásal Bob.
0: A co dělají?
1: Zeptal se Bobek.
0: Taky nám mávají. Mávají a jedou pořád dál. Alespoň, že nás pozdravili,
1: ulevil si Bobek.
0: Je to docela slušná loď.
1: Ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevnina. A když by se šlo z přístavu pořád za nosem, došlo by se na louku, kde je chudák opuštěný klobouk a v něm hezký chládek, že nikdo nemusí nikoho ovívat.
0: Mě už ty kokosy nejedou, řekl Bobek. Kdybych měl víc podaných, poručil bych jim, aby opravili vor a odpluli bychom domů. Ale jeden podaný to nezvládne. Jeden podaný to skutečně nezvládne, ale pro dva kamarády by to byla hračka a mohli bychom jet domů na borůvkové knedlíky. Sláva, království za borůvkové knedlíčky,
1: zvolal Bobek, strhl si královskou čelenku a oba se pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
0: Hurá, hurá, volali Bob a Bobek,
1: když se vítr opřel do plachet zhotovených z palmových listů a hnali je kam? Hnali je přímo domů.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
0: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
2: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku.
2: No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka.
0: Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. ale z těch nedostal její muž ani na zub.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Spi sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak urančivě. Hejlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
5: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
4: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, Egone.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Piggy, pojď sem! Kulaté melony, zahnuté banany!
7: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený! Žádé melony, kupte ryby!
8: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
9: Pracáš! Slunce jasné!
8: Ona je utrápená.
10: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
11: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
12: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
11: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
12: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
13: Strašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty ferky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal?
1: Ty opravdu nevíš, co jsou ferkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně. I když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí.
0: Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
1: Ti ferkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Ferko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala. Takový nerozum, řekl Mumínek.
0: A co dál? Zeptal se čenich.
1: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
0: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
1: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí ferka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
0: Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl Mumínek.
2: Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala, a již daroval růži, aby ji nosila za uchem.
0: To je k vzteku, prohodil Mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
3: A jak víš, že je to ten správný?
0: Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
1: Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
0: No ne, pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou,
2: vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek.
3: Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha.
2: Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
3: Takový velikánský pták, poznamenal čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
1: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek.
2: Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
3: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
1: Vypadá dopáleně, řekl Mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás.
2: V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
1: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
3: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád padající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
1: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Mumínek. Naše kometa.
2: Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
1: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek.
2: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl,
1: pojďte, musíme dále.
2: Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a Mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
3: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
1: Co to tam je? Zeptal se Mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
3: Diamant?
2: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
1: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
2: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
1: Držte pevně lano!
2: Zakřičel. Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
1: Je ze zlata, pravil. Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
2: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
3: Tak teď je asi na padrť, poznamenal čenich.
2: Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Z hora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
4: Co to zas je? Zašeptal čenich ustrašeně.
2: Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
1: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě.
2: Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce. Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorků, šplhali nahoru a dolů po schodech zlesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety. Dobrý večer, řekl Mumínek. Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
5: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
2: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
5: A tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor. Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu u stahromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
2: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
5: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl.
2: Chmíři a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
5: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně. Děkuji mockrát.
2: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
4: Tak co říkal, zašeptal čenich. Přiletí kometa?
2: Kdy spadne, zeptal se Šňupálek.
5: Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
4: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
2: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
5: Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
4: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
2: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn.
5: Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
2: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
5: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
4: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
2: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
4: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
5: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé. Každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
4: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
5: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
4: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
2: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer.
5: Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
4: A co se pak stane? Zeptal se čenich.
5: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
2: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
4: Kolikátého je dnes?
5: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
4: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
2: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
4: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
5: Jako vesmír, zeptal se mumínek.
4: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
5: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl mumínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
4: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné želé a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
1: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručel mumínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
5: Kometa, pořád kometa, vybuchl mumínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
2: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázaní lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky. Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: No.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku. Takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Kapitola pátá. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou

0: jsem, když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
2: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
2: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
2: Jenomže holčička se tak polekala, až nadskočila a šlápla přitom spící kočce na ocas. Kočka se vyděsila, vymrštěla se a chtěla utéci, ale skočila rovnou do smyčky provazu, na kterém byla pověšena lahvička s inkoustem a ta se jí zadrhla kolem krku. Kočka se vylekala ještě víc a pádila i s provazem a lahvičkou do sousedního pokoje, kde měla starší sestra pověšeny svatební šaty.
1: Jak byla kočka vyplašená, zapletla se do svatebních šatů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
3: Ví už o tom tvá sestra?
2: Zeptal se pan profesor.
1: Holčička zavrtěla hlavou.
3: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem. A vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
1: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
2: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
3: Tak, a teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
1: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
3: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
2: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
1: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
2: Na pobřeží si postavil stan.
3: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
2: Těšil se.
1: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám vynalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
2: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
1: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
2: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
1: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
2: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
1: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
2: Snědla nejen chléb, ale taky budík.
1: Nakonec spolkla i velkou láhev se zmizíkem.
2: A ještě popadla pana profesora za nohy a chtěla ho násilím vytáhnout ze stanu.
3: Pomoc!
1: Vykřikl pan profesor, uchopil baterku a

0: posvítil na chobotnici.
1: Ta se polékala a utekla do moře.
2: Tak se mi pěkně spalo.
0: Zlobil se pan profesor a vracel se na lůžko. Ale co to? Stan byl téměř prázdný.
2: To je pěkné nadělení.
1: Bědoval, jenže co měl teď o půlnoci dělat?
0: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
1: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
0: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten je teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
1: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala, narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
2: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
0: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
1: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
2: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco provést.
0: Profesor Kurama se rychle vrátil do své laboratoře a obratem zpět k moři.
1: Přinesl si potápěčské ploutve a brýle a taky nesmazatelný inkoust.
0: Ponořil se bez váhání na dno a chytal jednu bezbarvou mořskou rybu za druhou a natíral je svým vynálezem.
1: Sledě namaloval černým inkoustem. Je se teda natřel na hnědo. Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
0: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim. Jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
1: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
3: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
2: To jsem rád.
0: Usmál se pan profesor.
3: A už jste četl dnešní noviny?
0: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
3: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička. A pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
0: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
1: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny. Jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpice rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, ha, ha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Ha, ha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček, je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: Rybář a velryba. Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo. Chytil dvě ubohé tresky. A jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy předtím nebyl.
1: Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře. A moře je už kolik dní klidné.
0: Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí.
1: Jak se sem dostala?
0: Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula, nastal odliv a ona zůstala na suchu.
1: Tak přece jen se na mne štěstí usmálo, zaradoval se.
0: A ne tak ledajaké štěstí. Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila.
2: Nezabíjej mne, rybáři,
0: promluvila.
2: Bohatě se ti odměním.
0: Rybář se ulekl. Mluvící velryba. To asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu.
2: Nebudeš toho litovat,
0: řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl.
1: Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře, nejsem vlastně hlupák,
0: říkal si. Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nevysmáli. Mezitím nastal příliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to všechno jenom nezdálo. Ale co si se od toho dne změnilo? Kdykoliv vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jakoby ožil. Vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby. A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý život. Ale velryby nelovil nikdy.

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, která to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem,
0: no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo. Hlad jí mořil, zima jí třásla. Prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa.
1: Tu zahlédne zpovzdálí světlo. Jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře. Ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
2: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
2: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš? Jdu na fialky,
0: odpověděla Maruška s pláčem.
2: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,
0: řekl.
2: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne,
1: sedni si nahoru.
0: Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů.
1: Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je natrhala?
0: Ptala se zarputile holena.
2: Ach, vysoko v lese rostou, pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
3: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
2: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško, usmolená,
1: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, a tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
1: Ho, ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou,
0: pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztal sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo. A bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jako by krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podívila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky,
0: pravila Maruška. Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala?
0: Namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju?
0: Zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnul hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové. Povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podivila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam ještě na stromě.
3: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě?
0: Osopila se na ní Holena.
1: Ach, sestro Milena, nesnědla jsem ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
3: Aby do tebe hrom uhodil,
0: klela Holena a chtěla Marušku být.
1: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
0: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko.
3: Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živé neokusila.
0: I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více.
4: Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena.
3: Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
4: Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali.
0: Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno. Nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila. Mlz ale poháněl ji dál a dále. Tu viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu. Přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne. Hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím. Ani nepozdraví. Proč pak jsi přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
5: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
0: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

tom okamžení zachmuřilo se nebe. Vatra nízko jen hořela. Sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal. Ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slávnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje. Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém kožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno. Nikde ani stopy. Volala Holenu. Nikdo se neozýval. Bloudila. Dlouho bloudila. Sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka neviděti. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

0: Piggy hádanka.
1: Rybář cítí čeří vzduch. Místo ryb je plná much.
0: Kdo na to přišel?
2: Rybář cítí čeří vzduch.
0: To znamená, že cítí, prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
1: Kdo papá mouchy?
0: Mouchy v síti přece jí
1: pavouk.

Naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají. Když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu, kde kdo to ví,

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.

rád. Na to Mlynářský právě čekal. Povídá, vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl, hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se Mlynářského. Co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné? Mlynářský odpověděl. Jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi, strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se, ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet, už bolí! Na to Mlynářský čekal. Řekl, jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele a přitom mu říká, teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal, já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu. Ráno se mlynář podivil, že je Mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář, víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet, už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Piggy vtip.
1: V obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
2: Co pak se člověk s datlem dorozumí?
1: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
3: Já tomu nerozumím.
0: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
3: Aha.
0: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to t-t-t.
3: Tečka čárka.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka
1: a já
0: a můj věrný kuchyňák, tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák, kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dám.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A, to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop s kelímku sír kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvěle, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlo mazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak to vypadá?
2: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
2: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti? Ať řekne klidně mládež, ne?
3: Jasně, mládež.
4: Jasně, mládež.
2: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
3: No jasně, správně.
5: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
6: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
7: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
6: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
5: Jo. Jen do pocem.
8: Dobrý den.
5: Sedni si, chlapče.
8: Děkuji.
5: No tak se posaď.
7: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
9: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
10: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
8: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
7: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
11: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Stébelka. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
9: Černá kronika furt něco malé.
12: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
10: Ano. Vyplenit černý kronice zahradu.
11: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
7: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
11: V obci Hulín nezletilí...
5: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
6: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
7: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drápkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady, odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne, já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
2: No, dobře, dobře,
0: povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností.
2: A máte na to smlouvu?
1: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčil vyhotovit,
0: povídá zdvořile kočka.
2: No, tak mi ji přineste,
0: na to richtář.
2: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší, a jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen, a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
0: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.
3: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu,

sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě strhanky, medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava, kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: A je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, čo berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali. A udělali, abyste věděli. Hádal se kocour. Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou. Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek. A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplňku a to v úplném, dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Já sám nejmenší. Nic, nikam se nepůjde, nic, trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešařilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci, kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. To jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho. Najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina, uprostřed byl starý bazén, voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi, jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden a jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau. Slyšíte čau čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on vám byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška, a nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes čau čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes čau čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes čau čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé, pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte, přece stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel čau čau.
2: Aha, tak já to vezmu.
1: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel Č. Vidíte, už ani nechci říkat čau, jak je mi protivný. No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly, a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho?
2: Ale ne, ne, my to tak nechceme, křičel Foxteriér. Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc.
1: Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
2: Jo, jo,
1: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel čau čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretím, zavřel oči, tak byl uražen.
2: Tak, dneska má povídat kdo?
1: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se Jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, Blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A rav do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám, koukám na nos a musel jsem ovšem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidí, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, a koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty? No ovšem, že znám noty. Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc proti mě slabě svítí. Už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený, ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardíne, kdo to tam asi je? Křičel cvoček.
3: Já cítím, já nevím, tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
1: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
4: Prosím, já cítím fialky.
1: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
4: fialky,
1: kníčel Čau Čau.
3: A já bušti, ale jako z dálky.
1: No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl cvoček. Jsou to malí lidé. Kluci a jejich pět.
2: Hele, kluci jsou to,
1: zašuměl sbor psů.
2: Tak je vytáhneme za uši.
1: Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal cvoček. A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše. Račtěž nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně. Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
2: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
1: chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby čau čau, který strachy nemohl z místa.
2: Je, a proto račte chytat,
1: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody. A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa čau čau a zalézají do mašliček.
4: Dost, prosím, už je neunesu,
1: zafňukal čau čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíkal.
2: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
1: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
2: Hehe, nic se nestane, ty mašlíčky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi tři blechy, dám je na vás.
1: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz: děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal:
2: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane, a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci,
1: ale to už kluci slyšeli z dálky. Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami.
2: Není,
1: řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval. Kluci, půjdeme zase do zahrady. Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance, ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden.
3: Já mám dlouhé, řekl druhý.
4: My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty.
1: A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
1: Housátko.
0: Kocoure Vojto, ty no. Si ze mě děláš zase legraci.
2: Jo, je to kuřátko.

0: 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
3: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
2: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
3: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
4: Hruvajs?
2: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
4: No dovol.
2: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
5: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
6: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
4: A jdeme dále na tři krále.

0: ne z Bejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama, já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: vtipk.
1: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
2: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
1: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
3: Děti vykřiknou... Ondra!
0: Ale byl to Krištof Kolumbus!
3: A ty jsi nějaký chytrý.

0: společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopédeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ, jú, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
1: No.
0: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachno, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat 2 svazky řetkviček.
1: 2 svazky řetkviček.
0: 2 mrkve.
1: 2 mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: Balsamikový ocet. Bude stačit 2 kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Blivajzamilkový?
0: Ne. Balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj, to je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky a ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy a tak se do toho pustme.
1: Připraven!
0: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota!

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

rady. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte.

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji nerychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé.